Já nevím, kde se to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

так и не плачь. Ani prach, ani smích, ani řev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na šaty neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na šaty neplatí. Ani hrot, ani prach, ani smích, ani řev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na šaty neplatí. Ani hrot, ani prach, ani smích, ani řev, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, na šaty neplatí. Ani hrot, ani hrot, ani hrot, na šaty neplatí.

takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftnung vás v pravidelném čase vítá k poslechu ostravské hodinky Oldies. V playlistu je tentokrát 17 hudebních titulů, na úvod to bude pohled do americké horké stovky. Přesně před 44 lety v ní na čtvrtém místě kulminoval remake Handyman zpěváka a skladatele Jamese Taylora.

Pokud vaše zlomené srdce potřebuje uzdravit, jsem tady, můžete se holky hlásit. V žebříčku singlu už po třetí a to v pomalém tempu. Poprvé to bylo v roce 1960 v podání Jimmyho Jonese, po druhé o 4,5 roku později to byla nahrávka Del Shannona. Pan Květoš z Brna si napsal o písně použité v americkém filmu Divoká karta.

Američané si dokážou vybrat do filmů parádní muziku a dost často právě oldies. Třeba Johnnyho Thundera a jeho I'm Alive z roku 1969. Ten single tehdy bublal pod stovkou a já jsem vám přidal do dvojice jeho B stranu s názvem Verbal Expressions of TV. A ještě tu mám pro pana Květoše Beretta Stronga, jeho písničku Dobře znáte.

Když jsem před chvílí říkal, že písničku znáte, měl jsem samozřejmě na mysli tu první. Bert Strong zaspíval Money, That's What I Want. Měl jí v repertoáru také The Beatles, uzavírá jejich druhou dlouhohrající desku. A do dvojice jsem opět přidal B stranu toho amerického singlu, jak název Oh, I Apologize napovídá, je to taková zpívaná omluva. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Olga Sabová zaspívala Musíš zabudnout, doprovázelo jí sexteto Juraja Velčovského. Je to rozhlasová nahrávka z roku 1966, autorem textu je Alois Bouda. Název originálu ve fonotéce na Slovensku sice chybí, ale identifikace nebyla složitá. Už proto, že se v Čechách zpívalo Nekřič na mne stůj a v Británii Sandy Shaw Message Understood.

Dopisy už od posluchačů nedostávám, všichni jste přešli na elektronickou komunikaci. A najednou, ejhle, pan Pavel Petkov z Ostravy dopis poslal. Adresa nebyla úplně správná, takže trochu bloudil, ale nakonec se ke mně dostal. Pan Pavel má dvě úplně obyčejná přání z tuzemska, ale proč ne? Říká se, že opakování v muzice neškodí.

dne. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.

0: sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Josef Zima zaspíval původně japonskou Bílou vránu, zpěvák originálu, který je o smutku po rozchodu, zahynul při leteckém neštěstí v roce 1985. Milan Směták přidal Hvězdy nad Brnem, tady musím upozornit, že pamětní deska k této písni, odhalená letos v Brně, není asi historicky zcela v pořádku, ale to si musí Brňáci vyřídit sami mezi sebou.

Barta Kubišová zaspívala ze svého prvního alba Songy a balady z roku 1969 píseň Proudy. Text ní napsal Zdeněk Rytíř, doprovázel orchestr Golden Kids. Už při prvním vydání byly převzaté písně na tom albu dobře zdokumentovány, je zřejmé, že vzorem byl paní Martě song Prove It. A dá se předpokládat, že verze Rety Franklin.

Průvit znamená česky dokaž nebo potvrď a je to píseň o vztahu dvou lidí. Přiznám se, že mi z anglického textu není úplně jasné, jestli se tedy nakonec rozejdou nebo ne. Najdete ji na albu Aretha Rives z roku 1967, které bylo v popovém pořadí páté a v rhythm and bluesovém pětkrát první. A teď tu mám napřání dvě instrumentálky.

Pan Jiří Krpata si napsal o instrumentálky z mé databáze. Vybral si čísly, jak jsem doporučoval, a to 333 a 444. Takže jste slyšeli Music to Watch Girls By v podání The Bob Crew Generation a So What's New Herba Alperta. Připomínám, že jsou v tom seznamu ty u nás nejznámější, teď je jich 581. Jako poslední jsem přidal Torpedo od Fleminga.

Po třetí dnes porovnávám, Pavel Sedláček zaspíval Penny Lane s českým textem Eduarda Krečmara. Doprovázela ho skupina Rudolfa Rokla, vydal Suprafon v roce 1968, a to na EP desce, na které byly ještě další tři převzaté písně The Beatles. Pamětníci si možná ještě vybaví, že ten vinyl se čtyřmi písničkami byl v české i v anglické verzi. Penny.

V rámci druhé předělávky jsem zmínil album Aretha Franklin Aretha Arrives. Mám ho tady ve studiu, chtěl jsem vám z něj nabídnout dva kousky, ale když jsme s Vojtěchem spočítali stopáže, tak jsme zjistili, že to časově nevyjde. Tak až příště, dnes vmáčkneme alespoň ten nejkratší song z celého alba, a to předělávku hitu 96 Tears.

oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMSky na číslo 723 102 513. To jsou kontakty, kdybyste chtěli napsat. Pan Jiří si napsal ještě o instrumentálku číslo 555, tu jsem nechal na závěr. Je to skladbička Boba Dylana s názvem Wigwam, pochází z dvojalba Self-Portrait z roku 1970. Mějte se hezky, přeji vám příjemné babí léto.

Třeba pálit mosty stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne.
5: Každému prospěje, když se na svět usměje.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě. Ano, i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivu Jahelkovi. Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily. Tak, děkuju. Já jsem váš obhájce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Myslím vás, takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako je to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako je to, pacha, vstaňte nebo zasnu, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak...
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane obhájče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tady táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to mele, ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem, v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... No. Tady koukáte, jak když mám na globe, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak. Tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Nejkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle
0: tam takže bychom super mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste ne Nepilové, vy jste Pilové a chcete Nepila. Dobře, vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební
8: dramaturg,
2: ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla bych dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Ochlup.
4: Chlup.
2: Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte, povstaňte, poslyšte rozsudek, obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschalou. Machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucem byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já udělu nejslavnějšímu, nebo nejlepšímu českému
1: takže
2: malému
1: dabérovi. Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že Zítřek. Jsme u toho.
5: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900, dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zacký.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven.
5: Ano.
4: Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? No, to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně vydržel další
4: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý
5: den,
8: pane
5: Ketka. Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
10: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
5: Ano, visím.
10: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
5: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
10: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál
2: František Nebyl.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu. Kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Co my všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no to
1: Františku,
2: byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuju, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic přestaví most u Golčova-Jeníkova. Česká televize urychlí plánované propouštění zaměstnanců. Hokejisté Jihlavy prohráli v Sokolově, Třebíč nestačila na Litoměřice. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Modernizaci mostu na silnici 38 u Golčova-Jeníkova chystá ředitelství silnic a dálnic. Cílem přestavby je zvýšení nosnosti kvůli přepravě nadrozměrných nákladů pro jadernou elektrárnu Dukovany. Předpokládaná cena je 92 milionů korun.
2: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Luďka Hubáčka by práce měly začít na jaře příštího roku. Při přestavbě budou auta jezdit kyvadlově přes provizorní most. Omezení zasáhne i vlakovou dopravu, protože most vede přes železnici. Výluky zasáhnou výhradně noční linky. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. V příštím roce tak chce ušetřit 350 milionů korun. Na včerejším jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Sankční opatření mají podle agentury AP vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině. Návrh balíku už v srpnu schválil americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument ještě podepsat americký prezident Donald Trump. Sport. Hokejisté Jihlavy prohráli ve čtvrtém kole Maxa ligy na ledě Sokolova 3-6. Nedařilo se ani Třebíči, která podlehla Litoměřicím 0-3.
3: První gol hokejisté Třebíče dostali už v 6. minutě. Další dvě branky přidali Litoměřice ve 3. třetině. Ještě dříve inkasovala Jihlava, která po první třetině prohrávala už 0-2. V dalších dvou třetinách se hosté snažili náskok domácích stáhnout. Trefili se Kuprianov, Cachnín a Riedl. Sokolov si své vedení ale udržel a výhru v poslední minutě spečetil domácí Vracovský, který se trefil do prázdné branky. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
1: V Jihlavě a Libici nad Doubravou teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 15. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 74. kilometrem u Hořic a také za 114. kilometrem u Jihlavy. Stojí tam porouchaná nákladní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A za pár minut otevřeme také v našem vysílání kalendárium a připomeneme události a zajímavosti k 17. září. Svátek má Naděžda, Naděja, tak přejeme jen to nejlepší a hezké čtvrteční ráno.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Jiří Korn a my se teď vypravíme do historie 17. září.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září. Svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusu bizarní žertík. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 5 hodin 16 minut a v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívala Donna Summer. Vyrazit dnes můžete na komentovanou procházku s názvem Postmoderní architektura v centru Jihlavy. V kolik a kde je sraz, uslyšíte už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím, podíváme se. Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 11 a 15 stupni. V Pelhřimově právě teď 13 stupňů, ve Světlé nad Sázavou také 13 a ve Velké Bíteši je 14 stupňů. Ráno bude ještě zataženo, už jen výjimečně se objeví slabý déšť na jeho východě kraje. Dopoledne už bude převažovat oblačno, později až polojasno, ale výjimečně se může objevit i krátká přeháňka. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší teploty, ty se budou pohybovat kolem 17 a 20 stupňů a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne a změní se na jihozápadní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak dlouho trvalo, než se nahrávka jeho prvního hitu Profesor Indigo objevila v rádiu? A jaké měl pocity, když porazil v roce 1985 Karla Gotta ve Zlatém Slavíkovi? I na to se budu dnes po 11. hodině ptát slovenského zpěváka Petra Nadě.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno. Máme 5:22 právě teď. 90. léta přinesla do architektury nejen svobodu, tvarovou i materiálovou hravost, ale také odvahu zastavovat uliční průluky a hledat novou tvář města. Jak se tento krátký, divoký a fascinující architektonický styl podepsal na tváři historického centra Jihlavy? Tak to zjistíte, když se vydáte na komentovanou procházku po stopách jihlavské postmoderny a s odstupem času se podíváte na novou vrstvu po pádu socialismu. Vycházet se bude dnes od Horáckého divadla v Jihlavě v 17 hodin a procházka potrvá zhruba 90 minut. Provázet vás bude magistra Jana Hlaubová, koordinátorka JAM a autorka textu o jihlavské architektuře, takže určitě dobrý tip pro všechny obdivovatele architektury.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a přidáváme také aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce zástupcům odborů a zaměstnavatelů vysvětlit, na jakých pilířích návrh stojí. V rozpočtu se schodkem 389 miliard podle zaměstnavatelů chybí peníze na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet musí kabinet schválit do konce září, pak se jim bude zabývat sněmovna. Vinaři letos sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinařské podniky proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě projdou opravou. Pracovníci technických služeb je proto v těchto dnech vypouštějí a čistí. Restaurátoři by na opravách měli začít pracovat příští týden, vše ale bude záviset na počasí. Francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem herce Gérarda Depardieho. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety. Depardieu to odmítá. Fotbalisté Sparty v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. V první půli dal 2 góly Pražanu Gudal, ve druhém poločase skorovali ještě Mercado a střídající Vidra. A přidáme předpověď počasí. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď v brněnském směru dálnice D1 za 74. kilometrem u Hořic a také za 114. kilometrem u Jihlavy stojí tam porouchaná nákladní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré dopoledne jsme pro vás včera vysílali z Domu kultury v Jihlavě. Jeho prostory tentokrát patřili jihlavskému Vodní zdraví. A za chvíli si jeden z rozhovorů připomeneme. Tak zůstaňte s námi do té doby Stevie Wondera nebo právě teď Václav Neckář.

0: 5 hodin 40 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Aplikace Záchranka letos slaví už 10 let od svého spuštění. Jak se za tu dobu proměnila, jaké nové funkce přinesla a co všechno dnes uživatelům nabízí, to nám prozradila Hana Mrázková.
1: Nejdříve tam bylo pouze tlačítko na přivolání rychlé zdravotnické pomoci, to znamená tlačítko 155. Nyní je tam už několik měsíců tlačítko SOS, které vlastně po rozkliknutí nabídne pomoc a volání jak na záchrannou službu, tak i na linku 112, co znamená na hasiče, a můžete si přivolat takto pomoc třeba u velkých autonehod. Dále je použitelná v dalších zemích z Evropy, rozšiřuje se do dalších zemí a plánujeme pak celá Evropa postupně.
2: To tedy znamená, že když se mi něco stane třeba někde u moře, na dovolené nebo na horách, tak aplikace Záchranka bude fungovat i tam?
1: Dá se to tak říct. Aplikace funguje v celém Česku, v celém Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, funguje v Bavorsku, funguje v oblasti Trentina v Itálii, což je vlastně ta turistická oblast využívaná hojně. Dále funguje v Moldavsku, ve Finsku, tam je napojená na linku 112, takže když ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak se dovoláte na jejich linku 112 a jak jsem říkala, v plánu je postupně rozšířit aplikaci do všech evropských zemí.
0: Celý rozhovor naleznete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte. Kdo by neznal profesora Indiga, Kristýnku nebo hit Aj tak jsme frajery. Dnes ale nebudeme zkoušet, jestli umíme zpívat jeho písničky, ale zeptáme se přímo autora. Naším hostem bude po 11. hodině Petr Nať.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. A jak to vypadá s počasím dnes? Pojďme se podívat.
1: Počasí.
0: Teploty na Vysočině se teď ráno pohybují mezi 11 a 15 stupni, ve Velkém Meziříčí a Dukovanech je právě 14 stupňů, Jihlava, Hruškovy dvory 13. Ráno bude ještě zataženo, už jen výjimečně se objeví slabý déšť na jihovýchodě kraje, dopoledne už bude ale převažovat oblačno, později až polojasno, ale výjimečně se můžou objevit i krátké přehánky. Večer se téměř vyjasní a nejvyšší teploty ty se budou pohybovat dnes kolem 17 až 20 stupňů. Foukat má mírný severozápad. Západní a západní vítr, který večer zeslábne a změní se na jihozápadní.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: jak se dělá mléko? I na to se ptala Irena Šarounová našich nejmenších.
1: Kde se bere mléko?
2: Třeba se kupuje v obchodě.
3: O krabičky.
1: Kde ho ta krabička má?
3: Oni to mléko dávají z vemínka. To je takové jako růžové, který má u zadečku.
4: Tam má krabička takový dvě tyčky a tam se zatomáčka a ono to z toho vytéká.
5: Přijdou k té krabičce a do jí mají nějaký kyblík nebo něco a do tohoto mléko dáteče a pak to pošlou do nějakého auta mezi ty ostatní mléka a ono to pak dojede do obchodu a pak se to může každý koupit.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Domov ve věži se rozšíří, nová budova vznikne v Úsobí. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Fotbalisté Slávie vyhráli na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Domov pro lidi s chronickým duševním onemocněním vznikne v Úsobí na Havlíčkobrodsku. Měl by mít asi 80 lůžek. Rozšíří se ta kapacity domova ve věži. Krajští zastupitelé schválili podepsání memoranda o stavbě zařízení sociálních služeb s městysem Úsobí.
1: Kraj chce začít připravovat studii a potom projektovat. Optimistický termín dokončení je podle radních kolem roku 2030. Domov ve věži má teď 100 klientů, bydlí na zámku a ve dvou domcích. Počet žádostí o umístění ale trojnásobně překračuje kapacitu a žadatelé čekají na přijetí 5 až 10 let. Navýšení kapacit proto pomůže. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí Plzeň. Policie Pavla Burešová.
2: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident ale dodal, že pokud se jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Sport. Fotbalisté Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice přehráli Táborsko 5-0. Z výher se radovali také fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic i brněnských celků Artisu a Zbrojovky. Počasí. V Třebíči teď mají 14 stupňů, v Novém Rychnově a Přibyslavi 12. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod. Volně průjezdná je i dálnice D1 na Vysočině. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Za chvíli pro vás budeme mít v dobrém ránu také řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den naradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstávejte s námi, šťastnou cestu za volantem přejeme a teď už také nerušený poslech.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: To byl Karel Zich, 6 hodin 10 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. A za chvíli přidáme také informace o počasí, tak si na to počkejte, a do té doby muzika Ricky Martin a Mea. Hezké ráno a dobré vstávání.

0: hodin 16 minut. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Lidé v Jihlavě budou na vyšetření magnetickou rezonancí v tamní nemocnici čekat kratší dobu. A proč? To si povíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď pojďme ještě tedy rychle na počasí. Teploty se teď pohybují mezi 11 a 14 stupně. Nejčastěji Černovice 11, Vatín 12 a Náměš nad Oslavou hlásí teploty teď ráno 14 stupňů. Ráno bude ještě zataženo. Už jen výjimečně se objeví také slabý déšť na jihovýchodě kraje. Dopoledne už bude převažovat oblačno, později až polujasno, ale výjimečně se může objevit i krátká přeháňka. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 17 až 20 stupni a foukat má mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne a změní se na jihozápadní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak dlouho trvalo, než se nahrávka jeho prvního hitu Profesor Indigo objevila v rádiu? A jaké měl pocity, když porazil v roce 1985 Karla Gotta ve Zlatém Slavíkovi? I na to se budu dnes po 11. hodině ptát slovenského zpěváka Petra Nadě.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!

0: Pohodové čtvrteční ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, krátce před 6:30. Je to největší a nejvýkonnější magnetická rezonance, kterou mají v současné době zdravotníci v krajských nemocnicích na Vysočině k dispozici. Lékaři a radiologičtí asistenti v Jihlavské nemocnici se s ní teď učí zacházet. Měla by výrazně zkrátit časy vyšetření a tím i objednací lhůty.
1: Vy tady ještě ladíte teda, jsem to pochopil.
2: Ano, zkušení provoz, ladíme, učíme se.
1: Před třemi monitory sedí s kolegy lékař Martin Svárovský. Za sklem, které mají před sebou, je umístěná nejnovější a nejvýkonnější magnetická rezonance v krajských nemocnicích na Vysočině.
2: Trabant versus Mercedes. Rychlost těch vyšetření a potom kvalita toho zobrazení. Jo, to je opravdu obří rozdíl.
1: Ovládat přístroj se teď učí i vrchní radiologická asistentka Pavla Šalandová.
3: Tak tohle vlastně tam slyší ten pacient, jo, jakoby vevnitř, i když my se snažíme jakoby stlumit ten hluk tím, že dostane špunty do uší, sluchátka, tak úplně to nejde, že by nic neslyšel.
1: V tunelu leží cvičná pacientka.
3: Děláme si tady vlastně jenom jakoby mozek, jo, takže když se podíváme, co se dělá, tak prvně si udělali takzvaný skauti, kdy se vlastně objeví část hlavy ve třech rovinách a my si podle toho potom volíme jednotlivý ty projekce, co tam budeme chtít jakoby vidět.
1: Podle primářky oddělení zobrazovacích metod Martiny Volmutové dokáže nový přístroj zkrátit vyšetření až na polovinu současného času.
4: Dvojnásobek pacientů určitě nezvládneme, protože nám to stojí na personálu a nemáme dvojnásobek personálu na to, aby jsme zvládali i dvojnásobný počet vyšetření. Určitě navýšíme výrazně.
1: Podle ní by se čekací doba na vyšetření na magnetické rezonanci u neakutních případů mohla ze současných zhruba 3 měsíců zkrátit asi o třetinu. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Ujel mi vlak.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Ladíte dobré čtvrteční ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje a přinášíme aktuální zprávy. S nimi je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: K necelé desítce zásahů vyjížděli hasiči na Vysočině kvůli vydatnému dešti, který přešel ve středu večer Vysočinou. Zhruba ve třetině případů čerpali vodu ze zaplavených míst, třikrát i lidé volali k oplachu silnic. Ve Věžnici na Havlíčkobrodsku pomáhali se zajištěním střechy na rodinném domě. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšuje se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj ustoupili. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí zájemcům dva týrané koně zabavené v Pardubickém kraji. Původní majitel neposkytoval zvířatům potřebnou péči a úřady mu je odebrali. Vhodní zájemci můžou koně získat jako dar. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku zastupuje Tomio Okamura z SPD. Schůzky takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také představitelé Itálie. Hokejisté Jihlavy prohráli ve čtvrtém kole Maxa ligy na ledě Sokolova 3-6. Nedařilo se ani Třebíči, která podlehla Litoměřicím 0-3. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Křížení ulic Palackého a Matky Boží v centru Jihlavy je uzavřené. Důvodem je havárie na plynovém potrubí. Uzavírka potrvá zhruba 10 dní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Neslyšitelný hlas netopírů dokáže zachytit speciální detektor. Vyzkoušet si ho můžete i vy, pokud si půjčíte takzvaný netopíří batoh. A jak se s ním letající savci pozorují, to se dozvíte v naší reportáži za malou chvíli.

0: 6:39 je aktuální čas a vy posloucháte dobré čtvrteční ráno Českého rozhlasu Vysočina. My se teď podíváme na netopíry. Někoho fascinují, někdo je nemá rád, ale je možné při večerních vycházkách je nejen pozorovat, ale díky ultrazvukovému detektoru taky poslouchat. Speciální vybavení obsahují badatelské batohy, které zájemcům pomáhají poznávat život těchto nočních savců. Půjčit se dají v Českých Budějovicích a od letoška taky v Třeboni.
1: Rezavej.
2: Teďka tady lítá nad náma.
3: Jaký
1: frekvenci
3: jsi tam měla?
1: 49.
3: Ale
1: tady lítá kolem nás. V našem netopířím batůšku máme k dispozici dva ultrazvukové detektory, které jsou ukryté v obalech, aby se nepoškodily, protože je to taková citlivá technika.
2: Olga Růžičková z ekocentra Vidra předává speciální batůžek na pozorování netopírů.
1: A kromě detektorů dvou druhů zde máme také desky, ve kterých se nachází manuál programu Netopíří výzkumníci. A zde si lidé mohou najít takový jednoduchý určovací klíč právě k pozorování netopíru těmi detektory. Podle toho, jaké tam slyší typy zvuku a na jaké frekvenci detektor ukazuje, že se ten netopír ozývá, tak se dají určovat ty jednotlivé druhy.
2: Na obale je vlastně vidět, kolik je druhů netopírů. Hvízdavý, ušatý, večerní, rezavý, vodní, ti všichni se dají pozorovat.
1: U nás jich je ještě daleko víc, u nás je 27 druhů netopíru a tohle jsou takové ty nejběžnější druhy tam vyobrazené, které člověk i může vidět vlastně ve své blízkosti, takže je může pozorovat i očima někdy, třeba nad vodou nebo právě někde na sídlišti a tak podobně.
2: Speciální vybavení na pozorování netopíru si půjčila Bára z Českých Budějovic a vyrazí se svou maminkou pozorovat.
4: Já chodím na seminář na biologii ve škole a dosa mě tohoto téma zaujalo, takže jsem si říkala, že by bylo fajn se i kouknout, jaký vlastně netopíři jsou v Českých Budějovicích.
1: Nejmenší je Pipistrellus pygmeus a ten hvízdavý je Pipistrellus pipistrellus. Hele, tam lítá. Počkej, já tam dám těch 50. Tak to byl ten hvízdavý asi.
4: Když občas jedu na kole, tak i vidím, že jako něco nade mnou lítá. Když budu mít ten batůžek, tak si se s tím frekvenci a jako podle toho můžu prostě zjistit, jaký přesně to je druh. Podle mě super, že se to takhle dá zjistit.
2: Takže ta speciální technologie odpoví na všechny ty nejasnosti, čím se to tu hemží ve večerních hodinách.
5: Pod mě je to špatně vidět, ty netopíři.
2: Netopíří batoh si zájemci můžou půjčit díky České společnosti na ochranu netopírů. Kromě třeboňského ekocentra Vidra také na dalších místech. Společnost pořádá pravidelně netopíří noc a další akce spojené s pozorováním. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: Je krátce po 6:45 vyladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina a pokud sedíte za volantem, tak samozřejmě šťastné cestování vám přejeme, ať dorazíte v pořádku do svého cíle. A pojďme se podívat, jak to teď vypadá aktuálně s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou vítám a zdravím. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pojďme se podívat na počasí na čtvrtek na Vysočině. Jaké jsou aktuální teploty?
2: Tak aktuálně se nám teploty pohybují od 14 do 10 stupňů. Převažuje nám zatažená obloha, v jihovýchodní části kraje ještě doznívající déšť a vítr ten nám vane mírný, převážně severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Když je řeč o doznívajícím dešti, jak to bude vypadat vůbec přes den v našem kraji?
2: Tak ráno ještě musíme počítat s tím, že bude převážně zataženo. Ten déšť už by měl být spíš jenom takovou výjimečnou záležitostí, hlavně na jihovýchodě kraje. Dopoledne už převažovat bude spíše oblačno, později ještě bude ubývat oblačnosti až na polojasno. Je tam drobná šance, že by se mohla vyskytnout přehánka a večer čekáme další ubývání oblačnosti a to převážně na skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů. Vádám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu. Na večer nám potom začne slábnout a měnit se na jihozápadní.
0: A když se podíváme na biopředpověď, co to nám říká na dnešek?
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Uhum. A ještě pojďme na páteční den, jak ten se bude tvářit na Vysočině?
2: Tak čekáme oblačno až polojasno. Během odpoledne a večera nám ale od západu budou chodit takové pásy zvětšené oblačnosti. Měla by být převážně průsvitná. Během noci a rána se nám lokálně mohou vytvořit zejména v údolích mlhy nebo nízká oblačnost. Ty by se měly ale během dopoledne postupně rozpouštět a potom později večer a v noci i místy nám ubude oblačnost až na skoro jasno. Ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 6 stupňů, ty nejvyšší od 18 do 21 stupňů. Vádám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude mírný jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
0: Tak to tady vypadá z předpovědí na čtvrtek a pátek. Já děkuji, to byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký den naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jardo, řekni fór.
2: Hele, psycholog mi řekl, jo, napiš dopis člověku, který tě naštval a spal ho. Mám hotovo. Ale co teď s tím dopisem?
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Cvičení Ample Strike se letos koná častěji mimo Vysočinu. Koaliční rada znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu Arménia. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhače

0: technici 212. letky z Čáslavy na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
1: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
0: Výcvik se odehrává také na Vysočině na letecké základně v Náměšti nad Oslavou, kde mají všichni účastníci hlavní základnu. Koaliční rada dnes bude znovu projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Výše zadlužování se ale nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
2: Vnímáme postoje, zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
0: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Koaliční lídři by měli probírat i to, kdy zařadí na jednání sněmovny plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily také problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou i obytné a kancelářské budovy a skladiště. Další 3 lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. 3 zranění jsou také v Záporoží. Sport. Fotbalisté Sparty v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. V první půli dali 2 góly Pražanů Gudal, ve druhém poločase se trefil ještě Mercado a střídající Vidra. Úvod zápasu se přitom lépe povedl domácím, kteří měli za bezbrankového stavu 3 velké šance. Tu první už po 20 sekundách hry, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
3: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy. Pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
0: Počasí. V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Plnštejnem teď mají 12 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 14. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením musí řidiči počítat na silnici 34 v Brodské ulici ve Ždírci nad Doubravou. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí pouze jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 7 hodině a na Českém rozhlasu Vysočina otevřeme také za chvíli kalendárium. Připomeneme události a zajímavosti k 17. září. Svátek má dnes Naděžda, Naďa, tak přejeme jenom to nejlepší a hezké čtvrteční ráno.
4: Dobré ráno, slí.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina rozpíval Michal Tučný a 7 hodin 11 minut a my se teď vrátíme do historie 17. září.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 17. září, svátek má naděje, Naděžda a Naďa. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Sovětský svaz se připojil k německému útoku na Polsko v roce 1939 a zaútočil z východu na zemi zkoušenou válkou s obrovskou fašistickou přesilou.
3: Naplnila se tak tajná dohoda Hitlera se Stalinem. Polsko se dostalo mezi dvě cizí armády, které překročily jeho hranice a zahájily zničující invazi.
2: První americký raketoplán poprvé ukázala NASA před 50 lety v roce 1976. Ryze testovací kus byl pojmenován podle kosmické lodi ze Star Treku Enterprise. Stále fungující restaurace ve vyřazeném letadle Ilyushin Il-18 na odpočívadle dálnice D10 u Bakova nad Jizerou poprvé otevřela před 40 lety v roce 1986. Právě tam přichystali 300 Kubánců v Praze o 3 roky později řidiči autobusů bizarní žertí. Napovídali jim, že na Kubě je revoluce a Fidel je volá na pomoc. Odvezli je právě sem, že za chvíli dorazí i piloti a odstartují z dálnice. Až po několika hodinách čekání si Kubánci všimli, že něco nehraje, že letadlo je pevně přibetonované k soklu. Bankovní rada České národní banky rozhodla zavést v tehdy 5. největším peněžním ústavu v České republice, Agrobance, nucenou správu přesně před 30 lety v roce 1996. 55. narozeniny má dneska slovenská modelka s nekonečně dlouhýma nohama a 1,85 m výšky Adriana Sklenaříková. Já přeju hezký den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Přejeme vám pohodové čtvrteční ráno. Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Čas právě teď 7 hodin 18 minut. Jihlava se jich už před lety zbavovala. V Pelhřimově se lidé vyžádali nové. O čem je řeč? O pouličních hodinách. Ty u Pelhřimovského plaveckého bazénu roky trápili kolem jdoucí svou nepřesností. Město je sice na chvíli plně odstranilo, ale obyvatelé na ně byli příliš zvyklí. No a jak to dopadlo, to se dozvíte v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině také s teplotami. Ty se stále drží nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia. Havlíčkův Brod a Přibyslav 12 stupňů, Dukovany 14. Ráno bude ještě zataženo, už jen výjimečně se objeví slabý déšť na jihovýchodě kraje. Dopoledne už pak bude převažovat oblačno, později až polojasno, ale výjimečně se může objevit i krátká přeháňka. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni. A co se týče větru, ten bude foukat mírný severozápadní až západní. Večer pak zeslábne a změní se na jihozápadní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jak dlouho trvalo, než se nahrávka jeho prvního hitu Profesor Indigo objevila v rádiu? A jaké měl pocity, když porazil v roce 1985 Karla Gotta ve Zlatém Slavíkovi? I na to se budu dnes po 11. hodině ptát slovenského zpěváka Petra Nadě.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 7 hodin 23 minut a vyladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pelhřimovská radnice pořídila do ulic města dvoje nové hodiny. Jedny nahradily staré nefunkční zařízení, druhé nově visí na nejfrekventovanější křižovatce. Jiná města se jich přitom v době mobilních telefonů a jiných chytrých zařízení, které mají lidé neustále u sebe, spíše zbavují. Obyvatelé Pelhřimova se jich ale vzdát nechtějí.
1: Je to tady vždycky, tak jestli to teď technicky opravili, nevím.
2: Prý se na to lidé stěžovali taky?
1: No protože to čas byl špatný a takovýhle věci. No.
2: S pánem, s kterým jsem se teď dal do řeči, obdivujeme nové pouliční hodiny umístěné u Pelhřimovského plaveckého bazénu. Nahradili tady ty staré, které přesný čas spolehlivě neukazovaly už řadu let?
1: Ne, nefungovaly, ne. No to taky je špatně na tom.
2: Jsou špatně, jak to? Když to srovnám, kteří tam je to asi 11.24.
1: No ale teplota jinak.
2: Teplota jinak. Kolik je to 22 stupňů?
1: To nevím, to není 22. To je míň, tak kolem 20 bych to typoval já.
2: Zajímavé je, že trend je teď většinou opačný a například v Jihlavě už po uliční hodiny téměř nenajdete. Tady také ty nefunkční původně zmizely, ale lidé se dožadovali jejich návratu. Město tak zakoupilo ne jedny, ale rovnou dvoje, ty další jsou kousek odsud dál po silnici číslo 34 na křižovatce u nemocnice. A já jsem se na oboje přeptal mluvčí Pelhřimovského městského úřadu Andrej Unterfrancové.
3: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Pořízením nových hodin město vlastně pokračuje v postupné modernizaci prvků městského mobiliáře. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům.
2: Mají vůbec velké hodiny ve veřejném prostoru ještě svůj význam, když každý má v kapse mobilní telefon a na ruce chytré hodinky? Pokračuje urbanista Vít Řezáč.
4: Asi bych takhle tu otázku nestavěl, to je opravdu věc individuálního rozhodnutí a posouzení v tom každém konkrétním městě a asi není možné říkat, jestli některé prvky se tam hodí více nebo méně, tak, ale já se tomu musím smát, já jsem vždycky hrozně rád, když se můžu podívat, kolik je hodin, takže mě to teda vůbec nevadí.
2: Kromě teď už správného času ukazují pelhřimovské hodiny také datum a aktuální teplotu. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, jsou to aktuální zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Tripartita dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce zástupcům odborů a zaměstnavatelů vysvětlit, na jakých pilířích návrh stojí. V rozpočtu se schodkem 389 miliard podle zaměstnavatelů chybí peníze na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet musí kabinet schválit do konce září, pak se jim bude zabývat sněmovna. Vinaři letos sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 milionů korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinařské podniky proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě projdou opravou. Pracovníci technických služeb je proto v těchto dnech vypouštějí a čistí. Restaurátoři by na opravách měli začít pracovat příští týden, vše ale bude záviset na počasí. Francouzský odvolací soud se dnes bude zabývat případem herce Gérarda Depardieho. Legenda francouzského filmu čelí obvinění ze znásilnění herečky Charlotte Arnoldové. Ta tvrdí, že ji herec zneužil před 8 lety. Depardie to odmítá. Fotbalisté Slávie porazili v MOL Cupu Varnsdorf 5-1. Všechny branky vstřelili Pražané už v první půli. Dařilo se i ostatním týmům z nejvyšší soutěže. Hradec Králové zdolal Příbram na jejím stadionu 2-1. Teplice přehráli Táborsko 5-0. A z výher se radovali také fotbalisté Slovácka, Zlína, Pardubic a brněnských celků, Artisu i Zbrojovky. A přidáme předpověď počasí. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na dálnici D1 ve směru na Brno na 99. kilometru na úrovni Slavníče. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Za chvíli si také prověříme naše zeměpisné znalosti. Má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Zelenková pro vaši ranní pohodu, třeba při kávě. Přejeme vám dobrou chuť i ke snídani. 7 hodin 38 minut, to je aktuální čas. A teď vyvstává otázka, má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Na to teď dostaneme odpověď od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Puerto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin. Jižní část, Sint-Maarten, patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dobré čtvrteční ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Aktuální čas je 7:44 a pokud vás zajímá, jak se nám vyvíjí počasí na Vysočině, poslouchejte.
1: Počasí.
0: Co se ranních teplot týče, ty zůstávají stále stejné v rozmezí mezi 11 a 14 stupni. Nejčastěji ve Žďáře nad Sázavou a v Polné je aktuálně 12 stupňů, Třebíč hlásí 13. Ranní hodnoty nabízejí na Vysočině ještě spíše zataženou oblohu, už jen výjimečně se ale objeví slabý déšť. Dopoledne už bude převažovat oblačno, později až polojasno, ale není vyloučena ani nějaká kratší přáňka. Večer se téměř vyjasní, nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 17 a 20 stupni a foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne a změní se na jihozápadní. A když se ještě podívám také na pátek, tak ten přinese mlhavé ráno, přes den bude spíše více oblačnosti a teploty se budou pohybovat zítra mezi 18 a 21 stupni.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
4: písně
3: se.
4: Na cestu.
3: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
5: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: posnídat. Mléko třeba s kakaem není vůbec od věci, ale vědí vůbec naše makovičky, jak se mléko dělá?
1: Kde se bere mléko?
2: Třeba se kupuje v obchodě.
3: O krabičky.
1: Kde ho ta krabička má?
3: Oni to mléko dávají z vemínka. To je takové jako růžové, který má u zadečku.
4: Tam má krabička takový dvě tečky a tam se zatomáčka a ono to z toho vytéká.
5: Přijdou k té krabičce a dojí, mají nějaký kyblík nebo něco a do toho to mléko nateče a pak to pošlou do nějakého auta mezi ty ostatní mléka a ono to pak dojede do obchodu a pak se to může každý koupit.
0: Makovičky. No a teď už je před námi také Petr Nač, který si i po letech drží pověst výjimečného showmana a dokáže publikum strhnout a vytvořit jedinečnou atmosféru. A který bude hostem dnešního dobrého dopoledne, povídat si s ním bude kolega Joža Kolář. Tak si nás nezapomeňte naladit ani po 11. hodině.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit.
2: Z Hradu Kámen, Veronika Bartes-Ohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
1: Tak jak přijede a bude.
3: František Jirků, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1, pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2, zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art, se spisovatelem Jaroslavem Rudišem, po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Nová výkonnější magnetická rezonance v Jihlavské nemocnici zkrátí čekací doby na vyšetření. Dnes se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Hokejisté Jihlavy prohráli v Sokolově, Třebíč nestačila na Litoměřice. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Objednací doby na vyšetření magnetickou rezonancí v Jihlavské nemocnice by se měly zkrátit. Umožní to nový výkonnější přístroj, na kterém se teď zdravotníci učí pracovat. Momentálně se čekací doba pohybuje kolem 3 měsíců, jak uvedla primářka oddělení zobrazovacích metod Martina Volmutová.
6: My jsme nastavovali protokol na screening karcinomu děložního čípku, tak jsme na polovině času, jsme na 19 minutách z 45 na starém stroji. Takže to má strašně moc výhod. Ty obrázky krom toho jsou daleko hezčí.
5: Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze

0: A je před soudem 6 lidí.
1: Naposledy se komise sešla před 2 týdny. Výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Americká sněmovna reprezentantů schválila nový balík sankcí proti Rusku. Sankční opatření mají podle agentury AP vyvinout větší ekonomický tlak na Kreml a urychlit tak konec války na Ukrajině. Návrh balíku už v srpnu schválil americký senát. Aby vstoupil v platnost, musí dokument ještě podepsat americký prezident Donald Trump. Sport. Hokejisté Jihlavy prohráli ve 4. kole Maxa ligy na ledě Sokolova 3-6. Nedařilo se ani Třebíči, která podlehla Litoměřicím 0-3.
2: První gol hokejisté Třebíče dostali už v 6. minutě. Další 2 branky přidali Litoměřice ve 3. třetině. Ještě dříve inkasovala Jihlava, která po první třetině prohrávala už 0-2. V dalších 2 třetinách se hosté snažili náskok domácích stáhnout. Trefili se Kuprianov, Cachnín a Riedl. Sokolov si své vedení ale udržel a výhru v poslední minutě spečetil domácí Vracovský, který se trefil do prázdné branky. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách teď mají 12 stupňů, v Dukovanech 14. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na dálnici D1 ve směru na Brno na 99. kilometru u Slavníče. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Jiřicích u Humpolce se uskuteční v sobotu setkání harmonikářů. Pozvánku přineseme už za pár minut, tak si na to počkejte a do té doby přejeme hezký a nerušený poslech. Budou tady Boniem, anebo právě teď Karel Gott.

0: Je 8 hodin 11 minut, vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. V obecním sále věřících u Humpolce se sejdou harmonikáři a zábavy bude dost. S pozvánkou pro vás je tu organizátor srazu harmonikářů Tomáš Hrůza. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na co se tedy mohou návštěvníci těšit?
1: Tuto sobotu 19.9., jak jste říkala, v obecním sále věřících u Humpolce proběhne setkání harmonikářů. Vystoupí tam asi 6 vystupujících čísel, dohromady se jedná asi o 12 muzikantů. Akce bude probíhat od 14 hodin a předpokládaný konec je někdy mezi 17. a 18. hodinou. Vystoupí chlapci z Moravy, duo Renatky, Heligonky z Redovanky, Heligonky z Vysočiny, Jan Prachňár, Karel Džupina a tak dále. A spolu s touto akcí bude ještě probíhat v hospodě pod Lípou, která je součástí obecního domu, pečení krůt. Takže si myslím, že návštěvníci se mají rozhodně na co těšit.
0: Takže určitě přijdou jak za zábavou, tak si naplní pěkně i bříška. To je paráda.
1: Určitě ano. Tak já všechny posluchače určitě zvu, protože kdo má rád lidovou písničku a kdo má rád harmoniky, tak by tam 100% neměl chybět. Počasí by nám mělo vyjít. Doufáme, že jsme zařídili i to dobře, takže určitě přijďte.
0: Sobota 19. září, obecní sál věřících u Humpolce a harmonikáři. 14. hodina, zapište si do kalendáře a nenechte si ujít.
2: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A když si mohli studenti střední odborné školy vybrat, jestli sedět v lavicích nebo být na vinici, zvolili si kbelík a nůžky. Podle vinařů jsou ale letos hrozny menší než loni. Do vinice na Břeclavsku se tedy podíváme už za pár chvil. S vámi je Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno a ještě přidáváme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Teploty teď na Vysočině 11 až 14 stupňů, ve Velkém Meziříčí a Telči je 13, Moravské Budějovice hlásí 14 stupňů. Ranní hodiny nabízejí na Vysočině spíše zataženou oblohu, už jen výjimečně se ale objevuje slabý déšť. Dopoledne už bude převažovat oblačno, později až polujasno, ale není také vyloučena nějaká ta kratší přeháňka. Večer se téměř vyjasní a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 17 a 20 stupňů a pátek ten přinese mlhavé ráno, přes den bude spíše více oblačnosti a teploty, ty by se měly zítra pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Čas neuvěřitelně letí, blíží se 8:30 a vy ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Na Vinicích je letos méně hroznů, než vinaři čekali. V letošních letních vedrech hrozny dozrály rychleji než obvykle, ale jsou mnohem menší. A taky když jsou hrozny podle vinařů kvalitní, podle prvních odhadů bude letošní sklizeň asi o třetinu menší.
1: Já vlastně si vezmu nůžky, tady vidíte ty listy, tak já si to vlastně tak vždycky rozhrnu, abych měl lepší přístup k tomu hroznu, pak si ho jenom šmiknu a honím si ho do kyblíku a to je asi vše.
2: Popisuje 17-letý Zdeněk Peka. Je teď na praxích s desítkou spolužáků z třetího ročníku agropodnikání z městské střední odborné školy z nedalekých Klobouk u Brna. Prý je to lepší, než sedět v lavicích.
1: Určitě to lepší. Jako, myslím si, že budu mluvit za všechny, že nás jako, to vlastně baví víc, no, rozhodně.
2: Studenti pomáhají se sklizní hroznů ve Vinici v Krumvíři na Břeclavsku.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
2: Popisuje vinař Antonín Valihrach z vinařství pod Kumstátem. Na 4 hektarech vinic už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Kvalitativně vynikající, výnos je poloviční, maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší. Tam je to o více jak 50% nižší výnos.
2: Hodnotí Antonín Valihrach. Podle vinařů se na letošní sklizni podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří jihomoravští vinaři navíc utrpěli přívalovými dešti.
4: Kombinace těch faktorů způsobila pokles výnosu zhruba tu třetinu, ale v těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%. To suché léto způsobilo menší obsah moštu v těch hroznech, tím pádem ti vinaři přicházejí zase o další část úrody.
2: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Kvůli teplému počasí navíc dozrály jednotlivé odrůdy rychle za sebou a sklizeň tak musí probíhat rychleji než obvykle. Z Krumvíře Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byly Pink Floyd a teď už jsou tu zprávy, které přichystal Jaromír Kulhánek.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: K necelé desíce zásahů vyjížděli hasiči na Vysočině kvůli vydatnému dešti středečního večera. Zhruba ve třetině případů čerpali vodu ze zaplavených míst, třikrát i lidé volali k oplachu silnic. Ve Věžnici na Havlíčkobrodsku pomáhali se zajištěním střechy na rodinném domě. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšuje se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj ustoupili. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí zájemcům dva týrané koně zabavené v Pardubickém kraji. Původní majitel neposkytoval zvířatům potřebnou péči a úřady mu je odebrali. Vhodní zájemci můžou koně získat jako dar. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku zastupuje Tomio Okamura z SPD. Schůzky takzvaného slavkovského formátu se zúčastní také představitelé Itálie. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli Slovincům 1-3 na City. V závislosti na výsledku zápasů Řeků se Slovenskem tak Češi postoupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Křížení ulic Palackého a Matky Boží v centru Jihlavy je uzavřené. Důvodem je havárie na plynovém potrubí. Uzavírka potrvá zhruba 10 dní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jak se mění veřejný prostor v českých městech a investují do něj samosprávy víc prostředků a iniciativy? Už za chvíli si můžete poslechnout rozhovor s místopředsedou Asociace pro urbanismus Vítem Řezáčem. Zůstaňte s námi. A hezké ráno.

Katie Rogers, těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré čtvrteční ráno a přemisťujeme se do Pelhřimova, kam pořídili nové pouliční hodiny. Jihlava se jich přitom před pár lety zbavovala. Jsou některé prvky už v ulicích měst přežité? A jak se samosprávy starají o svůj veřejný prostor? Místopředsedy Asociace pro urbanismus Víta Řezáče se na to ptal redaktor Milan Soldán.
1: Mají ještě takové věci jako velké pouliční hodiny ve městech ještě své místo? Nebo je to v době, kdy má každý v kapse opravdu mobilní telefon nebo na ruce chytré hodinky, nějaký relikt minulosti?
2: Asi bych takhle tu otázku nestavěl, to je opravdu věc individuálního rozhodnutí a posouzení v tom každém konkrétním městě a asi není možné říkat, jestli některé prvky se tam hodí více nebo méně, tak... Ale já se tomu musím smát, já jsem vždycky hrozně rád, když se můžu podívat, kolik je hodin, takže mě to teda vůbec nevadí.
1: Jak se vůbec česká města starají o svůj veřejný prostor?
2: Já si myslím obecně, veřejný prostor stále nabývá na větším významu a to, že se tomu města věnují víc, to je naprosto v pořádku, protože jde také o to, že ta města by měla sloužit lidem nejenom, když tam pracují, ale i aby tam trávili svůj volný čas a prostředí samozřejmě přitahuje lidi a je to dobře. Takže obecně platí to, že se věnuje větší pozornost o údržbě veřejného prostoru a je dobře, že do té diskuze se zatahují jako architekti, že se dělají soutěže, protože jedině tak jako mohou vzniknout kvalitní projekty.
1: Stávají se tedy architektonické soutěže běžnějšími?
2: Já si myslím, že co je velmi dobrý trend, je, že města stále více a více zřizují funkci městských architektů. A to jsou vlastně odborníci, kteří mohou zastupitelům radit právě v těch otázkách, kdy jsou těch použít, kdy třeba není potřeba, a nebo s nimi připravovat společně nějakou představu o tom, jakým způsobem by se právě ta úprava veřejných prostranství měla zadávat. Jako myslím si, že těchto těch projektů a iniciativ je stále víc a víc.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno, je 8 hodin 47 minut a hokejoví fanoušci pozor, v sobotu 19. září pokračuje nová sezóna Maxaligy a na domácím ledě se představí Dukla Jihlava, která přivítá v horácké multifunkční aréně tým Pirátů Chomutov. Tak určitě přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru. No a teď se pojďme také podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přinášíme s meteorologem Petrem Hruškou. Přeji hezké čtvrteční ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat tedy na oblohu nad Vysočinou a jak se nám pohybují v tuto chvíli teploty.
2: Ještě máme většinou zamračenou oblohu, ale zrážky už se nevyskytují skoro žádné, len pár dažďových kvapiek v juhovýchodnej alebo východnej časti kraja. No a v tej západnej časti tam sa už oblačnosť začína i čiastočne zmenšovať od západu. Včera sa vyskytli celkom výrazné búrky, hlavne večera v prvej časti noci. Na viacerých miestach na Vysočine napršalo i okolo 35 mm zrážok, takže celkom intenzívne. Najmenej pršalo na severozápade kraja, tam na niektorých miestach len jednotky milimetrov, napríklad Humpolec necelé 4 mm. Teploty v tejto chvíli sú väčšinou od 11 do 14 stupňov a fúka na mierny západný vietor.
0: Když už sa bavíme o tom dešti, jak to bude pokračovať tedy dál?
2: Cez deň už zrážky sa nebudú vyskytovať skoro žiadne, len výnimočne sa môže objaviť prehánka, takže celkom malá pravdepodobnosť, nedá sa úplne vylúčiť, ale na mnohých miestach už žiadne zrážky. Oblačnosť by sa mala začať postupne zmenšovať od západu do poludnia, postupne by malo prevažovať oblačno, potom hlavne po poludni viac i polojasno, takže viac sa bude slnko ukazovať a večer skoro jasno. Má 17 až 20 stupňov Celzia, takže relatívne chladné počasie, chladnejšie než bolo v predošlých dňoch a vietor mierny severozápadný až západný, ktorý potom večer zoslabne.
0: Poďme pridať ešte také biopredpoveď na dnešek.
2: Je to stupeň číslo 1, takže to je len mierna záťaž.
0: A přesuňme sa na pátek, jak ten bude vypadat na Vysočine?
2: Tam by malo byť také oblačné až polojasné počasie, takže väčšinou mraky, ale sem tam sa môže ukázať i slnko. Potom behom popoludňa a večera tej oblačnosti ešte o niečo viac, ale mala by byť prevažne priesvitná, takže stále nejaký slnečný svit by tam mal byť. No a ráno sa lokálne môžu vyskytovať hmly, prípadne nízka oblačnosť. Minima 9 až 6 stupňov, maxima 18 až 21 stupňov Celzia. Vietor zpočiatku slabý, premenlivý, behom dňa potom mierny, juhozápadný až západný.
0: Tak to byla vydatná předpověď počasí pro Vysočinu a Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: A s vámi sa lúči také Lídie Jakubičková. Přeji vám dobrý a pohodový čtvrteční den a hezký poslech s naším vysíláním i nadále.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Lado, řekni fór.
1: Hele, psycholog mi řekl, jo, napiš dopis člověku, který tě naštval a spal ho. Mám hotovo. Ale co teď s tím dopisem?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V ulicích Pelhřimova ukazují čas nové hodiny. Sklizeň hroznů bude letos podle vinařů asi o třetinu nižší. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou na hřišti Araratu Arménia. Teploty do 20 stupňů, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Dvoje nové hodiny pořídila na frekventovaná místa ve městě Radnice v Pelhřimově. Jedny jsou u plaveckého bazénu, kde nahradili dlouhodobě nefunkční přístroj, další pak v blízkosti křižovatky u nemocnice. Podle mluvčí městského úřadu Andrej Unterfrancové jde o součást postupné modernizace městského mobiliáře.
2: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytují obyvatelům i návštěvníkům Pelhřimova praktické informace o aktuálním čase, datu a teplotě.
0: Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Vinobraní je letos kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech.
3: My jsme teď zhruba v půlce vinobraní a právě sbíráme odrůdu Sauvignon.
4: Popisuje vinař Antonín Valihrach na vinici v Krumvíři na Břeclavsku. Už teď ale pozoruje nižší úrodu oproti průměrné sklizni.
3: Výnos je maximálně poloviční a u některých odrůd je to horší.
4: Na letošní sklizni se podepsalo výrazně horké a suché léto. Někteří vinaři

0: Navíc utrpěli přívalovými dešti.
1: V těch zasažených oblastech, kde přišla ta supercelá kroupy, tak ten pokles může být až 60%.
0: Doplnil předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič. Navzdory nižším výnosům, ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu, informovala o tom agentura AFP. Šéf Bílého domu tak reagoval na včerejší proslov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta oznámila, že se Kanada může stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Podle Trumpa, který proti Kanadě vede obchodní válku, to je možný projev nepřátelství vůči Spojeným státům. Americký prezident dodal, že pokud se ale jedná o dobrý úmysl, je to v pořádku. Sport. Fotbalisté Sparty v úvodním duelu hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. V první půli dal dva góly Pražanu Gudal, ve druhém poločase se trefili ještě Mercado a střídající Vidr. Úvod zápasu se přitom lépe povedl domácím, kteří měli za bezbrankového stavu tři velké šance. Tu první už po 20 sekundách hry, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
3: Nic jsme nezměnili, ale myslím, že hráči se pak dostali víc do zápasu. Pak už předvedli to, co od nich očekáváme. Bylo tam tedy několik momentů, kdy jsme zbytečně ztratili míč a taky několikrát jsme v defenzivě nedodrželi naše principy. Pak jsme se ale dostali do rytmu a prokázali jsme kvalitu, kterou máme.
2: Počasí. V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 12 stupňů, v Telči 13. Dopoledne bude převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 19 v Brněnské ulici v Novém městě na Moravě. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 9. hodině a já vám všem přeji příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud se vám letos urodily švestičky, tak můžete společně s panem Hujerem, který vždycky švestičky nabízel, pochopitelně ve známém filmu, poslouchat naše vysílání i nadále, protože za chvíli z nich společně s Dášou Kubíkovou budeme vařit.
6: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A v tuto chvíli také s muzikou, protože ani ta nechybí a nebude chybět našem vysílání. Denny a Miroš Birka.

0: Petr Novák dospíval svoji hvězdičku blízkavou v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 11,5 minuty. Čas na to, abychom si dali něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Druhu ovoce, které dozrávají v druhé polovině roku, je dost. Na každé zahrádce roste pár jabloní, hrušní či švestek. My si dnes zkusíme spojit chuť modrých plodů švestek s masem. Výsledek vás možná překvapí.
2: S úrodou ovoce je to každý rok jinak. Někdy prší málo, jindy moc, někdy přijdou škůdci a někdy je úroda právě tak akorát. Nebo jí dokáže být až moc. Nám třeba na zahradě pod tíhou švestek praskla největší větev stromu. Proto bylo potřeba co nejrychleji sklidit a vymyslet to nejlepší zpracování. Povidla, džemy, pálenka, ale švestky se nám hodily také do kuchyně, do receptu na kuřecí prsa. Pořídíme si 4 kusy kuřecích prsou, které osolíme ze všech stran, lehce opepříme a prořízneme tak, abychom mohli do kapsy vložit kousek směsi másla s bylinkami. Použít můžeme rozmarín, oregano, tymián v jakékoliv kombinaci. Nasekáme na drobno, smícháme s povoleným máslem a vložíme do porcí masa. Ty zavineme, obalíme plátky slaniny, to je oprávněně velmi oblíbená verze přípravy, a převážeme je provázkem. V kastrolu necháme zatáhnout ze všech stran, pak podlijeme olejem a dopečeme pod pokličkou na mírném ohni do měka. Pak dáme maso stranou a do výpeku přidáme 1/4 kila vypeckovaných švestek. Posypeme lžící třtinového cukru, přidáme 2 lžíce másla, špetku z kořice a podlijeme džusem. Pokud seženeme švestkový, je to ideální, ale chuťově funguje i džus jablečný. Úplně stačí 1 deci. Necháme mírně vařit do zhoustnutí omáčky a tou pak přeléváme porce masa. Chutná k tomu křupavá bageta nebo třeba šťouchané brambory. Tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Příjemná pohodová muzika je v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. O tu uplynulou melodii se víc než dobře postarala kapela Bee Gees. Určitě to znáte, každý z nás má občas špatný den, ale co když to není jenom špatný den, ale je to psychická krize, třeba váš známý nebo kamarád jí má a vy nevíte, co říct. Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, tak nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví. Více v našem vysílání řekneme za malou chvíli.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Maestro Javka Pavlíček a jejich nejznámější pomalý hit Země vzdálená v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. První pomoc už dávno neznamená jen obvaz, resuscitaci nebo ošetření zlomené ruky. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví totiž přišla s kurzem první psychické pomoci. Lidé se v něm učí rozpoznat duševní obtíže, citlivě o nich mluvit a včas nasměrovat člověka k odborné pomoci. Program vychází z australského Mental Health First Aid, který funguje už ve více než 50 zemích světa.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Chceš si vzít život?
2: To znamená, že to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života a pokud zjistíme, že plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
3: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat. Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
4: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba v České republice, ale i jinde ve světě. Jeden z 5 lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
3: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnice Lucie Derumo-Steinerové z Národního ústavu duševního zdraví na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí.
4: Čím dříve se problém podchytí, tím dřívější je uzdravení, což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity.
3: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: 9 hodin 29,5 minuty, to je přesný čas a v hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká Robert Křesťan nebo Robbie Williams, ale ze všeho nejdřív Miroslav Marek, se kterým se podíváme do minulosti. Tentokrát bude řeč o porodech.
1: Bejvávalo.
2: O porodu. Příchod nového člověka na svět je vždy mimořádnou, převratnou událostí v životě rodiny. Občas dokonce ojedinělou. V dnešní době v našich končinách porodů ubývá. Existuje něco, čemu se říká plánované rodičovství. Porod probíhá nejčastěji v součinnosti s lékaři, předchází mu několika měsíční příprava zdravotní, psychická i materiální. Za starých časů tomu bejvávalo jinak. Narození i smrt člověka byly plně v rukou božích. K porodu patřily bolest, utrpení a nejistota, zda matka a dítě zůstanou naživu. Na druhou stranu, vzhledem k počtu dětí v rodině, byl porod docela běžnou událostí. Úmrtí novorozence, kojence či rodičky bohužel také. V 19. století se klíčovým stala odborná kvalifikace a také míra zkušeností porodní báby. Ta byla u porodu. Ona věděla, co a jak je potřeba udělat. Když vše probíhalo normálně, zvládla všechno sama. To jen v případě komplikací bylo její povinností povolat doktora. Což se nedělo až tak často. I proto, že to nebylo nic levného a rodina prostě nechtěla mít v uvozovkách zbytečné výdaje, kdyby to nebylo potřeba. Povinností porodní báby bylo hned po porodu ověřit, je-li novorozeně životaschopné. Pokud tomu tak nebylo, směla ho dokonce ona sama nouzově pokřtít. No a zítra o robotě.
1: Bejvávalo.

0: Tohle byl Robbie Williams a vy se už můžete těšit na Václava Neckáře a písničku Lásko ztracená. I nadále v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina hrajeme písničky, které nestárnou. No a chystáme také minutu pro zdraví, ta bude za pár minut a řeč v ní bude o cirhóze.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví. Proč u někoho cirhóza vznikne a u někoho ne?
1: Tělo je úžasný organismus. Ono má schopnost, když se něco dostane z rovnováhy, to do té rovnováhy vrátit. Opravovat škody, vyrovnat se s nimi. A už tyto schopnosti má každý organismus jinak vyvinuté. Někdo se už narodil s oslabeným imunitním systémem, někdo s postiženými játry nebo nižší kapacitou poradit si se škodami. A potom záleží na druhé straně na míře, jak kdo ta játra zatěžuje. U cirhózy třeba na tom, jak moc pije. A troufnu si říct, že pokud někdo pije dlouhodobě, že se k té cirhóze prostě dopracuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A za chvíli trochu jiné téma, téměř 700 vojáků ze 17 zemí právě teď nacvičuje na jihu Čech a na Vysočině spolupráci letectva s pozemní podporou. Kromě základny v Námešti nad Oslavou jsou letos ve vojenském újezdu v Boleticích na Českokrumlovsku a v Bechyni na Táborsku. Poprvé se podívali také na českobudějovické letiště a my tam vyrazíme také za pár minut s reportážním mikrofonem. Teď další muzika. Divokej Bill a Čmelák. Žakolář přeje pohodový poslech.

0: Kola Pop Music se točí dál, my se ale teď podíváme na kola vojenských letounů. Ty se také točí dál. Desítky armádních letounů a vrtulníků v těchto dnech přelétají nad hlavami Jihočechů. Mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike navíc vůbec poprvé ve větší míře zapojilo českobudějovické letiště. Právě tam teď mají základnu stíhači a technici z čáslavské posádky, kteří se přímo u vzletové dráhy starají o čtveřici českých letounů L-159.
1: Provádím kontrolu motorů, první část proběhla, takže tady ten kryt zavřem.
2: Robin Musil z 212. letky L-159 se právě pouští do údržby jednoho z letounů, kterým se přezdívá Alka.
1: Jsme na druhé straně, vidím, že pomocná energetická jednotka je v pohodě, takže to můžu taky zavřít a můžeme chystat pomale na let.
2: Dalšího z avioniků na letištní dráze Romana Kocurka pro změnu čeká důsledná kontrola kokpitu.
3: Před vstupem do letounu zkontroluji veškeré zajišťovadla, aby nedošlo k nějakému nechtěnému odpálením zabezpečovacích prostředků. Následně si musím zkontrolovat všechny polohy přepínačů. Musím zjistit, v jakém stavu se nacházejí přístroje. Připojuji zdroj, spouštím všechny předepsané systémy, postupně zapínám a kontroluji jejich funkci.
2: Celý postup má podle něho jasně dané pořadí úkonů.
3: Není asi nic, co by nás překvapilo. Každý se naučí obsluhovat své auto a ví, která kontrolka co znamená. Tak my máme přehled v té kabině o všech přístrojích a indikacích, co se tam vyskytují.
2: Na přípravu letounu pro cvičení Ample Strike dohlíží velitel technického roje čáslavské základny stíhacího letectva Petr Martinec.
4: Je to lehký bitevník armády České republiky, určený k podpoře pozemních vojsk a leteckému výcviku. Připravujeme a udržujeme letouny, co se týče letových akcí. Vyzbrojujeme letouny, připravujeme je na lety, děláme předletový, meziletový, poletový přípravy.
2: Podle Martince jsou jednotliví technici roje úzce specializovaní na konkrétní činnosti.
4: Tady máme třeba avionika, který provádí předletovou přípravu z té avionické části. Technici letounu připravují letoun z té technické části a zbrojíři vyzbrojují ten letoun na let.
2: Příprava všech čtyř stíhaček na let trvá 2 až 3 hodiny. To ale na českobudějovickém letišti úplně neplatí, připomíná velitel roje Petr Martinec.
4: Snažíme se provádět ty přípravy trochu nestandardně. Krom toho, že tady vlastně provozujeme v těch polních podmínkách ty letouny, tak jsme vlastně omezení trochu personálem. Vlastně i v noci tady jsou vlastně zhoršené podmínky, co se týče osvětlení, pojíždění letounů i velikosti prostě těch provozních ploch.
2: Kromě letectva se do cvičení pravidelně zapojují pozemní síly nebo příslušníci aktivní zálohy. Čáslavští vojáci ale nemají s českobudějovickým letištěm moc zkušeností, potvrzuje velitel letky Michal Veleba.
5: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
2: Cvičení Ample Strike se účastní téměř 700 vojáků ze 17 zemí. Jejich trénink v Českých Budějovicích, Bechyně na Táborsku a vojenském újezdu Boletice skončí už zítra. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Deset hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Schodek rozpočtu klesne o jednotky miliard, shodla se na tom koalice. Kašny na Jihlavském náměstí město letos kvůli opravě vypouští dřív. Francie prodlouží pomoc vybraným profesím kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Teploty do 20 stupňů, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj mohl stát ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Macinka zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě projdou opravou. Pracovníci technických služeb je proto v těchto dnech vypouštějí a čistí. Restaurátoři by na opravách měli začít pracovat příští týden. Vše ale bude záviset na počasí, jak uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
5: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let a naposledy právě probíhala před 5 lety v roce 2021. Větší a hloubkovější opravu kašny dostali před 9 lety. Práce budou hotové během měsíce listopadu.
4: Francie prodlouží do konce prosince pomoc profesím zasaženým růstem cen pohonných hmot, informoval o tom server francouzského rozhlasu s odvoláním na zdroje z vlády Sebastiana Lecornyho. Levnější naftu budou mít zemědělci, firmy podnikající ve stavebnictví nebo rybáři.
6: Zatímco zemědělcům zůstane pomoc v přepočtu asi 4 koruny na litr nafty, rybářům se zvýší na 7 korun. Rybáři v uplynulých dnech na protest zablokovali vjezdy do několika ropných areálů na jihu Francie a trajektu soukromé společnosti zabránili v cestě na Korziku. Ceny nafty podle rybářů rostou tak rychle, že už se rybolov nevyplácí. Na sociálních sítích se taky kvůli cenám pohonných hmot objevily výzvy k masovým demonstracím. Na 17. října je údajně plánují žluté vesty. Podle lidí spojených s hnutím, ale žluté vesty žádné protesty neplánují. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy

0: Podlehli Slovincům 1-3 na sety. V závislosti na výsledku zápasu Řeku se Slovenskem, tak Češi postoupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou teď mají 13 stupňů, v Košeticích 14. Dopoledne bude převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na dálnici D1 ve směru na Brno, na 99. kilometru u Slavníče. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 10. hodině vám přeji příjemné a pohodové sobotní dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. 14 továrních hal a v nich 30 000 metrů čtverečních plochy pro výrobu. Tak obrovský je areál bývalé textilní továrny na Brunce u Humpolce. Kdo tam podnikal a jak to tam vypadá teď? O tom bude dnešní příběh z Vysočiny.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
2: No a ještě než se vypravíme do Humpolce, tak si pojďme poslechnout Kouzlo bílejch čar. Je to písnička, se kterou přichází Věra Špinarová a já vám přeji, ať se vám líbí.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Humpolec je známý bohatou historií textilní výroby. Už v polovině 19. století bylo ve městě přes 400 soukenických dílen a Humpolci se přezdívalo český Manchester. Úspěchy ve výrobě a vývozu se mohla chlubit i továrna na Brunce u Humpolce. Dnes má celý areál nového majitele, který jednotlivé haly opravuje a pronajímá.
2: Do továrního areálu vstupuji se současným majitelem Jaroslavem Janečkem a naši prohlídku začínáme u zámečku.
3: Je to správní budova, kde továrnici bydleli a úřadovali.
2: Kdy to tady na Brunce celé začalo?
3: V roku 1825, kdy mlynář Bruna prodal mlýn cechu soukeníků a pak se objevil František Jokl z Úsobí, vyplatil cech soukeníků a započala textilní výroba továrny bratří Joklu. A pak postupně tak, jak se dařilo, tak se přistavovala jedna hala za druhou. Pojďte dál.
2: A my se půjdeme podívat do zámku nebo do továrny. Mně přijde, že se to tady všechno tak nějak vzájemně propojuje.
3: Dveře vedou ze zámku přímo do tovární haly.
2: Vstoupáme do patra zámečku po dřevěných schodech.
3: Tady si to Joklové připravili jako sídlo firmy a pro bydlení v roce 1911.
2: Vy tady teď bydlíte, vy to teď tady máte pod kontrolou.
3: Ano, pracovna továrníka pořád slouží stejně.
2: Největší rozkvět byl za první republiky, ale přece jenom války bývají pro textilní výrobu někdy i možností si vydělat.
3: Za první války jsme vyráběli pro CK císařství, pro armádu. Měli jsme velké zakázky jako celý Humpolec díky Emerichu dítěti, který ušil oblek pro císaře pána tím, že ostříhal ovci až do obleku vše stihnul za 11 hodin. Dodnes je to světový rekord.
2: Emerich dítě byl továrník z Humpolce.
3: Konkurence Brunky.
2: Ale zařídil práci
3: pro celý Humpolec.
2: Za druhé světové války už takové zakázky nebyly.
3: Byl nedostatek materiálu, ze kterého by se vyrábělo, a tak se částečně přešlo na marmelády. Ty švestky, co jste tady viděla, a jiné věci, tak to zužitkovali do marmelád a prodávali.
2: Přecházíme ven do areálu.
3: Před vámi je nejstarší tovární hala z roku 1880.
2: Textilní výroba tady skončila v roce 2003. A vy, když jste ten areál přebírali, tak tady ještě byly stroje a látky?
3: Jenom čisté budovy.
2: Přišel za námi správce pan Miroslav Peterka. Vy jste tady od svých 17 let.
4: Byl jsem po vyučení jako seřizovač a několik let jsem působil, když ta fabrika měla, vyráběly si tady látky. Potom skončila v konkurzu a hledala se další náplň tohoto areálu.
2: A koupili to i s vámi. A máte teď od všeho klíče jako správce.
4: Ano.
2: My se teď půjdeme podívat do hlavní rozvodny. Tady je ciferníku.
3: 80% je odpojeno, protože stroje už tady nejsou.
4: Odtud se řídila celá výroba. Hlavní elektrika do toho areálu šla sem do této rozvodny a z této rozvodny to šlo do ostatních budov a do ostatních provozů. Tady vidíte třeba ještě starý popisky, barevná, úpravná. A jestli si vzpomene ještě hodně, ty starší lidi platili regulační stupně. Kdy ráno v rádiu jsme slyšeli, dnes platí regulační stupeň číslo 4, tak ten rozvodník už věděl, že se bude odpojovat třeba nějaká určitá část těch strojů.
2: Já si to pamatuju a nevěděla jsem, k čemu to je. Tak jste mi to po těch desítkách let vysvětlil. Procházíme areálem kolem hal, před námi vysoký tovární komín. Já jsem slyšela dokonce, že byste tady do budoucna chtěli postavit rozhlednu.
3: Ano, je to náš sen.
2: Z Brunky Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za necelý měsíc začne na obrazovkách České televize už 20. ročník Stardance. Asi jste zaznamenali informaci, že Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že to bude jejich poslední vystoupení v rámci tohoto projektu a teď se spekuluje, kdo bude dále účinkovat v roli moderátorů. Každopádně já jsem si řekl, že tohle byla Čača, jestli se nepletu. Co říkáte? Žuli taxi, Vanessa Paradis, když jsme u toho tancování. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli nebudeme tančit, ale budeme si povídat o hodinách. Jihlava se jich už před lety zbavovala, v Peřimově si lidé vyžádali nové. Řeč je o pouličních hodinách. Ty u peřimovského plaveckého bazénu roky trápily kolem jdoucí svou nepřesností. Město je sice na chvíli plně odstranilo, ale obyvatelé na ně byli příliš zvyklí. Více za chvíli z reportáže.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Pelhřimovská radnice pořídila do ulic města dvoje nové hodiny. Jedny nahradily staré nefunkční zařízení, druhé nově visí na nejfrektovanější křižovatce. Jiná města se jich přitom v době mobilních telefonů a jiných chytrých zařízení, které mají lidé neustále u sebe, spíše zbavují. Obyvatelé Pelhřimova se jich ale vzdát nechtějí.
1: Je to tady vždycky, tak jestli to teď technicky opravili, nevím.
2: Prý se na to lidé stěžovali taky?
1: No protože to čas byl špatný a takovýhle věci. No.
2: S pánem, s kterým jsem se teď dal do řeči, obdivujeme nové pouliční hodiny umístěné u Pelhřimovského plaveckého bazénu. Nahradili tady ty staré, které přesný čas spolehlivě neukazovaly už řadu let?
1: Ne, nefungovaly, ne. No to taky je špatně na tom.
2: Jsou špatně, jak to? Když to srovnám, kteří tam je to asi 11.24.
1: No ale teplota jinak.
2: Kolik je to 22 stupňů?
1: To nevím, to není 22. To je míň, tak kolem 20 bych to typoval já.
2: Zajímavé je, že trend je teď většinou opačný a například v Jihlavě už po uliční hodiny téměř nenajdete. Tady také ty nefunkční původně zmizely, ale lidé se dožadovali jejich návratu. Město tak zakoupilo ne jedny, ale rovnou dvoje, ty další jsou kousek odsud dál po silnici číslo 34 na křižovatce u nemocnice. A já jsem se na oboje přeptal mluvčí Pelhřimovského městského úřadu Andrej Unterfrancové.
3: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Pořízením nových hodin město vlastně pokračuje v postupné modernizaci prvků městského mobiliáře. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům.
2: Mají vůbec velké hodiny ve veřejném prostoru ještě svůj význam, když každý má v kapse mobilní telefon a na ruce chytré hodinky? Pokračuje urbanista Vít Řezáč.
4: Asi bych takhle tu otázku nestavěl, to je opravdu věc individuálního rozhodnutí a posouzení v tom každém konkrétním městě a asi není možné říkat, jestli některé prvky se tam hodí více nebo méně, tak, ale já se tomu musím smát, já jsem vždycky hrozně rád, když se můžu podívat, kolik je hodin, takže mě to teda vůbec nevadí.
2: Kromě teď už správného času ukazují Pelhřimovské hodiny také datum a aktuální teplotu. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dívce jménem Gloria zpíval Víťa Vávra 10 hodin 35 minut aktuální čas a já jsem rád, že dnešní dopoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Co mají společného slimáci? Vaše zuby a ořechové skořápky. Možná víc, než by se zdálo. Vše objasní dnešní Babské rady Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: 5 očištěných skořápek ořechů dejte vařit na 20 minut do hrnku vody. Předseďte a vzniklým odvarem si pravidelně čistěte zuby. Budou bělejší. Pokud vás dlouhodobě trápí kašel plný hlenů, udělejte si nápoj ze skořápek vlašských ořechů. Umýjte zhruba 10 skořápek, dejte do půl litru vody vařit na mírný plamen asi 30 minut. Nechte odstát a slijte. Ideální je dát nápoj do termosky a popíjet ho ještě teplý v průběhu celého dne. Skořápky z ořechů se skvěle hodí také jako mulč kolem rostlin. Pomohou zadržovat vlhkost, brání růstu plevele a chrání kořeny před přehříváním i mrazem. Tvrdé a ostré skořápky jsou na zahradě noční můra pro slimáky. Skořápky od ořechů můžete bez obav dát i na kompost, nejlépe rozdrcené. Budou se potom pomalu rozkládat a užitečně vám prokypří kompostovou směs.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste. Jaká je úspěšnost při vymáhání dluhu a proč se o to například v Ostravě už přestali snažit, se dozvíte v reportáži za pár minut.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
2: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
3: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
4: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
3: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
5: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
3: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
6: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
3: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
7: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
3: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhu snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Československá písnička v našem vysílání. Vašo Patej, dlhej Dianku, ztracený neboli ztratený ráj. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a československé vysílání nás čeká i po 11. hodině. Před týdnem jsem ve své talk show ve Vídni přivítal Petra Nadě. Při té příležitosti jsem s ním natočil rozhovor, který odvysíláme za pár minut. Kromě jiného se dozvíte, jak si užil léto, jaký má rád humor, nebo jak moc je těžké složit písničku. A nebude chybět ani legendární fór o korytnačkách neboli o želvách. Po 11. hodině Petr Nať v našem vysílání.
1: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Cvičení Ample Strikes letos koná častěji mimo Vysočinu. Zrušení poplatků za rozhlas a televizi se do sněmovny dostane až po volbách. Hokejisté Jihlavy prohráli v Sokolově, Třebíč nestačila na Litoměřice. Teploty do 20 stupňů, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky z Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
4: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí, jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
2: Výcvik se odehrává také na Vysočině na letecké základně v Náměšti nad Oslavou, kde mají všichni účastníci hlavní základnu. Policisté vypátrali muže, který vykradl lesní bar na Žďársku. Informovala o tom jejich mluvčí Michaela Lébrová. Zloděj 12. září poškodil lesní bar u Rovného, ze kterého ukradl pokladničku s penězi. Na místě ho zachytila fotopast. Není to jediný podobný letošní případ v kraji. Zloději vykradli lesní bary například u Víly Helenky nedaleko Skalského dvora na Žďársku nebo poblíž Havlíčkova Brodu. Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků sněmovna projedná až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platu politiků, zrušení valorizace cen, dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Českou televizi a Český rozhlas chce vláda ANO, SPD a motoristů financovat ze státního rozpočtu. Zároveň plánuje snížit objem peněz, ze kterými hospodaří. Opozice záměr kritizuje s tím, že omezí svobodu veřejnoprávních médií. Po ruských nočních útocích na Ukrajinu je v Kyjevě nejméně 12 zraněných. Podle tamního starosty Vitalie Klička údery způsobily také problémy s dodávkami vody. Zasažené jsou obytné i kancelářské budovy a skladiště. Další tři lidé utrpěli zranění v Oděse na jihu země. Agentura AFP informovala, že tam ruské ostřelování zasáhlo 19-patrovou budovu. Tři zranění jsou také v Záporoží.
3: Sport.
2: Hokejisté Jihlavy prohráli ve čtvrtém kole Maxa ligy na ledě Sokolova 3-6. Nedařilo se ani Třebíči, která podlehla Litoměřicím 0-3.
5: První gol hokejisté Třebíče dostali už v 6. minutě. Další dvě branky přidali Litoměřice ve 3. třetině. Ještě dříve inkasovala Jihlava, která po první třetině prohrávala už 0-2. V dalších dvou třetinách se hosté snažili náskok domácích stát.

0: Hnout. Trefili se Kuprianov, Cachnín a Riedl. Sokolov si své vedení ale udržel a výhru v poslední minutě spečetil domácí Vracovský, který se trefil do prázdné branky. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 15 stupňů, v Černovicích a Vatíně 13. Dopoledne bude převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni. Přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Omezení musí řidiči počítat na silnici 34 v Brodské ulici ve Ždírci nad Doubravou. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jedenáct hodin 4,5 minuty a já vám přeji pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jak Karel Gott přijal v roce 1985 fakt, že zlatého slavíka získal chlapec z východního Slovenska? No i o tom se budu povídat za pár minut s Petrem Naděm.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
3: Ale ještě předtím si dáme šenkýřku a Jardu Hypochondra. Hezký poslech.

0: S Petrem Naděm si povídáme o všem možném. Já se musím přiznat, že než jsem s vámi dělal rozhovor v rámci svojí talk show a než dnes natáčíme povídání pro Český rozhlas Vysočina, tak jsem se na vás trošku připravil, díval jsem se na několik vašich rozhovorů a musím říct, že mě nejvíc baví rozhovory v televizní relaci Neskoro večer ve Slovenské televizi, kde jste vždy úžasný a kde povídáte jeden vtip. A já vás poprosím, abyste řekli ten vtip i našim posluchačům, protože možná ho znají, ale když to říkáte a když si člověk představí ty želvy po slovensky korytnačky, jak tam jdou a teď se otáčí a teď to říkají, to prostě nemá chybu. Takže buďte prosím tak hodný a řekněte našim posluchačům vtip o korytnačkách.
1: Tak, jdu tři korytnačky po půšti. Jdu rok, dva, tři. A zrazu natrafie na plastový kelímok. A jedna druhá hovorí, dievčatá, pozrite sa, plastový kelímok. A ona hovorí jedna, na čo by nám bol? No, keby sme našli vodu, tak sa z neho napijeme. A tretia hovorí, kašlite na kelímok, ideme ďalej. Tak idú ďalej. Rok, dva, tri. A na štvrtý rok zrazu nájdu vodu. A jedna hovorí, dievčatá, pozrite sa, voda. A tá hovorí, vidíte, teraz by sa nám zišiel ten kelímok. A tretia hovorí, dievčatá, keď počkáte a nenapijete sa, tak ja poň ho skočím. No a tak uplynul rok, dva, a na štvrtý rok tá jedna druhej, čo tam zostali, hovorí, kašlíme na ňu, napijeme sa aj bez kelímka. A tá vyskočí spoza kriku, hovorí, dievčatá, kým nie je dôvera, nikam nejdem.
0: A tady slyšíte, že Petr Nať je nejenom vynikající zpěvák, textař, skladatel, ale také vypraveč vtipů, protože to si budeme povídat, každý ty vtipy nemůže povídat nebo vyprávět, aby se to lidem líbilo, aby se smáli. Jaký humor máte rád vy?
1: No, skoro všetky humory. Nemám rád nějaké násilí alebo něco také, ale humor je důležitý pro mě, lebo je to odľahčovanie komunikácie. Častokrát vznikne nějaká zlá situácia z kapele a odľahčujeme to humorom, protože humor je liečivá záležitosť. Podobně jako hudba, to je pozitivná vec.
0: Rozhodně s vámi souhlasím. Naše povídání natáčíme na konci léta nebo na začátku podzimu. Jak jste si užili? To byste někde na dovolené nebo se teprve chystáte?
1: No, já jazdím většinou na jar, aby som si přiblížil leto a potom na jeseň, aby som si predlžil leto. Mm-hmm. Takže moje obľúbená destinácie sú Kanárske ostrovy alebo klasika, jako všetci Česi, Slováci, Chorvátsko. Mm-hmm. Tam je to také dobré. Jako, samozrejme, že nie všade. Ja nemám rád miesta napríklad, kde turistom vadia turisti. A ja som jeden z turistov. Vydávam na Instagrame tie videá, jak všetci, dajme tomu na Santorini, alebo pri Fontane de Trevi sa všetci tlačia, aby mali tú fotku a hovorím, tak ja ju nechcem tým pádom, lebo ak mám stať frontu na fotku len kvôli tomu, aby som ju mal na Instagrame, tak ja nedávam ani fotky v podstate z dovoleniek, lebo mi to pripadá trapné sa chváliť, že ja som na dovolenka a vy nie. Lebo ten niekto to tak dáva, si neuvedomuje, že viacej zla nad s tým narobiť ako dobrá. Ale rád cestujem hlavne za slnkom, lebo ja som taký letný typ, ja mám rád slnečné dni. Takže keď si môžem natiahnuť tie dni, tak si ich natiahnem.
0: Říká Petr Naď.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
2: písně
1: se.
2: Na cestu.
1: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě si sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Schodek rozpočtu na příští rok se sníží o jednotky miliard korun, shodla se koalice. Nová výkonnější magnetická rezonance v Jihlavské nemocnici zkrátí čekací doby na vyšetření. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Omezení se dotknou i dalších online služeb. Na nebi se dnes budou střídat mraky se sluncem, nejvyšší teploty 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu. Jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
2: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Objednací doby na vyšetření magnetickou rezonancí v Jihlavské nemocnici by se měl zkrátit. Umožní to nový výkonnější přístroj, na kterém se teď zdravotníci učí pracovat. Momentálně se čekací doba pohybuje kolem 3 měsíců, jak uvedla primářka oddělení zobrazovacích metod Martina Volmutová.
3: Když jsme nastavovali protokol na screening karcinomu děložního čípku, tak jsme na polovině času, jsme na 19 minutách z 45 na starém stroji. Takže to má strašně moc výhod. Ty obrázky krom toho jsou daleko hezčí.
0: Dvoje nové hodiny pořídila na frekventovaná místa ve městě Radnice v Pelhřimově. Jedny jsou u plaveckého bazénu, kde nahradili dlouhodobě nefunkční přístroj. Další pak v blízkosti křižovatky u nemocnice. Podle mluvčí městského úřadu Andrej Unterfrancové jde o součást postupné modernizace městského mobiliáře.
4: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytují obyvatelům i návštěvníkům Pelhřimova praktické informace o aktuálním čase, datu a teplotě.
0: Internetové platformy budou podle návrhu Evropské komise muset nově dokázat, že jsou bezpečné pro nezletilé. Povinnosti se týkají jak sociálních sítí, tak služeb pro sdílení videí, online videohry, AI společníky a chatboty. Nový plán zároveň zakazuje návykové funkce, nekonečné scrollování nebo nová upozornění během hodin určených ke spánku. Komise chce taky razantněji chránit děti mladší 15 let. 13 a 14 letí proto budou nově podléhat rodičovské kontrole. To znamená, že si rodiče prostřednictvím svého účtu vytvoří takzvané mini účty, ke kterým by mladiství měli přístup. Pro děti do 13 let návrh počítá s úplným zákazem sociálních sítí.
5: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
0: A teď jste slyšeli Patrika Indru, protože čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán a jihlavský rodák právě Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že mu už v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly.
1: Počasí.

0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je aktuálně 16 stupňů, v počátkách 14. Dnes bude oblačno nebo polojasno, výjimečně se objeví přeháňka. Večer pak očekáváme skoro jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na kilometru 116,5 na dálnici D1 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Pozor pak dávejte i ve Velkém Meziříčí v ulici Vrchovecké při výjezdu na Martinice. I tam máme hlášenou dopravní nehodu se zraněním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, jak jinak na vaše přání, takže vy budete vybírat, co budeme hrát. No a jak to uděláte? No zavoláte na číslo 22 155 49 99, vyberete si písničku a pošlete mu tuhle tu písničku nějakému kamarádovi, kamarádce, sousedovi, manželce, manželovi, no a nebo mu popřejete k svátku, k narozeninám a tak dále. Tak ještě jednou to číslo 22 155 49 99. No a pokud chcete poslat SMSku, tak máme jiné číslo 90 011 04. Nejdřív začnete slovem písem, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu a jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: se ženou máme takové tajemství, aby nám to manželství vydrželo. Dvakrát týdně zajdeme do příjemné restaurace, dáme si trochu vína, no a dobrého jídla. No tak ona chodí ve čtvrtek a já v pátek.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: No, mám tady první přání a píše Dáša, že by ráda písničku jen tak pro dobrou náladu a pohodu od Pavla Rota Krásnější než růže.

0: doktorka. Žádný strach, zítra už uvidíte svoji ženu.
1: No jo, ale moje žena už pár let nežije.
0: Já vím.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A na telefonu čeká Liba Jarošová z Kamenné. Ahoj.
3: Ahoj, Jaro. Prosím tě, kde ty vtipy pořád bereš a tenhle je taky tak kouzelnej. Prosím tě.
0: Takový černý humor trošku.
3: Černý humor, přesně takový kameňák. Jaro, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače a celé rádio naše milované. A protože dneska je v kalendáři Naděžda, Naděnka, tak bych chtěla vzpomenout na naší milovanou Naďu, protože ta nás určitě hlídá, jestli na ní myslíme. Já teda na ní myslím skoro denně. Asi denně. A tak bychom zaspomínali její písničkou. Ona, já taky měla ráda písničku Závidím, protože víme všichni tu minulost té písničky. Takže bychom si ji pustili. Popřála bych i všem ostatním Naďám k svátku všechno nejlepší. A Naděnko, tam nahoru. Ahoj, holka jedna, já ti za moc vděčím. Jaro, děkuju a zdravím všechny regionáky a všechny posluchače a těším se zase někdy naslyšenou a ty se měj báječně. Čau.
0: Krásné přání posílám do nebíčka. Měj se hezky, čau.
3: Čauky, ahoj, děkuju.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, v této chvíli na telefonu Milda Vostrý, nazdár.
2: Ahoj Jardo a ahoj všichni drazí věrní posluchači Českého rozhlasu Vysočina. Zdravím vás z Jihlavy ze Starých Hor.
1: No povídej.
2: Já bych vám chtěl popřát hezký víkend. A pokud byste se nudili, tak bych vás chtěl pozvat na naší prémiovou akci, kterou děláme na Starce už čtvrtým rokem. A jmenuje se to Oktoberfest.
1: Tam jsem byl, to je mazec.
2: To je mazec a je to dvoudenní, v pátek i v sobotu. Máme tady kapely, máme tady mažoretky, máme tady kolik? 7 druhů piv, včetně těch bavorských, mnichovských. A máme tady spoustu dobrýho jídla, jako pečený kolena na černém pivu, bavorský klobásy, obadzdu, a taky preclíky a bramborák s uzeným a prostě a hezký holky, který to vás budou obsluhovat pochopitelně v bavorských krojích, které se jmenují Dirndl. A abych nezapomněl taky chlapce v těch kožených kalhotech, takže to bude takovej mnichovsko-jihlavský Oktoberfest. Hrát k tomu bude v pátek Jana s Míšou Polarechovejma a v sobotu potom odpoledne taková kutálka našeho rakouského kamaráda Tomase a večer potom přitvrdíme kapelou Vigo.
1: Pánečku, až tak, takhle.
2: Takže to bude pestrý po všech stránkách. Hudební, pivní, ale i takové obžerství. Je to všechno dobrý, takže je to i zdravý. Toto jsem tady jmenoval. No. Zúčastní se, Jardo?
1: No, já se nezúčastním, protože jedu s tebou na kololoď do Chorvatska.
2: No, vidíš to, já se vlastně taky nezúčastním poprvé. Nicméně moje drahá žena, kterou tímto zdravím, a soubor tady našich přátel a kolegů, a kolegyně se určitě i bez nás toho zhostí ze ctí a z radostí a hlavně s úsměvem.
1: To bude paráda. Takže
2: Starka, pátek, sobota, pátek o 4, sobotu už o 2 hodin, Oktoberfest na Starce ve Starých Horách v Jihlavě. Tak, to byla hezká pozvánka a k tomu nějaká pěkná muzika, Jardo.
1: No a ty jsi vybral od Marie Rotrové písničku, kterou zpívají Sabati a teď já nevím, jestli to je Láskou oníž deštěm a nebo Lásko. To bude jenom, Láskou oníž deštěm, to bude ono, že jo?
2: Ano, on to otextoval to Jarek Nohavica a první dáma českého soulu, Maruška Rotrová, nám to všem teďka zaspívá.
1: Ano.
2: A kapela Flamengo to zahraje.
1: No tak jo, hele, tak já přeju, ať to všechno vyjde a zítra jdeme na to.
2: Ano, díky moc, mějte se moc fajn a přijďte. Čau, ahoj.
1: Čau.

0: pořadu Fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažili zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
0: Stopy fakta tajemství.
1: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Zítra se v dobrém ránu dozvíte, co všechno už dnes zvládnou humanoidní roboti a podíváme se, jak se školí volební komisaři.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A na telefonu čeká Franta Palác, Valče, nazdar.
4: Nazdar, zdravím všechny posluchače a chtěl bych písničku dodatečně k včerejšímu svátku Ludmile Šrenkové do Německa v Pulaku. Je na následný péči, má už 90 roků, takže písničku ode mě, ona to poslouchá přes internet, když si to tam synovci zapnou. A dále Lidušce Košťálkové z Hrocovíc, bývalé pošťačce ve Valči, chodila s poštou a je to moje kolegyně z práce, že jsme spolu dělávali leta letoucí, takže taky jako kamarád a všem teda Liduškám, kterým nedá nikdo zahrát a kupinuji svátku Marie a vám všem do toho, do Českého rozhlasu Vysočina a děkuji za zprostředkování a písničku, jak jsme se domluvili. Zdraví posluchač František Palác Valče, ahoj.
3: Ahoj, měj se krásně. Díky. Čau.

0: Vládo, řekni fór.
1: Povídají si dvě blondýny. Hele, já ti něco řeknu, Kamilo. Jsme normálně na pokraji vyhynutí, jo. Moje prababička měla 12 dětí. Babička 6 dětí. Moje matka měla 2 děti. Já mám 1 dítě. Můj syn má 1 kocoura a ten je vykastrovaný.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání, a to bude mít teď Hanka Kučerová z Jihlavy. Ahoj.
4: Ahoj, Jardo. Před chvílí jsem slyšela, že pluješ do Chorvatska, tak přeju, aby teda jste dobře dopluli, aby se v pořádku vrátil, protože co bychom se tady bez tebe počali. A jinak jsem dneska v noci výjimečně měla puštěný rádio a z Ostravy tam hrály písničky 60. A jedna krásnější písnička, melodie jak druhá, já jako pamětník to ví, že jsem si zavzpomínala. A prosila bych teda pro dnešek písničku, kterou tam hráli od Josefa Zímy, Bílá vrána. V čase se to hodně hrálo, a protože je to takový veselý, melodický, a lidi už jenom kvůli tomu, že to zpíval Pepíček Zima, jejich miláček. Takže doufám, že se to bude líbit všem. Přeju to, posílám to teda i tobě, ale hlavně budu těšit, aby jsi jako užil a aby se v pořádku vrátil. Všechno.
3: Děkuju. Písničku mám nachystanou, posílám a tobě přeju krásný den. Čau.
4: Děkuju taky. Naschle.

0: Mladík se v lékárně plaše rozhlíží a lékárník říká, prosím vás, mohu vám nějak pomoci? Chcete prezervativy?
1: Bohužel pozdě, dva sunary, prosím.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání, a teď má Lojza přáníčko a chtěl by porvot od Honzy Nedvěda, tak jo?
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, mám další přáníčko a to posílá Jarek Střeště, posílá spíš písničku a vtípek. Takhle prostitutka stopuje, přijede řidič, vykloní se z okénka, říká, no co umíš za 3000? No za 3000 umím všechno. No tak si nasedni, jedeme betonovat. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Akropolis Arie, kterou v roce 76 naspívala Judita Čeřovská. Díky, Jarek Střeště, my taky děkujeme za...

0: obrázky na krku. No, tak myslím, že nejlepší bude rolák.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a další přání a poděkování má Zdena a píše: Jardo, rybí hody v Jiříně byly perfektní jako každý rok a děkuji všem pořadatelům Jiříňákům za krásnou akci. Ryby byly úžasné, zahraj Jiřínské léto, píše Zdena. No tahle ta akce je opravdu povedená každý rok. A jak jsem slyšel, povedla se i letos, no, protože v Jiříně to vypadá přesně tak, jako v této písni. Rád zaspívám.

0: Já jsem byl na jedné takové oslavě a tam vyzvali všechny chlapy, aby se přitulili k někomu, kdo je v životě udělal šťastným. No to jste neviděli. Skoro utlačili výčepního.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Další přání má Jitka, chtěla by modrou od Jany Kiršner, jen tak.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: No, spíš jste doposlouchali písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem a s Jardou Hypochondrem teď dlouho zas poslouchat nebudete, já se moc omlouvám. Ale mám takovou pracovní a zároveň takovou dovolenkovou cestu a zpátky tady budu skoro až za měsíc 12. října, říkám to dobře, jo. Tak buďte nám věrní, teď vám posílám dámu při těle, no a mějte se, smějte se. Čau, čau.

0: typicky štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Hroby na památkově chráněném hřbitově v Havlíčkově Brodě potřebují vyčistit. Zloděje z lesního baru na Žďársku dopadla policie. Premiér Babiš opět vyzval ke vzniku společného evropského systému protiraketové obrany. Na nebi se dnes budou střídat mraky se sluncem, nejvyšší teploty 20 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Hřbitov u svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě potřebuje renovaci. Podle odhadu brodských muzejníků bude nutná postupná obnova památkově chráněného areálu. Pod památkovou ochranou jsou hlavně hrobky a náhrobky významných osobností z Havlíčkobrodska, včetně rodičů a dcery Karla Havlíčka Borovského.
2: Podle muzejníků je nutné vyčistit například hrob učitele a ředitele Vincence Doubravy. Po konzultaci s památkáři vyžaduje restaurátorské ošetření a obnovu nápisů i hrob pátera Víta Daníčka. Mimořádně hodnotný je i náhrobek rodiny Kundratovi. Zastupitelé navrhli pro příští rok na opravy vyčlenit 250 000 korun. Konečné rozhodnutí bude ale na příštím zastupitelstvu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali muže, který vykradl lesní bar na Žďársku. Informovala o tom jejich mluvčí Michaela Lébrová. Zloděj 12. září poškodil lesní bar u Rovného, ze kterého ukradl pokladničku s penězi. Na místě ho zachytila fotopast. Není to jediný podobný letošní případ v kraji. Zloději vykradli lesní bary například u víly Helenky nedaleko Skalského dvora na Žďársku nebo poblíž Havlíčkova Brodu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu navrhl vznik společného programu protiraketové obrany pro Evropu. Jak řekl na pražském obranném summitu, společný projekt Europatriot by podle něj mohl být nebo měl být evropským příspěvkem Severoatlantické alianci.
3: Jak řekl Andrej Babiš z hnutí ANO, projekt nemá soupeřit se Spojenými státy. Protiraketový systém by evropské země buď navrhly sami, nebo by podle Babiše mohli získat licenci od Američanů. Projekt Europatriot zmínil český premiér poprvé na jednání koalice ochotných v Paříži před 2 měsíci. Teď o něm mluvil znovu na setkání vrcholných politických a vojenských představitelů. Mezi nimi je mimo jiné maďarský ministr obrany nebo náčelník generálního štábu německého Bundeswehru. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royalu Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
4: Je to super, ktorý hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastne, čo som mal možnosť proti ním hrať. Je to tým, ktorý sa snaží hrať agresívny a vertikálny futbal smerom dopredu a nepotrpia si úplne nadržanie lopty, ale sú nepríjemní v breakových situáciách.
1: Utkání začne ve 21 hodin. Počasí. Třebíči je 17 stupňů, ve Vatíně 16. Dnes bude oblačno nebo polojasno, výjimečně se objeví přeháňka. Večer pak očekáváme skoro jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem regionu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Trojnásobná zlatá slavice stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že jo? měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
0: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petra Janů je sleduje.
1: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
0: Ne, ale opravdu během toho koncertu zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
1: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak. Takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i s nějakých špatných pocitů a tak.
0: Splínů.
1: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
0: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
1: Ne. To byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
0: Ty se převlékla.
1: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rokovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
0: Jste to víc vy?
1: Jsem to víc já.
0: Je to něco, co vám chybělo?
1: Chybělo mi to určitě, protože takhle. Vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
0: děkuju,
1: že jo.
0: Děkuju.
1: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
0: jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
1: jo,
0: takže proto.
1: Tak to vás omlouvá.
0: Děkuji.
1: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátrá. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch robách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
0: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
1: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci. Aha. Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem, co k tomu vede a co bych jako pro to měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Důlitlovou, mě k tomu dovedl.
0: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si, ty cíle,
1: všechno jsem je splnila.
0: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petra Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě, lidi se začali chechtat. No, takže to byl takový můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu, tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhý. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale no, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. vlastně Petra Janů?
1: No to už jsem byla Petra Janů, to mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říkala, když jsem se vdávala, jestli teda si nevím manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila. No, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala obráceně, už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi v semaforu nechala změnit?
1: Zlobilo tak oni neměli šanci se nějak rozčelovat, nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala Zdendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách máte, jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vy dva dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mm-hmm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit no. Bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano.
1: V těch krabičkách, ale stejně, to, ať se tam někdo postaví, oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře, nicméně vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak.
1: Který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky, se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi. Protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhletu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam to. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle to přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná
1: určitě,
0: hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zase nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na hýjání? No. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne? Ne.
1: Ježiš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně, vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není, nebo můžu jít do lesa, ale to on zase vyje doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší, takže taky. Třeba Jessica Fletcherová, znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On má absolutní sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak beru si to už
0: osobně. Třeba vás doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba no jasně. Z vás nevíde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne?
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty kdybys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak a skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů z Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s Peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Tak. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu uprostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím také ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, někdo. Že,
1: jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidni se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak, já se si, tak člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec, trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám to nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání, Aleš Cibulka.
0: Opravdu, ten, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl nenápadný fanoušek.
0: Aha, až po letech. To byl neškodný.
1: No, on mě to potom vyprávěl. Dokonce někde v Tobogánu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už prostě
0: já se měním
1: strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
1: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit, takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
0: Původně návrh státního rozpočtu pro příští rok počítal s deficitem 389 miliard korun. Návrh by vláda měla schválit v pondělí. A prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
2: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
0: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Expozice studentského umění Giro bude ode dneška přístupná v Jihlavské Šatlavě. Vernisáž tam začíná v 17 hodin. Návštěvníci můžou přijít do příštího čtvrtka od 15 do 18 hodin. Tématem letošního ročníku je dým.
3: Na letošním ročníku výstavy spolupracovali studenti Střední školy grafické a umělecko-průmyslové školy Jihlava Helenín. Jednotlivé vězenské cely se během akce promění v samostatné galerie. Program propojí výtvarné umění s historií a architekturou Jihlavy. Návštěvníkům bude přístupná i dílna, kde se sami zapojí do tvorby výtvarného umění. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Cena pohonných hmot na Vysočině za poslední týden vzrostla. Za litr nafty teď řidiči zaplatí v průměru 48 korun a 34 haléřů. To je téměř o 50 haléřů víc než před týdnem. Benzín zdražil o 6 haléřů. Na čerpacích stanicích stojí přes 44 korun za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
4: Ve srovnání s 19. červencem, kdy skončila státní regulace cen pohonných hmot, je nafta na Vysočině v průměru dražší o 8 korun za litr. Benzín zdražil o necelé 3 koruny. Nejlevněji teď řidiči natankují benzín na Jihlavsku. Za naftu zaplatí nejméně motoristé na Pelhřimovsku. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
0: Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Utkání začne v O2 aréně v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodlo o tom los. Do sobotní čtyři hry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek Patrik Rykl. Ti by měli hrát proti páru Harrison Krajíček. Počasí. V Humpolci je na teploměru 16 stupňů, v Dukovanech hlásí 18. V noci se vytvoří lokální mlhy a teploty kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme oblačno až polojasno a během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. Teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Radostovicemi a Závitkovicemi se stala nehoda dvou aut. Dávejte tam proto pozor.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina vám od mikrofonu přeje Petr Janáček. Plemenné krávy mají dnes v Radešínské Svratce vlastní soutěž krásy. Koná se při příležitosti výstavy českého strakatého skotu. Více se dozvíte za chvíli přímo v našem vysílání, které bude samozřejmě plné zajímavých regionálních informací, ale také krásných nejen českých písniček. Zaspívá třeba zpěvačka Cher a nebude chybět Daniel Hůlka, anebo teď Jana Chládková.
5: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Ve čtvrtek 17. září 9 minut po 14. hodině je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Odborníkům i laické veřejnosti se dnes v Radešínské Svratce představují desítky kusů českého strakatého skotu. Krávy tam dokonce budou mít i svou mis našeho chovu. Více informací má ve studiu redaktorka Tereza Pešoutová. Terezo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Už teď známe vítězku z kategorie prvotelek, tedy krav, které jsou teď po první laktaci. Tu vyhlásili porodci před jednou hodinou odpoledne. První a třetí místo obsadili zástupkyně farmy pod Orlickou Mistrovice, druhé místo získala plemená kráva z Agro Liboměřice. Dále porodci určují i vítězku v kategorii druhotelek, tedy krav po druhém otelení, a vítězky obou kategorií potom soutěží o titul šampionky. Odborná porota přitom posuzuje různé aspekty, například stav vemene, narovnání nohy i chování krávy při předvádění. No a o tom, jak je náročné se na takovou soutěž připravit, si poslechněte zítra v reportáži.
0: Jsou zástupci českého strakatého skotu v Česku nejčastější?
1: A to úplně ne. V Česku má obecně největší zastoupení holštýnský skot. Český strakatý skot je ale nejčastější například tady na Vysočině nebo v Jihočeském kraji. V současné době je v republice podle chovatelů asi 114 000 kusů plemenic. Jde o kombinované plemeno, což znamená, že chovateli přináší dvojí užitek. Farmáři je využívají jak na maso, tak na mléko.
0: Co kromě krav můžou lidé na výstavě v Radešínské Svratce ještě vidět?
1: A ta soutěž je samozřejmě hlavním lákadlem výstavy, není to ale všechno. V areálu hřiště v Radešínské Svratce jsou také desítky různých stánků. Představují se zde konkrétní farmy se svými produkty i různé související podniky zaměřené například na krmiva nebo jinou výrobu. Několik stánků je také z řad zpracovatelů. Jde o různé regionální produkty, jako jsou kozí sýry, džemy, kimči nebo uzeniny, a k tomu se pojí i letošní novinka výstavy. O půl třetí odpoledne totiž v Radešínské Svratce vyhlásí vítěz soutěže regionální potravina kraje Vysočina.
0: Na výstavu českého strakatého skotu a soutěž krásy plemenných krav v Radešínské Svratce pro nás měla Tereza Pešoutová. Terko, díky, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pěvačka Cher, která ve svých 80 letech vypadá minimálně na pódiu, stále naprosto fantasticky. Teď nám dospívala v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Vysočina. A my se za pár minut přesuneme do Švařce na Žďársku. Tam najdeme hornickou kapli Nejsvětější Trojice, na kterou se jel podívat regionální stopař Adéla Zachová. A vše nám o ní dopodrobna poví.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Zítra se v dobrém ránu dozvíte, co všechno už dnes zvládnou humanoidní roboti, a podíváme se, jak se školí volební komisaři.
5: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na Žďársku v obci Švařec se nachází hornická kaple Nejsvětější Trojice. Jaká je její historie a co má společného s hornickou minulostí? To nám právě teď prozradí regionální stopař Adela Zachová přímo z místa. Adelo, dobré odpoledne.
2: Právě s hornictvím je historie kaple nejspíše hodně úzce spojená. Přesně se sice neví, kdy kaple vznikla, ale ta první písemná zmínka je až z roku 1582. Jenže v okolí se už ve 13. století těžilo stříbro a dodnes tu najdeme i pozůstatky starých důlních děl. A zajímavé je, že kaple stojí v údolí trochu mimo obec a staré cesty spojovaly právě z místy, kde se kdysi dolovalo.
1: Kaple už tedy stojí několik století. Jak moc se za tu dobu změnila?
2: No poměrně hodně. Její dnešní podobu výrazně ovlivnily přestavby v 18. století. Tehdy dostala třeba dnešní půlkruhová okna, vznikla kruchta, tedy kůr, a také západní přecíň. U té se dlouho myslelo, že pochází z doby, kdy se tu dělaly rozsáhlé opravy v roce 1857, ale průzkumy ukázaly, že je skoro o 100 let starší. A pak se tu samozřejmě opravovalo i ve 20. století, kdy v roce 1946 dostala kaple nový krov a dřevěný strop. Bohužel velkým problémem byla vlhkost a také dřevokazný hmyz, který napadal dřevěné konstrukce, takže v roce 2022 se proto musela celá dřevěná přecíň rozebrat, nahradit novou, a tesaři opracovával tradičním způsobem, tedy ručně, stejně jako ty další dřevěné prvky tady v kapli.
1: Zní to jako skvělý tip na výlet. Je vůbec možné se do kaple podívat?
2: Sami se do kaple úplně nepodíváte, ale po předchozí domluvě s průvodcem je možné s ním jít na zhruba půlhodinovou prohlídku. A jednou ročně je v kapli mše svatá, je to vždycky v neděli na svátek Nejsvětější Trojice, a to je vždycky po první neděli po letnicích, takže to je další možnost, jak se do kaple podívat.
1: Spojili jsme se s regionálním stopařem Adelou Zachovou, která navštívila kapli Nejsvětější Trojice ve Švařci na Žďársku. Adelo, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.
1: 14 továrních hal, v nich 30 000 metrů čtverečních plochy pro výrobu. Tak obrovský je areál bývalé textilní továrny na Brunce u Humpolce. Kdo tam podnikal a jak to tam vypadá dnes, dozvíte se za chvíli v dnešním příběhu z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Humpolec je známý bohatou historií textilní výroby. Už v polovině 19. století bylo ve městě přes 400 soukenických dílen a Humpolci se přezdívalo Český Manchester. Úspěchy ve výrobě a vývozu se mohla chlubit i továrna Na Brunce u Humpolce. Dnes má celý areál nového majitele, který jednotlivé haly opravuje a pronajímá.
2: Do továrního areálu vstupuji se současným majitelem Jaroslavem Janečkem a naši prohlídku začínáme u zámečku.
3: Je to správní budova, kde továrnici bydleli a úřadovali.
2: Kdy to tady na Brunce celé začalo?
3: V roku 1825, kdy mlynář Bruna prodal mlýn cechu soukeníků a pak se objevil František Jokl z Úsobí, vyplatil cech soukeníků a započala textilní výroba továrny bratří Joklu. A pak postupně tak, jak se dařilo, tak se přistavila jedna hala za druhou. Pojďte dál.
2: A my se půjdeme podívat do zámku nebo do továrny. Mně přijde, že se to tady všechno tak nějak vzájemně propojuje.
3: Dveře vedou ze zámku přímo do tovární haly.
2: Vstoupáme do patra zámečku po dřevěných schodech.
3: Tady si to Joklové připravili jako sídlo firmy a pro bydlení v roce 1911.
2: Vy tady teď bydlíte, vy to teď tady máte pod kontrolou.
3: Ano, pracovna továrníka pořád slouží stejně.
2: Největší rozkvět byl za první republiky, ale přece jenom války bývají pro textilní výrobu někdy i možností si vydělat.
3: Za první války jsme vyráběli pro CK císařství, pro armádu. Měli jsme velké zakázky jako celý Humpolec díky Emerichu dítěti, který ušil oblek pro císaře pána tím, že ostříhal ovci až do obleku vše stihnul za 11 hodin. Dodnes je to světový rekord.
2: Emerich dítě byl továrník z Humpolce.
3: Konkurence Brunky.
2: Ale zařídil práci
3: pro celý Humpolec.
2: Za druhé světové války už takové zakázky nebyly.
3: Byl nedostatek materiálu, ze kterého by se vyrábělo, a tak se částečně přešlo na marmelády. Ty švesky, co jste tady viděla, a jiné věci, tak to zužitkovali do marmelád a prodávali.
2: Přecházíme ven do areálu.
3: Před vámi je nejstarší tovární hala z roku 1880.
2: Textilní výroba tady skončila v roce 2003. A vy, když jste ten areál přebírali, tak tady ještě byly stroje a látky?
3: Jenom čisté budovy.
2: Přišel za námi správce pan Miroslav Peterka. Vy jste tady od svých 17 let.
4: Byl jsem po vyučení jako seřizovač a několik let jsem působil, když ta fabrika měla, vyráběly si tady látky. Potom skončila v konkurzu a hledala se další náplň tohoto areálu.
2: A koupili to i s vámi. A máte teď od všeho klíče jako správce.
4: Ano.
2: My se teď půjdeme podívat do hlavní rozvodny. Tady je ciferníku.
3: 80% je odpojeno, protože stroje už tady nejsou.
4: Odtud se řídila celá výroba. Hlavní elektrika do toho areálu šla sem do této rozvodny a z této rozvodny to šlo do ostatních budov a do ostatních provozů. Tady vidíte třeba ještě starý popisky, barevná, úpravná. A jestli si vzpomene ještě hodně, ty starší lidi platili regulační stupně. Kdy ráno v rádiu jsme slyšeli, dnes platí regulační stupeň číslo 4, tak ten rozvodník už věděl, že se bude odpojovat třeba nějaká určitá část těch strojů.
2: Já si to pamatuju a nevěděla jsem, k čemu to je. Tak jste mi to po těch desítkách let vysvětlil. Procházíme areálem kolem hal, před námi vysoký tovární komín. Já jsem slyšela dokonce, že byste tady do budoucna chtěli postavit rozhlednu.
3: Ano, je to náš sen.
2: Z Brunky Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Tuto sobotu 19. září zve majitel areálu Na Brunce pamětníky, přátelé textilní historie a samozřejmě bývalé zaměstnance na zahradní slavnost s hudbou a prohlídkou Motejlovy vily. Program je od 15 do 20 hodin.
0: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn a písnička Žádný strach. Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jihlava už dnes v podvečer přivítá velmi neobvyklou návštěvu. Dorazí k nám hned dva humanoidní roboti. A pozor, návštěvníci si na ně budou moci dokonce i sáhnout. Od 5 hodin odpoledne se představí veřejnosti ve výukovém centru Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Na úvod vás čeká přednáška o tom, co dnešní roboti zvládají a kde jsou naopak jejich hranice. A pak už si je budete moci prohlédnout přímo v akci. Vstup je po předchozí registraci zdarma. No a o humanoidních robotech si budeme povídat také v dnešním pořadu O čem se mluví v 17:30 večer. Ivana Wiesnerová pozvala lektora Martina Krčka.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Aktuální čas přesně 3:15.
1: Počasí.
0: A to je čas na předpověď počasí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně, konkrétně s meteorologem Petrem Hruškou, který je v tuto chvíli na telefonní lince. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Chvíli slunce, chvíli mraky, tak bych asi shrnul dnešní situaci na obloze. Co z vašeho odborného pohledu, jaké je momentálně počasí na Vysočině?
2: Ano, je to presne tak. Strieda sa nám slnko a mraky. Aj keď tie mraky v tejto chvíli prevažujú, žiadne zrážky sa nevyskytujú. Teploty sú väčšinou od 16 do 20 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny vietor západných smerov.
0: To byl aktuální pohled na oblohu. Jak budou vypadat nejbližší hodiny? Jak bude na Vysočině večer a v noci?
2: Oblačnosť by mala pozvolna ubúdať, takže večer potom už čakáme väčšinou skore jasnú oblohu a s malou oblačnosťou to bude pokračovať aj v noci, skore jasno až polojasno, potom k ránu od západu by mohlo byť i oblačno, no a hlavne v údoliach sa postupne lokálne môžu vytvárať hmly, prípadne i nízka oblačnosť. Noc a ráno budú chladné, minimá 9 až 6 stupňov a v údoliach výnimočne by mohlo byť i okolo 5 stupňov Celzia. A k tomu slabý premenlivý alebo slabý juhozápadný vietor.
0: A ešte doplníme výhled počasí na zítřek. Jaký tedy bude pátek s datem 18. září?
2: Malo by byť väčšinou také oblačné až polojasné počasie. Bez zrážok ráno sa hlavne v údoliach lokálne môžu vyskytovať hmly, prípadne i nízka oblačnosť, ale v priebehu dopoludnia by sa mali postupne rozpúšťať. No a potom neskôr večer a v noci oblačnosť bude ubúdať zase až na skoro jasno. Maxima 18 až 21 stupňov Celzia a vietor spočiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierny juhozápadný až západný.
0: To byl meteorolog Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc díky za předpověď, zdravím do Brna a přeji hezký zbytek čtvrtečního odpoledne, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Pokračuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Hned po písničce Jakuba Smolíka.
3: Trochu větší nos a váha motýlí.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné auto. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: To, že na silnicích existuje nejvyšší povolená rychlost, každý řidič ví. To ale neznamená, že nejvyšší možnou rychlostí musíte jet. Mnohokrát se stane, že předjíždíte nižší rychlostí a zezadu se na vás tlačí jiné auto s nedostatečným odstupem, ačkoliv ono samo rychlost nepřekračuje. Víte, jak se nejlépe zachovat v takové situaci, když se na vás zezadu někdo tlačí? O své rady a tipy se podělil plukovník Jan Straka.
3: Rozhodně bych nedělal to, že bych začal zvyšovat rychlost jízdy a prostě jel, co to dá, aniž bych byl připraven to zvládnout třeba. Pokračoval bych v tom jízdním úkonu, který mám započatý. Zároveň bych nebrzdil, ani zbytečně nezrychloval, protože by to mě samotnému mohlo přinést nějaké problémy. A potom v okamžiku, kdy budu mít před sebou volno, respektive budu se moc bezpečně zařadit, tak se zařadím.
2: A co když já jedu nejvyšší povolenou rychlostí, ale rozestup si auto za mnou stále nedává dostatečný? Je mou povinností co nejrychleji uhnout?
3: To je typický příznak, my tomu říkáme agresivní jízdy, to znamená, ten řidič si něco vynucuje. Samozřejmě na to nemá žádná práva, aby si vynucoval nějaký průjezd. V takovém případě doporučuji nedělat v podstatě nic. Dokončit ten manévr, protože se s tím nejčastěji pravděpodobně setkáváme při nějakém předjíždění na dálnici v levém pruhu, kdy se za nás někdo nervózní zařadí a teď nás tlačí před sebou.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak to bylo dnešní vydání Řidičské abecedy, no a zítra si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později.

0: stanici Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat, něco si nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Pobodaný mladý muž a mrtvá žena. Dva zdánlivě nesouvisející případy řeší komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT 2. Zločin proti přírodě. Působivá sonda do krajiny na hraně nevratného vymizení v premiérovém dokumentu Při zemi. A ČT Art se spisovatelem Jaroslavem Rudišem po stopách básníka a grafika Bohuslava Reinka či Ivana Magora Jirouse. Premiéra cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
9: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
9: Cejle na Jihlavsku se chystá na finále soutěže evropských kvetoucích sídel. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Fotbalisté Plzně rozehrají Evropskou ligu. V noci se vytvoří lokální mlhy.

0: kde získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.
1: Vyhlášení výsledků finálového kola je na programu v sobotu od 19 hodin. O čtvrt hodiny dřív také začne přímý přenos, který bude možné sledovat na YouTube. Kromě Cejle je ve finále dalších 8 měst a obcí, například z Irska, Německa nebo Itálie. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hřbitov u svatého Vojtěcha v Havlíčkově Brodě potřebuje renovaci. Podle odhadu brodských muzejníků bude nutná postupná obnova památkově chráněného areálu. Pod památkovou ochranou jsou hlavně hrobky a náhrobky významných osobností z Havlíčkobrodska, včetně rodičů a dcery Karla Havlíčka Borovského.
2: Podle muzejníků je nutné vyčistit například hrob učitele a ředitele Vincence Doubravy. Po konzultaci s památkáři vyžaduje restaurátorské ošetření a obnovu nápisů i hrob pátera Víta Daníčka. Mimořádně hodnotný je i náhrobek rodiny Kundratovi. Zastupitelé navrhli pro příští rok na opravy vyčlenit 250 000 korun. Konečné rozhodnutí bude ale na příštím zastupitelstvu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Téměř 6-kilové novorozeně přišlo na svět v třebíčské nemocnici. Chlapec dostal jméno Teodor a po porodu vážil přesně 5970 gramů. Jde o dítě s nejvyšší váhou, které v tamní porodnici letos přivedli na svět. Nemocnice Třebíč o tom dnes informovala na svém facebookovém profilu. Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
3: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
0: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Sport. Fotbalisty Plzně čeká vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže, Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
4: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne ve 21 hodin. Počasí. Ve Žďáru nad Sázavou a Počátkách je aktuálně 19 stupňů, Telč hlásí 18. V noci pršet nebude, vytvoří se ale lokální mlhy a teploty kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme oblačno až polojasno a během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. K večeru se více vyjasní. Teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Dolní Cerekví a Cejlí po nehodě vyprošťují nákladní vozidlo. Úseku se raději vyhněte objízdnou trasou přes Kostelec.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a dobré čtvrteční odpoledne vám přeje po 15. hodině od mikrofonu Petr Janáček. Jak je to s cirhózou jater? Proč u někoho vznikne a u jiného zase ne? Dozvíte se za chvíli v dnešní minutě pro zdraví s doktorkou Irenou Zimenovou. Do té doby z písniček třeba skupina Jelen a chybět nebude ani Hana Zagorová nebo Iveta Bartošová.
5: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví. Proč u někoho cirhóza vznikne a u někoho ne?
1: Tělo je úžasný organismus. Ono má schopnost, když se něco dostane z rovnováhy, to do té rovnováhy vrátit. Opravovat škody, vyrovnat se s nimi. A už tyto schopnosti má každý organismus jinak vyvinuté. Někdo se už narodil s oslabeným imunitním systémem, někdo s postiženými játry nebo nižší kapacitou poradit si se škodami. A potom záleží na druhé straně na míře, jak kdo ta játra zatěžuje. U cirhózy třeba na tom, jak moc pije. A troufnu si říct, že pokud někdo pije dlouhodobě, že se k té cirhóze prostě dopracuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dobré čtvrteční odpoledne přesně ve 15:45. Mladých podnikatelů v Česku v posledních letech přibývá. Do podnikání se stále častěji tak pouštějí i čerství dospělí. V jakých odvětvích a jak se jim daří mezi zajetými firmami, to vám prozradíme už za chvíli.
1: Zítra se v dobrém ránu dozvíte, co všechno už dnes zvládnou humanoidní roboti a podíváme se, jak se školí volební komisaři.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě ani neměli maturitu, svoji první firmu už ale pomalu rozjížděli. K 18 nám si také dali nejen zkoušku dospělosti, ale i živnostenský list nebo třeba založení společnosti s ručením omezeným. Studentů, kteří se začali záhy podnikat, v posledních 5 letech rychle přibývá. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu takových firem za posledních 5 let o 40% víc, tedy bezmála 10 tisíc.
1: V hlubokém sklepě Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Holešovicích, plném odložených a nepotřebných věcí, je i místnost plná krabic, vosků, knotů a sklenic. Právě tady totiž 3 studenti pokračují ve firmě, kterou rozjeli už v 16 letech na střední škole, a to ve výrobě vonavých svíček.
2: Začali jsme ambiciozně nakupovat velké zásoby knotů, vosku, skleníček.
1: Vypráví zakladatel firmy Miloš Nováček.
2: Než jsme zjistili, že to není tak jednoduchý.
1: Navíc byly potřeba i vstupní investice ve výši 20 tisíc korun, na které se složili a přispěli i rodiče. V následujících týdnech by rádi svíčky rozšířili i do kamenných obchodů, plánuje Vojtěch Sýs.
3: Až vytvoříme náš poslední prototyp pro denního stojánku, zajdeme například do květinářství.
1: Podnikat na střední škole se spolužáky začal i Marko Veruovič. Tehdy ho zaujala móda, dnes s Gabrielem Mackem vybudovali firmu na 360-stupňový marketing. Od výroby webových stránek přes marketing až po sociální sítě. Už teď má jejich firma hodnotu několika milionů korun a další zákazníci jen přibývají. A někdy jsou z 19-letých podnikatelů překvapení, potvrzuje Veruovič.
4: Jako leknou se a také se jim na tom líbí, že vlastně my máme pohled na tu generaci Z, lepší než oni, dokážeme pochopit, co vlastně chtějí.
1: Obě tyto firmy mají jedno společné. Přihlásili se do projektu J-Check, která je v prvních krocích podnikání vedla. Od roku 1992 už touto soutěží pod záštitou ministerstva školství prošly desítky tisíc studentů, pokračuje provozní ředitelka Gabriela Káninská-Rybková a popisuje, jak se mění zaměření firem.
5: Jednoznačně vidíme posun směrem k technologiím a digitálním řešením, ale určitě by sme nepovedali, že študenti opúšťajú klasické produkty a služby. Naopak stále častejšie sa objavuje kombinácia oboch.
1: Mladých podnikatelů navíc v Česku podle dat rezortu průmyslu a obchodu přibývá. Počet těch do 20 let vzrostl za posledních 5 let víc než dvojnásobně, těch do 25 let o 40%. Podle Michala Španěla ze společnosti jenpráce.cz podnikání při studiu už není okrajovou záležitostí.
6: Podle nejnovějšího Guess Global Report 2025, který zahrnuje více než 196 tisíc studentů ze 66 zemí, už vlastní a řídí svůj podnik 3,4% studentů v Česku a u dalších 13,8% je ve fázi zakládání vlastního biznesu.
1: Světový průměr je ale vyšší. Bezprostředně po škole chce v Česku podnikat skoro každý 10. student. Za 5 let už každý 3. Barbora Borovská, Český rozhlas.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Legendární Modern Talking ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. O 15:30 přejeme dobré čtvrteční odpoledne. Narození dítěte je dnes vnímané jako radostná událost plná špičkové lékařské péče. V minulosti ale příchod nového života znamenal pro ženu i celé příbuzenstvo obrovskou zkoušku odvahy. Jak se rodilo v dobách, kdy neexistovaly nemocnice, anestezie ani moderní přístroje? Právě o tom bude dnešní vydání pořadu Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: O porodu. Příchod nového člověka na svět je vždy mimořádnou, převratnou událostí v životě rodiny. Občas dokonce ojedinělou. V dnešní době v našich končinách porodů ubývá. Existuje něco, čemu se říká plánované rodičovství. Porod probíhá nejčastěji v součinnosti s lékaři, předchází mu několika měsíční příprava zdravotní, psychická i materiální. Za starých časů tomu bejvávalo jinak. Narození i smrt člověka byly plně v rukou božích. K porodu patřily bolest, utrpení a nejistota, zda matka a dítě zůstanou naživu. Na druhou stranu, vzhledem k počtu dětí v rodině, byl porod docela běžnou událostí. Úmrtí novorozence, kojence či rodičky bohužel také. V 19. století se klíčovým stala odborná kvalifikace a také míra zkušeností porodní báby. Ta byla u porodu. Ona věděla, co a jak je potřeba udělat. Když vše probíhalo normálně, zvládla všechno sama. To jen v případě komplikací bylo její povinností povolat doktora. Což se nedělo až tak často, i proto, že to nebylo nic levného a rodina prostě nechtěla mít v uvozovkách zbytečné výdaje, kdyby to nebylo potřeba. Povinností porodní báby bylo hned po porodu ověřit, je-li novorozeně životaschopné. Pokud tomu tak nebylo, směla ho dokonce ona sama nouzově pokřtít. No a zítra o robotě.
1: Bejvávalo.

0: V rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina teď dospívali Rangers a písničku Zvedněte kotvy. Pokud máte rádi vůni benzínu, pořádný terén a spoustu bláta, tak zbystřete. Už tento víkend 19. a 20. září se v Pístově u Jihlavy odehraje největší offroadová akce v Česku, vyhlášené Pístovské mokřady. Uvidíte terénní speciály v akci, projedete se v obojživelném pásáku a na své si přijdou i děti. Ty se vyřádí na šlapacích autíčkách, v dětských buginách nebo při bagrování na pískovišti. V neděli navíc dojde na adrenalinový skok aut do Tůně a pokus o rekord v počtu nejvíce zabahněných lidí pod dohledem Muzea rekordů z Pelhřimova. Tak se nechte pozvat už tento víkend do Pístova u Jihlavy.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
3: písně
2: se.
3: Na cestu.
2: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Spolíháme se na mobil, kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, skouknete, vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy, potom taky se málo hýbeme, málo pijeme, tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost, a já už nebudu spolupracovat, co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pokud se vám letos na zahradě urodily švestky a nepatříte zrovna mezi milovníky pálenky, pak rozhodně neodcházejte od rádia, protože už za chvíli si z nich něco dobrého uvaříme. Dnešní dobrotu Dáši Kubíkové nabídneme do 10 minut. A teď pro lepší náladu posíláme for Jardy Hypochondra.
1: Jardo, řekni for.
2: Hele, psycholog mi řekl, jo, napiš dopis člověku, který tě naštval a spal ho. Mám hotovo. Ale co teď s tím dopisem?
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové. Druhů ovoce, které dozrávají v druhé polovině roku, je dost. Na každé zahrádce roste pár jabloní, hrušní či švestek. My si dnes zkusíme spojit chuť modrých plodů švestek s masem. Ten výsledek vás možná překvapí.
1: S úrodou ovoce je to každý rok jinak. Někdy prší málo, jindy moc, někdy přijdou škůdci a někdy je úroda právě tak akorát. Nebo jí dokáže být až moc. Nám třeba na zahradě pod tíhou švestek praskla největší větev stromu. Proto bylo potřeba co nejrychleji sklidit a vymyslet to nejlepší zpracování. Povidla, džemy, pálenka, ale švestky se nám hodily také do kuchyně, do receptu na kuřecí prsa. Pořídíme si 4 kusy kuřecích prsou, které osolíme ze všech stran, lehce opepříme a prořízneme tak, abychom mohli do kapsy vložit kousek směsi másla s bylinkami. Použít můžeme rozmarín, oregano, tymián v jakékoliv kombinaci. Nasekáme na drobno, smícháme s povoleným máslem a vložíme do porcí masa. Ty zavineme, obalíme plátky slaniny, to je oprávněně velmi oblíbená verze přípravy, a převážeme je provázkem. V kastrolu necháme zatáhnout ze všech stran, pak podlijeme olejem a dopečeme pod pokličkou na mírném ohni do měka. Pak dáme maso stranou a do výpeku přidáme 1/4 kila vypeckovaných švestek. Posypeme lžící třtinového cukru, přidáme 2 lžíce másla, špetku z kořice a podlijeme džusem. Pokud seženeme švestkový, je to ideální, ale chuťově funguje i džus jablečný. Úplně stačí 1 deci. Necháme mírně vařit do zhoustnutí omáčky a tou pak přeléváme porce masa. Chutná k tomu křupavá bageta nebo třeba šťouchané brambory. Tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Paliva na Vysočině mírně podražila. Rusové zaútočili blízko ukrajinsko-polské hranice. Polské letouny preventivně vzletěly. V noci se vytvoří lokální mlhy. Zítra pak očekáváme oblačný den s teplotami nad 18 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po dnešní tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání.

0: stojí přes 44 korun za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Ve srovnání s 19. červencem, kdy skončila státní regulace cen pohonných hmot, je nafta na Vysočině v průměru dražší o 8 korun za litr. Benzín zdražil o necelé 3 koruny. Nejlevněji teď řidiči natankují benzín na Jihlavsku. Za naftu zaplatí nejméně motoristé na Pelhřimovsku. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Na západě Ukrajiny se po útoku ruského dronu ozvaly exploze. Místo úderu je jen několik kilometrů od hranice s Polskem. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný ukrajinský úředník. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že výbuch nezpůsobil žádné škody, ani nikoho nezranil. Polská armáda preventivně vyslala do vzduchu vojenské letouny. V pohotovosti byla i protivzdušná obrana. Regionální úřady na východě Polska vydaly varování kvůli hrozbě vzdušného útoku. Asi po hodině zásah vojenského letectva skončil. Sport. Duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům americkým zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Utkání začne v O2 aréně v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom los. Do sobotní čtyřhry nahlásil kapitán Tomáš Berdych dvojici Adam Pavlásek Patrik Rykl. Ti by měli hrát proti páru Harrison Krajíček. Počasí. Pelhřimově je aktuálně 19 stupňů, ve Vadíně 18. V noci pršet nebude, vytvoří se ale lokální mlhy a teploty kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme oblačno až polojasno. K večeru se více vyjasní. Teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Třešti v ulici Náměstí Svobody se stala dopravní nehoda se zraněním. Dávejte tam proto pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, se když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás horem
0: se. A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v úvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: lahodné
0: směsi. Ano,
1: to je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoště má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta sklenička je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
4: Ale já jsem váš představený Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte, sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No teď říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a
0: to
1: je
0: funguje.
1: To pěkný. To je
0: i dneska,
1: super.
0: V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Hlásí se vám posádka dnešní Humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdravím vás oba dva, Standa Zemní. Ano. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokerhel a Pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána s Fenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Mm. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme a pozdravujte díky všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló, no, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnostka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano,
2: a Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu, děkuju. A můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, ano, taky, ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: Neporákve páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svijan Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co pak nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží, už víte. No tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak vydejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: A jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný by se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 2 koruny dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprve nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nechám pokoj. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě. My jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil. Já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky. Takže jsem s ním často jedla. A s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svým bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka, zal, asi založen, jsem rozluštil, zal 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomáče, bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v první řadě, až takhle k tý dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu. Já jsem Richard III. Jsem král Anglie! Jsem ožral jako prase! ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterbury, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No, já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMSka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04 přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
6: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská. No, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou. Krásné profulněné odpoledne.
7: Vám taky.
6: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
5: Dobrý den.
6: Tak já bych určitě byl pro volbu B, ale s váma musím souhlasit, protože jak jste říká,
7: že jsou super,
6: dokud
7: že jo?
6: Dokud jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
7: ano,
6: na hodnotě je nevezmeme.
7: Ano, tak jděte rychle
6: ale
7: utratit.
6: Ale prosím vás, krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
5: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
7: Nešlo. Berte to jako,
6: já jsem to věděl.
7: Berte to jako pozorovatel.
5: On to jenom zkoušel, Jirka.
7: Buďte,
5: on ví, že to neprojde.
7: Buďte pozorovatel a to pak
6: jo,
7: je docela legrace.
6: Ano, člověk to musí brát humorem, ten život žijeme jenom jednou.
5: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
6: Proto ledím váš pořad, vždycky moc rádi.
5: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
7: Vy taky.
5: Nashledanou. Dobré odpoledne.
8: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
7: Já vás také zdravím.
5: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Krásný den, skromně říže vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
5: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
7: Dobrý den.
10: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
5: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
11: Já vás zdravím, Jirka Světavy. Ano. Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
7: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
5: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
11: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tá, vydržte.
7: Ježíš, já nemám plavky sebou.
11: Budeme tak, když co
7: je. To je pravda.
5: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty.
7: To budete
5: koukat. Tak, děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko.
1: Ano?
0: Už...
1: Ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám Dinyl, soudruhu, řediteli jsem našla. Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzala do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám ano. program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, co mu nabídnem, jak se... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně?
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: prosím, jenom
1: prosím,
0: tak
1: mám tady, ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, no. Víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je... No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá
1: ano.
0: odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku ano, a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano, ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady
0: no.
1: je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No...
3: Bohdelka s Dvořákem přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko. A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové. Zdravím vás do studia, já jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem. Protože já občas poslouchám takhle záznamu, neočekávám.
3: Z Alfy, vy posloucháte Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je
1: uměla by to podat.
3: Ježiš, jak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to ono je Marii hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Halo.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já pozdravuju pane Pavle a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju.
3: Já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takový je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se a dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Ačko,
1: máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den,
1: nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčku a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martila z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejste moje příbuzná? Já mám Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A přeju si paní Bohdalovou a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor, Žižala?
10: Žižala, to je jedno.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmilka.
11: Angenehm.
10: Jo.
9: Guten.
11: Entzückende Frau.
10: No tak u nás taky pršelo hodně.
9: Ano.
10: Řekněte mu, ať se posadí, jo?
9: Setzen Sie Sessel.
10: Dort. Že bych mu, Jarmilko, nabít skleničku našeho červeného vína, mu řekněte, jo?
9: Já.
10: No.
9: Jo, já?
10: No.
9: Wollen Sie wissen, eine Stamperdl ist unsere Weihnachten?
11: Weihnachten? Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
9: Ja, ja.
11: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
10: Co říkal?
9: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, no, já...
10: Já to nemůžu. Řekněte nemu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
9: Das... Wein.
11: So viel Mühe.
9: To není možné.
10: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
9: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
10: Do pičic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
9: Musíte něčím tvrdšima vydlabat to.
10: No, ono se to drolí, víte. Ono se to drolí strašně.
9: A kousek po kousku.
10: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
9: To nevadí, já mám zádu přední.
10: Jo, to se bude muset...
9: Já to pak
10: přesedím. Já říkno, nepoučujte mě, to já vím.
9: Já bych nerada, ale aby...
10: Já jsem moc krát, to dostává do
9: toho. No jo, já vím, ale tak... Ale kousek pořádně.
10: No jo, já to dlabu.
9: Já to podržím.
10: Víte, jak já rád dlabu, ne,
9: no,
10: co?
9: No, já vím. No jo, tohle to je...
10: Řekněte mu...
9: On tu není. Snad odešel.
10: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
9: Špunty.
1: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví Eine Stamperdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Weihnachten, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
3: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
1: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
3: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
1: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Ve Velkém Meziříčí přibyla veřejná místa, kde lidé nesmí pít alkohol. Studenti uměleckých škol vystaví umění v Jihlavské Šatlavě. V noci se vytvoří lokální mlhy, zítra pak očekáváme oblačný den s teplotami nad 18 stupňů. Začínají zprávy, s nimi je ve studiu i Tomáš Kolátor. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Oznámil to Pražský hrad, návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
2: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohli jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
3: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
4: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
2: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta

0: se nevztahuje na Silvestra a Nový rok. Výjimku mají taky zahrádky a předzahrádky podniků v době jejich provozu a konání kulturních, sportovních či společenských akcí. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Expozice studentského umění Giro je ode dneška přístupná v Jihlavské Šatlavě. Vernisáž tam začala před malou chvílí. Návštěvníci můžou přijít do příštího čtvrtka od 15 do 18 hodin. Tématem letošního ročníku je dým.
2: Na letošním ročníku výstavy spolupracovali studenti Střední školy grafické a umělecko-průmyslové školy Jihlava Helenín. Jednotlivé vězenské cely se během akce promění v samostatné galerie. Program propojí výtvarné umění s historií a architekturou Jihlavy. Návštěvníkům bude přístupná i dílna, kde se sami zapojí do tvorby výtvarného umění. Vít Holoubek, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Plzně večer rozehrají Evropskou ligu. Na úvod je čeká Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria předvádí na začátku sezóny nevyrovnané výkony. Soupeř sice neuspěl v kvalifikaci Ligy mistrů, vede ale bez porážky belgickou nejvyšší soutěž. Pokračuje plzeňský trenér Radoslav Kováč.
3: Takže určitě jsou v rozpoložení lepším, ale uvidíme, jaká to bude výhoda nebo nevýhoda. Věříme, že uhrajeme dobrý výsledek, protože je jasný, že to všichni potřebujeme. Jak klub, tak kluci, hráči v kabině, tak i fanoušci.
1: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne ve 21 hodin. Počasí. V Havlíčkově Brodě je aktuálně 18 stupňů, Nový Rychnov hlásí 16. V noci pršet nebude, vytvoří se ale lokální mlhy a teploty kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme oblačno až polojasno a během dopoledne se rozpustí nízká oblačnost. K večeru se více vyjasní. Teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 121. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno máme nahlášené porouchané auto. Jeďte tím úsekem opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Se 17. hodinou začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pořad Den v kraji. Kromě zajímavých regionálních témat nebo zpravodajského souhrnu nás čeká také pořad O čem se mluví, ve kterém dnes Ivana Víznerová bude zpovídat hosta Martina Krčka a řeč bude o humanoidních robotech, kteří dnes zavítali k nám do Jihlavy. A chybět nebude ani skvělý hudební doprovod. Písničku Pro Emu teď zaspívá Michal Hrůza.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Objednací doby na vyšetření magnetickou rezonancí v Jihlavské nemocnici by se měly zkrátit. Umožní to nový výkonnější přístroj. Jedno vyšetření dokáže zkrátit až na polovinu času. Momentálně se čekací doba pohybuje okolo 3 měsíců, uvedla primářka oddělení zobrazovacích metod Martina Volmutová.
2: Když jsme nastavovali protokol na screening karcinomu děložního čípku, tak jsme na polovině času, jsme na 19 minutách z 45 na starém stroji. Takže to má strašně moc výhod. Ty obrázky krom toho jsou daleko hezčí.
1: K novému přístroji se podíváme v reportáži po skončení přehledu. Policisté chytili muže, který vykradl lesní bar na Žďársku. Informovala o tom jejich mluvčí Michaela Lébrová. Zloděj poškodil samoobslužný box u rovného, ze kterého ukradl pokladničku s penězi. Na místě ho ale zachytila fotopast. Už dříve se s krádežemi potýkali lesní bary například u Víly Helenky nedaleko Skalského dvora na Žďársku nebo poblíž Havlíčkova Brodu. Dvoje nové hodiny jsou nově nainstalované na nejfrekventovanějších místech Pelhřimova. Jedny jsou u plaveckého bazénu, další pak visí v blízkosti křižovatky u nemocnice. Město je pořídilo i přesto, že jinde naopak z veřejného prostoru mizí. Například Jihlava pouliční hodiny v minulých letech z ulic postupně nechala odmontovat. Podle urbanisty Víta Řezáče ale může mít takový prvek ve veřejném prostoru své místo i v době mobilních telefonů.
3: Asi není možné říkat, jestli některé prvky se tam hodí více nebo méně, tak myslím si, že to musí rozhodnout lidé na místě, kteří tu situaci znají nejlépe.
1: Na vyhlášení výsledků finálového kola mezinárodní soutěže evropských kvetoucích sídel do irského Kálou odcestovala výprava z Cejle na Jihlavsku. Vítěze tam oznámí v sobotu. Obec se do finále kvalifikovala úspěchem v celostátním kole obce roku, kde získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. A na závěr přehledu radostná tečka. Téměř 6-kilové novorozeně přišlo na svět v třebíčské nemocnici. Chlapec dostal jméno Teodor a po porodu vážil přesně 5970 gramů. Jde o dítě s nejvyšší váhou, které v tamní porodnici letos přivedli na svět. Nemocnice Třebíč o tom dnes informovala na svém facebookovém profilu. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina. Události v regionu pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji, tohle byla Věra Špinarová s písničkou Georgie. Je to největší a nejvýkonnější magnetická rezonance, kterou mají v současné době zdravotníci v krajských nemocnicích na Vysočině k dispozici. Lékaři a radiologičtí asistenti v jihlavské nemocnici se s ní teď učí zacházet. Měla by výrazně zkrátit časy vyšetření a tím i objednací lhůty.
1: A tady ještě ladíte teda, jsem to pochopil.
2: Ano, zkušení provoz, ladíme, učíme se.
1: Před třemi monitory sedí s kolegy lékař Martin Svárovský. Za sklem, které mají před sebou, je umístěná nejnovější a nejvýkonnější magnetická rezonance v krajských nemocnicích na Vysočině.
2: Trabant versus Mercedes. Rychlost těch vyšetření a potom kvalita toho zobrazení. No, to je opravdu obří rozdíl.
1: Ovládat přístroj se teď učí i vrchní radiologická asistentka Pavla Šalandová.
3: Tak tohle vlastně tam slyší ten pacient, jo, jakoby vevnitř, i když my se snažíme jakoby stlumit ten hluk tím, že dostane špunty do uší, sluchátka, tak úplně to nejde, že by nic neslyšel.
1: V tunelu leží cvičná pacientka.
3: Děláme si tady vlastně jenom jakoby mozek, jo, takže když se podíváme, co se dělá, tak prvně se udělali takzvaný skauti, kdy se vlastně objeví část hlavy ve třech rovinách a my si podle toho potom volíme jednotlivý ty projekce, co tam budeme chtít jakoby vidět.
1: Podle primářky oddělení zobrazovacích metod Martiny Volmutové dokáže nový přístroj zkrátit vyšetření až na polovinu současného času.
4: Dvojnásobek pacientů určitě nezvládneme, protože nám to stojí na personálu a nemáme dvojnásobek personálu na to, aby jsme zvládali i dvojnásobný počet vyšetření. Určitě navýšíme výrazně.
1: Podle ní by se čekací doba na vyšetření na magnetické rezonanci u neakutních případů mohla ze současných zhruba 3 měsíců zkrátit asi o třetinu. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: V rámci Dne v kraji na Českém rozhlase Vysočina dospívali Bad Boys Blue. Podzim už sice pomalu klepe na dveře, ale ještě ty poslední teplejší dny je potřeba si pořádně užít, a to třeba tím, že si uděláme nějaký pěkný výlet. Ten si udělal i náš regionální stopař a za chvíli nás vezme do Ocmanic na Třebíčsku.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během šesti let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Ocmanicích na Třebícku, nedaleko náměště nad Oslavou, se nachází poměrně netypická rozhledna. Jak vypadá a co je na ní netradičního, nám řekne regionální stopař Adéla Zachová, která je teď přímo na horní vyhlídkové plošině. Adélo, dobrý podvečer přejeme.
2: Krásný podvečer. Na první pohled rozhodně rozhledna zaujme svým tvarem. Připomíná totiž osmiboký pravidelný jehlan a ta její dřevěná konstrukce je upevněná na ocelových patkách. Stojí tady už od roku 2004 a přímo nad vodojemem na návrší jihozápadně od obce a dnes už je to taková místní dominanta. Celá ta rozhledna měří 15 metrů a leží v nadmořské výšce kolem 429 metrů.
1: Jak náročné je vyšplhat nahoru a co návštěvníci z rozhledny uvidí?
2: Ten výstup není vůbec nějak náročný. K té vyhlídkové plošině ve výšce přibližně 6,2 metrů vede ocelové spirálové schodiště z 50 schody. Plošina je otevřená a volně přístupná a nahoře na návštěvníky potom čeká krásný výhled do okolní krajiny samotných Ocmanic a především do náměště nad Oslavou s tamním zámkem. A za dobrých podmínek také můžete zahlédnout letadla, protože nedaleko se nachází i vojenské letiště.
1: Pověz nám ještě, kudy je možné se k rozhledně dostat.
2: Rozhledna sice neleží přímo na nějaké značené turistické trase, ale dostat se k ní není vůbec složité. Z Ocmanic vede k vodojemu úzká asfaltová silnice, dlouhá asi půl kilometru, pozvolna stoupá. No a pokud se sem vydáte, tak si můžete udělat ještě výlet po okolí, kde najdete několik rybníků, a nebo můžete se také vydat do údolí řeky Oslavy.
1: Z Ocmanic na Třebícku se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, díky a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
1: A už za pár minut nás čeká pořad O čem se mluví, který dnes bude věnován robotice a umělé inteligenci. Kde v brzké době nastoupí humanoidní, tedy lidem podobní roboti? Jaké země jsou na špici vývoje umělé inteligence a jaká jsou její rizika? Odpovědi uslyšíte o 17:30 v pořadu O čem se mluví od lektora Martina Krčka.

0: O čem se mluví?
1: Hezké odpoledne. Hostem pořadu O čem se mluví je dnes lektor robotiky a umělé inteligence Martin Krček. Pořad o několik hodin předtáčíme, protože právě v tuto chvíli, kdy posluchači slyší náš rozhovor, představuje na přednášce na Vysoké škole polytechnické svého humanoidního robota jménem Senty. Pane Krčku, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Vysočina. O čem se mluví?
1: Pane Krčku, je Senty opravdu váš? Je možné vlastnit robota? Jak jste k němu přišel?
2: Skvělá otázka. Já si myslím, že je možné. Doufám, že ho vlastníme stále. Jak jsme ho dostali? My jsme se před rokem s kamarádem chtěli podívat, jak vypadá umělá inteligence tam, kam člověk normálně nevidí. To znamená do Číny. Udělali jsme si výlet do Číny, dívali jsme se na to, jak funguje ta běžná a vlastně, co nás zaujalo, jak tam fungují roboti. Byli jsme ve společnostech jako různých a jsme skončili v Unitree, což je vlastně takový lídr v tom, v těch robotech a vlastně toho malého robota v tom květnu jsme si jako vzlídli se v tom a řekli, hele, to bychom chtěli domů.
1: Takže ho zakoupíte, robota. Takhle se dá normálně koupit robot.
2: Jo, co je ještě jako zajímavější v tom, že vlastně mezi tím, než my jsme se jakoby rozhoupali, tak jsme nebyli jediní, kdo se dívá do Číny a jsou to i tady nějaký naše e-shopy. A dneska se to dá koupit na e-shopu, jo? Stojí to sice od 300 do 1,5 milionu podle toho, co on umí, ale dneska je to o tom, že fakt jako ten Unitree je skvělý v tom, že vy si ho koupíte kvalitně zpracovaný, základní software tam je a je otevřený právě na to programování, to, co vy byste potřebovala. Jsou tady jiní, který známe jako od Tesly, od Boston Dynamics, ale tam je ta cena jednak jako úplně jinde a taky se s váma nebudou chtít bavit, aby vám prodali stavebnice, jo? Takže když objednáte 1500 robotů, tak řeknou jo, tak můžeme začít.
1: Mluvíte o malém robotu, kolik má centimetrů?
2: On má 130, to znamená, že to je i z pohledu té bezpečnosti a přijatelnosti, nebo té adaptability lidí, celkem fajn. Je to takový 10-12 letý kluk, váží 40-45 kilo, tak je to takový, že i kdyby se mu něco nepovedlo, tak vy víte, že jako je to to dítě, takže se ubráníte, nebo jak to říct.
1: A kde jezdí Senty třeba, když s vámi přijel teď do Jihlavy, jede v autě na sedadle spolu, jezdce připásaný, anebo ho dáváte do kufru?
2: To by bylo jako dobrý. Možná ho dát i za ten volant, že on měl bych samoředitelné auto. Ne, on má takový kufr, on je takový něco jako lodní kufr. Strašně hezký je i to otvírání toho kufru, to jak on se z toho vyndává, on je tam takový jako zmačkaný v tom kufru, poskládaný, takže je v tom kufru.
1: Jo, aby bylo neprotestuje, když ho dáváte.
2: Ne, my mu vyndáme baterku předtím, takže on je úplně v pohodě a že za zvenku mu ji dáme, tak on vlastně vnímá ten svět kolem sebe jinde než z kufru, jo, takže je spokojený.
1: Pojďme trošku vážněji, jak se změnil za ten rok, co jste říkal, že Sentyho máte, co jste na něm udělali za posun?
2: Tam bylo zajímavé v tom, že vlastně vy máte tu stavebnici, jo, ve které, nebo tu, toho funkčního, ale on po stránce softwaru skoro nic neumí. Takže za ten rok my jsme vymysleli jako ve třech takových vrstvách. Jedno je, že jsme udělali pro něho operační systém, něco jako máme Windowsy. A právě dneska odpoledne nebo celý den probíhala akce s programátory, tedy jako z firmy, kde jsme měli 15-20 programátorů. A právě v tom komity my jsme byli schopni díky tomu operačnímu systému tam vytvořit třeba 5-6 různých scénářů, to, co oni byli schopni naprogramovat. Oni ho viděli poprvé toho robota a jenom řekli, hele, když tam uvidíš stěnu, tak zahni doleva, když uvidíš značku, tak zamávej, když uvidíš člověka, tak mohu ho pěkně pozdrav. Takže jedna část je ten operační systém. No a druhá část je ta, že vlastně, když vy chcete, aby ten robot něco chytnul, tak on v tom základu nemá prsty. Vy si můžete koupit, ale ta jedna ruka stojí 250 tisíc, druhá dalších 250, je dokonce těžká, jo? Takže dohromady mají 1,5 kg, ale my jsme chtěli, aby on uchopil sklenici, aby uchopil krabičku, aby třeba v továrně vzal nějakou součástku a vlastně na to stačí mnohem jednodušší věc. Takže my jsme si vymysleli svůj vlastní gripper, se to nazývá, takový jako prsty, takže to je schopen vzít si a pak máme takzvanou teleoperaci, že si dáme na sebe senzory a ten robot se chová podle nás a tím ho vlastně jsme schopni naučit. Jo, to znamená, že aby on uměl uchopit skleničku nebo součástku, vzít, položit na váhu a jestli je správně nebo není vyrobená, tak aby odhodil někam, tak vlastně pomocí té teleoperace ho to naučíme. Pomocí toho operačního systému on si to vlastně zapamatuje, naučí a celé, to je ta třetí část, že mu vkládáme do jeho baťůžku. Baťůžek je vlastně něco jako jeho hlava, kde má všechny tyto rozumy. A díky tomu, když přijde jiný robot, my vezmeme baťůžek, dáme to na něj, zapojíme do něho kábel, skoro jak v Matrixu, a zapojíme kábel a ten robot umí úplně to stejný.
1: Naučil se Senty mluvit.
2: Jo, a to byla jedna z těch prvních věcí, protože to je věc, co by člověk chtěl jako rovnou. Takže my k tomu používáme umělou inteligenci. Vlastně ten robot je taková stělesněná, zhmotněná umělá inteligence, kde se to převede ten náš hlas do textu, pomocí jazykového modelu on je schopen odpovědět a vrátit vám zpátky tím jeho hlasem, co třeba vidí a popsat vám tu situaci.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Dnes se s Martinem Krčkem, lektorem robotiky a umělé inteligence, bavíme o Sentym, o robotu, kde takoví roboti už dnes fungují ve firmách, kde pomáhají a v jakých zemích jsou třeba na špici v robotice.
2: Tady je strašně zajímavé, podobně jak je to v umělé inteligenci, že celý svět je v podstatě na tom stejně, až na Ameriku a Čínu, která je hodně jako na špici. V té robotice, tam je to ještě složitější, že vy kromě toho softwaru potřebujete ten hardware. A Čína za posledních 10 let byla extrémně dobrá v těch elektrických autech, motorech. A vlastně robot, to je jenom poskládaný ty jednotlivý motory. Prostě jedna paže má 7 motorů, aby se dokázala hýbat. Tím pádem ta špička je v té Číně. Trošku jsou tam třeba Boston Dynamics, obrovský jako lídr ve Spojených státech, Tesla taky. Ale nikdo vlastně nemá to řešení takový, že byste šla do toho obchodu a koupila si ho a on vám něco doma dělal. To znamená, že všichni zkouší, vyvíjí, hledají ty hranice, hledají tu bezpečnost a tu pohodlí a to, co vlastně, v čem by to mělo pomáhat.
1: Jaké jsou ty nejbližší úvahy, kde by ti roboti už mohli začít pomáhat v řádu měsíců, roku?
2: Myslím si, že je to víc v tom průmyslu, než u těch běžných lidí. Protože, jak se říká, aby on vyklidil myčku, no tak to je záležitost prostě 2-3 minut, to tam nemá jako ten biznisový důvod, ale spíš té továrně, kde vy máte třeba obráběcí stroj, který něco dělá. Můžete tam dát robotické rameno, stojí několik milionů korun, nějakou dobu se programuje, ale taky zpracuje třeba 50 tisíc součástek za týden. A v té chvíli se to vyplatí. Ale pak máte tu menší výrobu, kde vlastně musí být lidé. A tam nastává ten problém. Ne, že by ti lidi to nechtěli dělat, ale oni třeba nejsou. A vlastně ten robot by tam vykryl právě tu část, že pro člověka je to příliš monotónní práce. Vezmi součástku, položi na váhu, jestli je správně, tak jdej doprava, jestli je špatně, tak jdej doleva. A toto vlastně dělá celý den a za ten den mu projde 5000 součástek. Takže na toto je ten robot ideální a to si myslím, že přesně od těchto drobných částí to začne fungovat. A druhou věc, kterou my jsme tam řešili, bylo třeba jako fakt v retailu, v malém obchodě. Jo, že může to být obsluha, dal bych si jednu kolu a tak on vezme tu láhev, donese, položí to před vás, nebo třeba doplnění toho regálu, protože pro ty lidi zase to není nic zajímavého.
1: Tak to jsme v těch nejbližších využitích robotů. Pojďme zpátky k Sentymu. Co vy byste chtěl, aby Senty brzo uměl?
2: Já bych chtěl jednu věc, aby neuměl. A to je, že on strašně funí. Takže ho uvidíte někdy naživo, tak vlastně ty sestříhané videa, kterým je známé z YouTube, TikToku a tak dále, tak tam je hudba, je to super. On co dělá je, že dupe a funí. Funí ve smyslu toho, že má větráky a chladí se. To tam jako skoro nikdy není. A když vy jste s ním celý den v kanceláři, vyvíjíte pro něho, tak on vlastně funí. A z toho, co by uměl, já si myslím, že on toho jako krásně umí ty jednotlivé věci na sebe navázat, ale právě v tom je jakoby ta nejtěžší část, že umí vidět, umí podat, umí pozdravit, ale dá to všechno dohromady, aby to fungovalo, to je asi to nejtěžší. Takže vlastně to, co se my zaměřujeme díky tomu operačnímu systému, co jsme si k tomu udělali jako Senty OS, je, aby se to pospojovalo.
1: Lidé a firmy nemají poptávku jen po humanoidních robotech, o kterých jsme doteď mluvili, ale třeba o neviditelných virtuálních agentech a dalších produktech umělé inteligence. Jaké jsou vlastně současné trendy ve vývoji té umělé inteligence?
2: Jde, tam to jde strašně rychle, protože když my se budeme bavit za měsíc, tak to bude zase úplně jinde. Ale dneska ten trend nebo ta skutečnost je ta, že vy, já jsem byl teďka s programátory, tam to bylo vidět, oni říkají, my už ani nepoužíváme klávesnici. My řekneme, napiš nám program, který vezme obraz z toho vašeho robota a napíše mě, co by tam mohlo být. V pozadí běží ten agent od různých firm, od OpenAI, od Google, od Anthropiku a on mu napíše ten kód, otestuje to, vyzkouší a řekne, hele, Pepo, už je to hotový. To znamená, že ten směr, ten trend je takový, že jste účetní a řeknete si, mě tady ten systém na účetnictví nevyhovuje, chtěla bych něco jednoduššího. A za jeden den ho máte napsaný. Nemusíte být programátorka. Chcete něco jako naměření, kalkulačku, chcete jako něco si postavit, aplikaci. Nemusíte jít za těmi programátory a sami vlastním hlasem to tam zadáte. A vlastně to, jak jsme se dneska bavili s programátory, tak spíš se bude to zrychlovat. To znamená, že vy si vyjádříte přání, chtěla bych mít aplikaci, která se bude nějakou funkčnost mít, vytěžování faktur, vyfotím fakturu, ať mě z toho řekne ty jednotlivé části. Nemusím si nic kupovat, řeknu a ten agent mi to naprogramuje.
1: Dnes si v pořadu O čem se mluví povídám s Martinem Krčkem, s lektorem robotiky a umělé inteligence.
0: Český rozhlas Vysočina, O čem se mluví s Ivanou Víznerovou a jejím hostem.
1: S rozvojem tak mocného nástroje, jakým je umělá inteligence, by měla jít stejným a možná i rychlejším tempem taky bezpečnost. Jaká jsou rizika nové technologie umělé inteligence, myslím?
2: Ono, jak jste říkala, měly být, ale máme to, co máme od počátku věku, jako kdo je napřed, zloděj nebo policajt? No, ten zloděj. To znamená, že stejně takhle my reagujeme a přemýšlíme, co by se mohlo stát. A občas třeba na přednáškách ohledně bezpečnosti a deepfakeů, to je přesně o tom, že my nevíme, co ta umělá inteligence dokáže. Jsou to úžasné věci a jsou vyvíjeny s tím, že mají být jako skvělý. A pak někoho napadne, hele, já bych mohl naklonovat něčí hlas, zavolat, že jsem jeho máma a poprosit o peníze. A to jsou přesně ty nebezpečí, které nás čekají a jsou v tom ty nástroje jako extrémně dobrý. Takže já, kdybych to zhrnul, ničemu jako nevěřte. Ani když na videu vidíte toho člověka, když ho slyšíte, když čtete, když vidíte fotku, když vidíte video, pokud dneska v září už je to téměř k nerozeznání, tak jako za měsíc to bude naprosto dokonalý. Takže pokud vy ho nevidíte fyzicky, takže to je to nebezpečí, že když ho nevidíte, tak jako může to být nepravý ten člověk.
1: Na jaké úrovni se bezpečnost umělé inteligence řeší, myslím tím, jestli ve vývojářských firmách anebo třeba na státních úrovních?
2: Jo, já si myslím, že to jde z obou stran, protože my tady v Evropské unii máme nařízení Evropské unie, který se jmenuje AI Act. Ten začal platit už jako před 2 lety a jsou tam určité milníky, což třeba teď od 2.8. bylo vlastně transparentnost. To znamená, že když vy vyvinete, uděláte obrázek, který vypadá jako reálný, má tam být napsaný, hele, toto není reálný člověk, vytvořila umělá inteligence. Takže to je to, co nás ten stát se snaží chránit. Na druhou stranu ty firmy, ty modely, které vznikají, už mají to v sobě. My jsme se bavili, já jsem se bavil s Googlem o tom a on říká, pokud by ten jejich model byl nějak, řekl, jak se vyrobí bomba, jak ublížit někomu, byl rasisticky nějak jako nesprávné odpovědi, tak by je zakázali rovnou. To znamená, že už rovnou v tom DNA, v tom základu se snaží dělat tu umělou inteligenci jako hodnou. To je skvělý a víme, že těch velkých poskytovatelů je 10, 20, 50, to je jako jedno. Ale těch modelů umělých inteligencí je strašně moc. Dají se stáhnout třeba z Hugging Face a tam jsou 3 miliony těch modelů. To je úplně číslo někde jinde. A pokud by si někdo vzal nějaký model, přetrénoval, jak se to udělá? No, zeptám se či GPT nebo podobného agenta. A on mě může někam jako to posunout, takže je to stejný, jako mám nůž, stejně jako mám člověk jiný nástroje. A přistupoval bych k tomu, ne, že ono to někdy přijde. Je to tady, potřebuju se s ním naučit dělat od drobných věcí, hele, kde se tady prodává zmrzlina, jedu na Šumavu, abych věděl, jak s tím nástrojem mám dělat. A tím pádem pro mě to bude méně nebezpečné.
1: Čili to přirovnání k ohni, dobrý sluha, špatný pán, je přesné.
2: Je přesně tak. A jako když si vezmete ten oheň, on nežije vedle nás, mimo nás. Je strašně nebezpečný, o tom žádná. Ale vemte si, že máme ho doma, má ho jeho kuřáci v kapsi, jdeme na výlet do přírody a umíme se s ním jako zacházet. A to je ta největší výhoda. Stejně takhle bych já beru umělou inteligenci, že to není, co někdy přijde a někdy nás zahubí. Je to o tom, jak my všichni to budeme používat a říkat, hele, tady už překračuje hranice, my nejsme jako uživatelé schopni to zastavit, ať se to chová líp. A najednou máme tady na jedné straně ten stát i ty velké firmy, které chcou. Tam taky pracují lidé, že jo, jako my, aby to trošku krotili. Jo, a je to stejný, jako máme jadernou elektrárnu a přitom víme, že ta jaderná fúze může být nebezpečná. Hmm.
1: Co můžou pro bezpečnost umělé inteligence udělat běžní uživatelé? Jak můžou třeba i ochránit společnost?
2: Já si myslím, že to musí začít používat. Normálně co nejdřív, vemte si libovolný nástroj, řekl bych ChatGPT, když jste v práci Claude nebo jako něco jiného Copilota, a začněte od těch drobností. A začnu se ptát, hele, chtěla bych mít rybníček na zahradě. Jak přezimovat tam s těma rybičkama, jo? A v té chvíli od těch drobných věcí, já zjistím, jak to funguje, a můžu to přenést do práce a vlastně, že se to naučím používat. Takže za mě nejlepší ochrana proti těm nebezpečným věcem je se naučit a zžít se s tím, abych to uměl ovládat.
1: Pojďme udělat ještě poslední krok zpátky k Sentimu, vašemu robotovi. Máte někdy strach z toho, že by vám mohl ublížit?
2: No jejda. Ale ne takové, jak si asi běžní lidé myslí, protože on je jako relativně malej, ale může se tam stát, že já mu řeknu zvedni ruku a neřeknu jak rychle. A on maximálně rychlosti zvedne tu ruku a pokud bych tam měl zub nebo hlavu, tak mě může vyrazit ten zub. Takže spíš jako tady z tohoto, ale jinak se toho nebojím, jo? Protože vím, co se tam odehrává, je relativně malej a není to tak, že by měl svůj vlastní rozum, aby se řekl, hele, já ublížím. Takže já si myslím, že roboti jsou v dnešní době jako velmi spolehliví a v pohodě.
1: Jak už jsme jednou dnes na začátku pořadu říkali, rozhovor dnes předtáčíme. Martin Krček vyráží na přednášku na Jihlavskou vysokou školu polytechnickou, kde bude taky náš redaktor a reportáž uslyšíte v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pane Krčku, moc vám děkuji a ať se přednáška vydaří, naslyšenou.
2: Tak jo, děkuji, hezký den, na shle.
0: Český rozhlas Vysočina, o čem se mluví?

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Za 10 minut bude 18 hodin.
1: Počasí.
0: Samozřejmě nesmí chybět předpověď počasí, o kterou si teď voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Na telefonu meteorolog Petr Hruška. Petře, hezké odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Přes den se na obloze honilo docela dost mraků. Jak na tom bude počasí večer a v noci na zítřek?
2: Mali by postupně miznout, ještě teraz vo východnej časti kraje je skôr oblačná obloha, inde už prevažuje polojasno, prípadne niekde i skoro jasno, a tak by to malo byť potom aj v noci, polojasná až skoro jasná obloha, k ránu potom od západu zase by mohlo byť i oblačno, no a hlavne v údoliach sa v priebehu noci lokálne môžu vytvárať hmly, prípadne nízka oblačnosť, minima 9 až 6 stupňov, v údoliach výnimočne i trochu chladnejšie, okolo 5 stupňov celo, takže celkovo to bude chladná noc a vietor slabý, premenlivý alebo slabý juhozápadný.
0: Dočkáme se i zítra sluníčka na obloze, stejně jako tomu bylo dnes. Jaký bude pátek co do počasí?
2: Čiastočne sa môže objaviť, ale budú určite i mraky, pretože počasie by malo byť väčšinou oblačné až polojasné. Hlavne v údoliach sa ráno môžu vyskytovať spomínané hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale keď sa objavia, tak do poludnia by sa mali zase rozpustiť. No a potom neskôr večera v noci by oblačnosť mala ubúdať až na skore jasno. Maxima 18 až 21 stupňov Celzia a vietor spočiatku slabý premenlivý, potom behom dňa mierny juhozápadný až západný.
0: Říká meteorolog Petr Hruška. Petře, díky za předpověď. Zdravíme do Brna a přejeme hezký zbytek čtvrtečního odpoledne. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: A než se s vámi pro dnešek rozloučím i já, mám tu ještě jeden důležitý vzkaz pro všechny hokejové fanoušky. Už v sobotu 19. září pokračuje nová sezóna Maxa ligy. Dukla Jihlava se představí na domácím ledě v horácké multifunkční aréně, kde přivítá tým Pirátů z Chomutova. Tak přijďte jihlavské hokejisty podpořit a vytvořit jim pořádnou domácí kulisu. Ode mě už je to pro dnešní odpoledne z vysílání všechno. Moc děkuji za společnost, přeji vám krásný zbytek dne a po 6. hodině už vás u mikrofonu přivítá Joža Kolář a jeho dechovky pro Vysočinu. Mějte se moc hezky a v sobotním dobrém ránu se budu těšit na slyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Máme 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Cejle na Jihlavsku se chystá na finále soutěže evropských kvetoucích sídel. Humanoidní roboti můžou v budoucnu rovnat zboží do regálů. Podle Babiše musí Evropa a Spojené státy dostat ruského a ukrajinského prezidenta k jednacímu stolu. V noci se vytvoří lokální mlhy, zítra pak očekáváme oblačný den s teplotami nad 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na vyhlášení výsledků finálového kola mezinárodní soutěže evropských kvetoucích sídel do irského Kálou odcestovala výprava z Cejle na Jihlavsku. Vítěze tam oznámí v sobotu. Obec se do finále kvalifikovala úspěchem v celostátním kole obce roku, kde získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.
5: Vyhlášení výsledků finálového kola je na programu v sobotu od 19 hodin. O čtvrt hodiny dřív také začne přímý přenos, který bude možné sledovat na YouTube. Kromě Cejle je ve finále dalších 8 měst a obcí, například z Irska, Německa nebo Itálie. František Jirků, Český rozhlas.
4: Nejbližší využití humanoidních robotů může být v obchodě i v továrnách. V pořadu O čem se mluví, to dnes řekl lektor robotiky a umělé inteligence Martin Krček. Roboti by mohli dělat monotónní práci, která je pro člověka nudná a nezajímavá a na kterou firmy těžko schání zaměstnance. Třeba v obchodě dávat zboží do regálu nebo pracovat v továrně u pásu.
6: Vezmi součástku, položi na váhu, jestli je správně, tak jdej doprava, jestli je špatně, tak jdej doleva. A toto vlastně dělá celý den a za ten den mu projde 5000 součástek. Takže na toto je ten robot ideální a to si myslím, že přesně od těchto drobných částí to začne fungovat.
4: Evropa spolu se Spojenými státy musí dostat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského

0: samitu, který do metropole přivedl 250 vrcholných politických i vojenských představitelů, a to včetně polského, švédského nebo rakouského ministra obrany. Jaromír Marek, Český rozhlas. Sport.
1: Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zítra zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém míří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
2: Čekám Bena Sheltona v US Open formě. Vždycky, když se hráč dostane do téhle vlny, kdy si věří a kdy hrál hodně zápasů v řadě, tak zase ta změna pro něj, samozřejmě, když se nebavíme o jetlagu a těchto věcech, tak je to pořád tvrdý povrch. Určitě bude nastavený stejným způsobem, jakým byl v Americe, kde hrál asi řekl svůj nejlepší turnaj.
1: Páteční program se zmíněnými dvouhrami začne v 15 hodin. V sobotu o hodinu dříve. Hrát se bude čtyř hra a pak zbylé dva singlové zápasy. A fotbalisté Plzně dnes vstoupí do základní části Evropské ligy. V Dozan aréně přivítají od 21 hodin Royal Union Saint-Gilloise.
3: Počasí.
1: V Jihlavě je 17 stupňů, Dukovany hlásí 18. V noci se vytvoří lokální mlhy a teploty kolem 7 stupňů. Zítra pak očekáváme oblačno až polojasno, k večeru se více vyjasní. Teploty se ustálí mezi 18 až 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na kilometru 100,5 na dálnici D1 ve směru na Brno máme hlášené porouchané vozidlo. Dávejte tam proto pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 11 po 18. hodině a to je čas, kdy začínají dechovky pro Vysočinu i dnes, ve čtvrtek 17. září. Já vám přeji pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, komu dneska necháte zahrát?
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete také napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu SMS-ku ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 04. Teď tady mám jednu zajímavou pozvánku už na 19.9., což je sobota, kdy jste zváni do obecního sálu v Jiřicích u Humpolce. Setkání harmonikářů pod taktovkou Heligonek z Radovanky, budou tam i Heligonky z Vysočiny, duo Renatky, Karel Džupina, Chlapci z Moravy a Heligonky od Sázavy. Občerstvení je připraveno a čeká na vás kromě jiného i pečená kruta. Tak se běžte bavit do obecního sálu na setkání harmonikářů v Jiřicích u Humpolce už tuto sobotu od 14 hodin. No a my si pustíme také Heligonky Aleše Rusňáka a Bílé konvalinky.

První přání dnešních děchovek je z SMSky. Prosíme o zahrání paní Albince Kameníkové do Zborné k jejím narozeninám písničku Už je to dávno. Hana a Jenda podepsány. Přejeme všechno nejlepší a Josef Zíma z písní, která byla jmenována, přichází mezi nás.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazena, má číslo 22 155 49 99 a já na ně zdravím Jardu Začic. Ahoj.
1: Ahoj Joško, dnesní písničko zůstaneme tady v Jižní Čechá vlastně. Dáme si ty naše oblíbené babouky, dáme si s nima písničku Kváska, já ji pošlu osamělým nemocným, ten, který nikdo nedá zahrát. Joško, písnička je taky pro tebe, Mm-hmm. Měj se hezky, hezký zbytek, ne, ti přeju a zase se uslyšíme určitě.
0: Určitě, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: všechno už dnes zvládnou humanoidní roboti a podíváme se, jak se školí volební komisaři.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také Milovackem z Vilémovic, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
3: Jožko, ahoj, já tě taky zdravím. A jako vždycky tobě i všem příznivcům tohoto pořadu přeju krásný na večer. A dnešní přání a písničku bych dodatečně poslal mému bratrovi Václavu Vackovi z Vilémovic. Václav včera slavil 66. narozeniny a dneska mají svátek naději a naděždy, tak i jim pošleme přání a písničku. A je to i pro moji manželku Naďu Vackovou z Vilémovic a moji dceru Naďu Bartákovou z Lučina nad Sázavou. Takže milé Naději a Václave, přeju vám všem mnoho štěstí a hlavně hodně a hodně zdraví a spokojenosti. Vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Fiala Fiala. Zahraje nám to kapela Textilanka. Písničku pošleme i do nebíčka Nadě Urbánkový, která by měla taky dneska svátek.
2: Určitě.
3: A v sobotu se těším do Jiřic na Heligonky. Doufám, že se s některýma z vás potkám. Tak Jožko, díky a brzy naslyšenou.
2: Ahoj. Taky děkuji, měj se hezky a těším se naslyšenou.

pojďme splnit další, tentokrát je písemné přání. Dobrý den, zahrajte písničku pro moji kamarádku k svátku, pro Naďu Valtrovou, nějakou hezkou moravskou, díky Jarda z Jihlavy. Tak já jsem přemýšlel, a když moravskou, tak moravanku. Co myslíte? Okolo seče, ať se líbí.

0: 22 55 49 99, telefonní linka, která vám je k dispozici až do 19 hodin jako každý den. Plníme vaše dechovková přání. Tentokrát zdravím Bohuška do Poděšína. Ahoj.
1: Ahoj Joško, já tě taky zdravím a všechny posluchači. A zahrál bych všem Ludmilám včerejšímu svátku, kdy jsem se nedovolal. A bylo by to tady v Poděšíně, jo?
0: Mm-hmm.
1: A Ludmilám Plesarovým Nozáborným, mamce a dceři. A Sobotkovým Dosázavy, taky mamce a dceři. A zahráli a přeju jim všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. A zahráli bysme Moravěnku, Hore dědinu, Chlapci chodí.
0: Mm-hmm. Je připravená, tak ať se všem líbí,
1: jo,
0: tobě, děkuju.
1: Jo, ano. Ještě dneska má Nadi tady Sobotková taky, tak pro Nadi by to bylo.
0: Výborně, tak všechny zdravíme, měj se krásně, děkuji ti za telefonát a hezký večer. Budu se těšit zase brzy naslyšenou, ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A hlavně s vámi, našimi posluchači, další SMSka, další stručné přání. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár. Děkuji, Jarka. Paní Jarko, vaše přání je pro mě rozkazem a písnička už letí mezi nás a zahraju i vaší. Třeba mi zavolejte na 22 155 49 90.

0: Pojďme se podívat, komu splníme teď telefonní přání na lince 22 155 49 99. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Koláři. Já bych chtěl zahrát své švagrové k svátku, proto jsem se nedovolal, tak Lídě Jamborové ze Skuhrova, a chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a tu písničku, kterou jsme vybrali. Mm-hmm.
0: Děvče jako růže, je to tak v pořádku?
1: Ano.
0: Výborně, tak také zdravíme, gratulujeme a posíláme krajanku. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

Pojďme za dalším přáním čtvrtečních dechovek pro Vysočinu. Mimochodem tohle byly Viktorky. Teď bude Galánečka. Jaká písnička? To se dozvíte z tohoto vzkazu. Ale cituji, ale jen tak pro tak dobrou náladu, která už je. Jaromírovi a taťkovi Šmoulovi do počátek ucho tě Bože, prosím, na starém Mohelnu. Díky Václav. Galánečka přichází.

0: tady ve studiu všechno střežím bděle, nejdu do civilu ani tam, kam by se to rýmovalo, ale jdu se podívat na telefon za panem Vítkem Střebíče. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, zdravím vás, pane Jožo, samozřejmě taky zdravím všechny přátelé tohohle rádia a písničku, na který jsme se domluvili, že si dneska nechám zahrát, tak bych chtěl určitě věnovat pro manželku, pro maminku, pro Kvajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína, pro Slávku do Třebíče a pro všechny, které mi dá někdo zahrát. A taky pro vás, pane Jožo.
0: Děkuju, Zaspívej Slavíčku, to je píseň, kterou jste vybral a já věřím, že se všem v podání Lidečanky bude líbit. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Za 2 a 3/4 minuty už tady bude 19. hodina. Čekají nás další zprávy s Tomášem Kolátorem. Naopak už nás nečeká žádné dechovkové přání, protože čas je neúprosný. Ale zase zítra mezi 18. a 19. hodinou budeme plnit vaše dechovková přání. Já vám přeji hezký večer a těším se na vás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu Vysočina už v poledne při poledních písničkách pro Vysočinu. Jožka Kolář, děkuji za vaši mnou společnost.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Velkém Meziříčí přibyla veřejná místa, kde lidé nesmí pít alkohol. Česká národní banka nezměnila základní úrokovou sazbu. Ruské drony opět útočily na cíle blízko polské hranice. V noci se vytvoří lokální mlhy, zítra pak očekáváme oblačný den s teplotami nad 18 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích rozšířilo Velké Meziříčí. Lidé nově nesmí konzumovat alkoholické nápoje v okolí řeky Oslavy, u autobusového nádraží a v lokalitě od supermarketu Byla, podél řeky Balinky až k Třebíčské ulici.
2: Už od roku 2024 platí zákaz pití alkoholu v centru města a u Byly. Město opatření zavedlo kvůli opakovaným stížnostem obyvatel na narušování veřejného pořádku. Zákaz se nevztahuje na Silvestra a Nový rok. Výjimku mají taky zahrádky a předzahrádky podniků v době jejich provozu a konání kulturních, sportovních či společenských akcí. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%, rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok, někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Rusko znovu zaútočilo drony na cíle blízko polské hranici. Oznámil to premiér Donald Tusk i operační velitelství polských ozbrojených sil. Zasažený cíl byl asi 4 kilometry od hranice. Do vzduchu na východě Polska také zlétly polské stíhačky. Ty preventivně dohlížely na bezpečnost polského vzdušného prostoru.
3: Velmi blízko polské hranice, nedaleko Jahodina, tedy blízko do Rohusku, znovu zaútočili, pravděpodobně na benzínovou stanici. Byl to masivní výbuch a vystartovali také naše vojenské letouny.
4: Řekl k ruskému dronovému útoku na západní Ukrajinu polský premiér Donald Tusk. Kvůli ruskému útoku dostali obyvatelé Lublinského a Podkarpatského vojvodství upozornění o činnosti polského letectva. V oblastech blízko hranic také zněly sirény. Jedná se o druhý podobný incident v krátké době. V neděli ruské proudové drony zasáhly blízko hranic s polském lokomotivu vlaku a čerpací stanici. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Česká.

0: stálí mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 80 stojí porouchané auto. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy máme pocit, že je okolo nás nepořádek, chaos, zmatek. A když to chceme říct nějak tak květnatě, nějakým ustáleným spojením, tak na to je čeština bohatá, víte?
2: Ano, asi takovéhle doby nejsou nijak výjimečné a často se opakují a člověk, aby je přežil, tak si z toho musí dělat trošku legraci. Takže i tu dnešní dobu, stejně jako to dělali naši předkové v minulosti, ty chaotické poměry můžeme nazvat hotovým Babylonem nebo učiněným blázincem.
1: Napadá mě, to říkám rád a často, cirkus na kolečkách.
2: Přesně, kromě toho se taky říkává bordel na kolečkách.
1: Že je to bez hlavy a paty.
2: Nebo páté přes deváté.
1: Někdo mele. Taky se používá turecký pořádek.
2: Tohle úsloví vychází z dávných nebo tradičních představ Evropanů o tom, jak to funguje v Orientu.
1: No a nebo se to dá říct tak nějak jako slušně, na slušňáka, honosně, když nechceme být úplně rýpaví.
2: Organizovaný zmatek.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná, nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

vypni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Lačerat Hešukar Šuněben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o dokumentu, kde svůj příběh vypráví slovenský zpěvák Riko Šarkézy a představíme hudebně divadelní sbor Romano Balvaj. Ale teď už kapela Roman z Pardubice.

A poslech nám zpříjemnila kapela Roman z Pardubice a píseň Paltu Džal. A je s vámi Roma Vakeren. Pěvecký sbor Romano Balvaj vznikl před 5 lety. Dnes v něm společně zpívají děti i dospělí, které spojuje láska k hudbě, romské kultuře a radost ze společného zpívání. V dubnu 2025 jsme se pustili do nastudování muzikálu Cikáni jdou do nebe. Slavný příběh Rady a Zobara, inspirovaný legendárním filmem režiséra Emila Lopianu s hudbou Jevgenie Dogy, jsme obohatili o

0: co členy souboru Romano Balvaj přivedlo k hudbě z filmu z roku 1975, vysvětluje Roman Červeňák.
1: Pro nás, pro Romáky, je ten film takový jako klenot, takže ty písničky s tímma jako žijeme. Hudebně, myslím. Ta hudba je krásná, vnímám ji od malička všichni, a tak pro nás nebylo tak složitý ji nastudovat a potom přetvořit do nějakého našeho formátu, aby byla použitelná pro ten náš muzikál. Největší podíl na to má Josef Fečo, mladší, vynikající muzikant, který nám hodně pomáhal s tou hudbou.
0: Počátky divadelního a hudebního sboru byly velmi skromné.
1: Ono to začalo úplně nevinně a vůbec ne muzikálem, protože celý ten projekt začal souborem pěveckým. My jsme se nejdřív scházeli s ženskýma tam u nás na Praze 14, který napadlo dát dohromady pěvecký soubor. A až po třeba roce našeho zkoušení a zpívání přišla Monika Demeterová s tím, že by bylo fajn třeba udělat ještě něco jiného, a říká, pojďme udělat muzikál. A říkám, tak jo.
0: K tomu přizvukuje další člen souboru František Kroščen.
2: Ono z té malé myšlenky, ze které to vzniklo, se začala dít obrovská, ale obrovská akce, která narostla do pro nás teda nebývalých rozměrů. A modelovala se nějaká vize toho filmu v té divadelní formě. Následně teda samozřejmě začaly zpěvy a to se teda pilovalo a pilovalo. No a potom přišla přelom, řekl bych, listopadu, prosince, a tam jsme vlastně už museli zabrat hodně, začalo se tlačit na role, aby to bylo opravdu aspoň pro nás jako viditelné. A tím, že my jsme neherci a hudbu máme rádi. Samozřejmě máme mezi sebou jako úžasní zpěváky, tak ale ta neherecká část potřebovala prostě hodně posunout. Takže tam jsme hledali inspirace ve všem možným, co jsme mohli jako my neherci najít.
0: Na pódiu vystupuje řada postav.
2: Jako takový jsme napočítali zhruba něco mezi 15 až 20, když budeme počítat i děti, protože nebývalou částí romské komunity jsou samozřejmě děti, co se nedá, a pak staří rodičové. Takže i tohle jsme tam museli zachovat.
0: K tomu více dodává Roman Červeňák.
1: My samozřejmě nejsme první, kdo se pokouší nacvičit tenhle ten muzikál Cikáni do nebe, ale myslím si, že jsme první Romové, kteří chtějí nacvičit něco takového. My jsme tedy měli první vystoupení, ale mezi takhle jako uvnitř mezi námi, tomu spíš říkáme taková předpremiéra. Jo. Ta úplně jako opravdová premiéra přijde až teďka 19. pro naprosto cizí obecenstvo, protože je jasný, že všichni máme rodiny, známí a kamarády, a na to první původní, co měla být premiéra, přišli hlavně oni, jo. Takže jim děkujeme, ale jako oficiální premiéra bude teprve teďka 19. A podle toho, jak to dopadne a jaký to bude mít úspěch, budeme vymýšlet, co dál. No. Divadlo Gong od 7 hodin, Vysočany, Praha.
0: Všichni účinkující se na muzikálu podílejí zadarmo a na úkor svého soukromí a rodin. Postavu maminky hraje zpěvačka Kristýna Gunárová, která popisuje své pocity z premiéry.
3: Bylo to vyprodané asi za 4 hodiny, celý divadlo, a tréma. Pracovala hodně tréma, byli jsme jako fakticky před tím představením, jsme byli všichni nervózní, ale jakmile jsme vstoupili na to pódium, tak už ta tréma opadala a byli jsme to my. Prostě užili jsme si to ze vším. Se smíchem, s emocema, brečeli jsme na pódium u smutných scén a myslím si, že my prostě to takhle máme. Pracuje v nás ta nervozita i na těch zkouškách, jako co si budeme, to je asi všude, ale pak když jdem na to pódium, tak my si to prostě jdeme krásně užít jeden za druhýho. Fungujeme jako celek.
0: Dodává zpěvačka muzikálu Kristýna Gunárová. Název souboru Romano Balvaj v překladu znamená romský vítr.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sucho způsobilo zemědělcům rekordní ztráty. Středočeský kraj slavnostně otevřel opravený památník Josefa Lady v Hrusicích. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami. Naměříme do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zemědělci letos přijdou na tržbách o víc než 25 miliard korun. Vyplývá to z odhadu agrární komory. Původně přitom odhadovala ztrátu 20 miliard. Škody podle komory způsobily hlavně sucho a vysoké ceny pohonných hmot a hnojiv. Prezident komory Jan Doležal už dřív označil letošní sklizeň za nejhorší za posledních 15 let. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo. Máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
0: Praha 1 chce do konce roku začít opravovat park Kampa. Městská část podepíše smlouvu s novým zhotovitelem. Odhadované náklady jsou více než 50 milionů korun. Dělníci tam obnoví cesty, lavičky, pítka, vysadí nové keře nebo vybudují zastínění dětského hřiště. Stavbaři budou pracovat po etapách tak, aby byl park vždy alespoň z části otevřený pro veřejnost.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně nastoupí na úvod Evropské ligy proti Royal Union Saint-Gilloise. Soupeř Viktorie vede belgickou nejvyšší soutěž, ve které nastupoval ještě minulý rok plzeňský kapitán Patrik Hrošovský.
3: Je to super, který hrá jasným štýlom. Už dlhé roky vlastně, co jsem mal možnost proti ním hrať. Je to tým, který se snaží hrať agresivní a vertikální fotbal směrem dopredu a nepotrpia si úplně nadržaní lopty, ale jsou nepříjemní v breakových situacích.
0: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne už za hodinu a vy jej můžete sledovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojedinělé mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přeháňky, které později ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pozor u začátku omezení před opravovaným mostem na Šmejkalce. Na 23. kilometru hoří auto, nedá se kolem projet, do kolony se dojíždí před sjezdem.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Trojnásobná zlatá slavice, stálice české hudební scény, která v příštím roce oslaví 55 let své úspěšné pěvecké dráhy. Petra Janů, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, Alex, a dobrý den všichni posluchači.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete vykřiknout stůj, Petru Janu? Nebo ne?
1: Já už nevykřikuju. A nemám na koho.
0: No, vy teď stát příliš nebudete, protože, jak jsem v úvodu zmiňovala, vy chystáte oslavu svého 55-letého působení na hudební scéně, tak odhadnu a tuším se správně, že to bude koncerty.
1: Budou to koncerty, tak co taky jinýho, že

0: Jo. měla bych to oslavit se svými fanoušky v Lucerně, protože za prvé bych asi outučko nenaplnila, to si nedělám žádný iluze, za druhý ta Lucerna je mě mému srdci milá, je to ještě takový ten prostor, který mě baví, protože mám s těma lidma kontakt, já spíš jsem na takový to kontaktní setkávání, protože potřebuju ty lidi slyšet, vidět, rozeznat a tak dál, jestli se usmívají, jestli jsou nedůvěřiví nebo tak. Prostě potřebuji. Sice jsem krátkozraká a vidím jenom první řady, takže mám pocit, že mám pořád vyprodáno. Ale když vlítnu na jeviště, tak prostě podle prvních reakcí poznám, jestli se s nima budu muset prát, nebo jestli se mnou pojedou od začátku. Takže chystám koncerty, ale nebude se to nějak extra. Ta Lucerna samozřejmě ano, ale nebude se ten normální provoz nějak extra lišit od toho, co se děje tenhle rok. Protože mám těch koncertů a vystoupení tak akorát, aby mě to bavilo, protože přece jenom po 55 letech už to není taková jako touha potom nějak jezdit po té republice. Tak. Ale je to přesně tak ty 4-5 setkání s diváky, což je tak akorát, co mě baví.
1: Takže první řady na vašich koncertech by si měli dávat pozor. Petránu je sleduje.
0: To by si měli dát pozor tak jako tak, když už tam vlezu, že jo?
1: Ne, ale opravdu během toho koncertu, zpívání, soustředění se na text, na kapelu, stihnete jako sledovat, jestli se diváci baví, návštěvníci koncertu baví, usmívají, zpívají s vámi?
0: Určitě, jo? Určitě, tak to patří všechno k sobě, protože ta kapela podpoří vás, vás podpoří texty, texty poslouchají lidi, ty písničky, melodie taky, spoustu písniček lidi znají, takže si to i zpívají se mnou a tak, takže já miluju takový to předávání energií, že lidi jedou se mnou a mě vlastně pomáhají třeba i z nějakých špatných pocitů a tak.
1: Splínů.
0: No, ze všeho mě dostali diváci, posluchači, publikum prostě.
1: Písničku, kterou jsme teď slyšeli, Stůj, i ta zní stále na vašich koncertech?
0: Ne. To je, to byla součást desky, která zajistila. V podstatě to byl takový oslý můstek z rokovýho kabátku do středního proudu. Bylo 12 písniček odměněných Oscarem.
1: Ty se převlékla.
0: No, ale můžu říct, že teď se tak jako pokorně vracím k tomu rockovému, k tomu, k té hlasitější a naléhavější muzice.
1: Jste to víc vy?
0: Jsem to víc já.
1: Je to něco, co vám chybělo?
0: Chybělo mi to určitě, protože takhle, vy jste krásná ženská, která prostě má ráda šetičky, ráda se hezky oblíká, dává, já sleduju váš Instagram a Facebook,
1: děkuju,
0: že jo?
1: Děkuju.
0: Strašně se mi to líbí, i to, jak cvičíte, taky to mám za sebou. I když ty to hlavou zhůru, to teda nevím, teda dolů, to teda nevím, to
1: já jsem dělala gymnastiku, víte, sportovní 10 let,
0: jo,
1: takže proto.
0: Tak to vás omlouvá.
1: Děkuji.
0: Ne, ale já jsem to měla úplně stejný, akorát, že za prvé za toho covidu jsem zlenivěla, co si budem povídat. Za druhý už mám taky nalítáno, už mě to tak nebaví. I když teda jsem sama na sebe naštvaná, protože vím, že se hejbat musím, protože ta schránka moje chátrá. Ale říkám si, tak zítra. No tak třeba k tomu jednou dojde. Ale já jsem se nikdy necítila moc dobře v takových těch roubách, v tom třpitivém světě a tak. Takový, ježiši, tobě to sluší a tak. Víte co? Myslím.
1: Vím, co myslíte. Ale nebylo to na vašem začátku to, co jste původně chtěla? Být takovou tou princezničkou?
0: Milá Alex, já když jsem přišla do Prahy ze Sekyrkových Louček, tak jsem věděla úplně kulový, co chci.
1: Aha.
0: Hlavně jsem chtěla být slavná a chtěla jsem prostě, aby lidi mě znali, aby říkali, jaká jsem šikovná, jak krásně zpívám, jak mi to sluší a tak, ale věděla jsem prdlajs. co k tomu vede a co bych jako proto měla udělat a tak. Naštěstí jsem potkala Zelenku, který mě to prostě krůček po krůčku, jak Lízu Doolittleovou, mě k tomu dovedl.
1: No k těm vašim přáním, které jste si mimochodem i napsala na takový seznam, se ještě vrátíme a budeme o nich mluvit. A vlastně všechna ta přání jste si... Ty cíle.
0: Všechno
1: jsi
0: jsem je splnila.
1: Do puntíku a ještě něco navíc. Mm-hmm. Petr Janu je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Karel Gott, netřeba říkat, kávu si osladím. Ve studiu s námi sedí ale Petra Janů, která ostatně ale vás určitě ke Karlovi Gottovi váží vzpomínky, dlouhodobá spolupráce, přátelství. A vy jste tady během písničky na něj zaspomínala a aby o to posluchači nepřišli, tak pojďme k tomu. Dneska to tam není.
1: My jsme jednou s Martou Kubišovou jsme jezdili s ním nějaký turné jako hosti. A měli jsme stráž vždycky u něj na Malvazinkách a tam jsme odsud jezdili stejným autem. A vždycky před koncertem přišel prostě s bílou šálou a řekl, já nevím, jestli tam nejedeme zbytečně. Dneska to tam není. Přijeli jsme na místo, kapela nastoupená, Karel nastoupil na zkoušku, odzpíval celý program, ještě některé písničky zopakoval kvůli textu, potom přišli diváci, on zaspíval celý program, potom ještě 2 hodiny podepisoval, prostě Karel.
0: Prostě to tam bylo, jako
1: prostě
0: vždy.
1: Prostě to tam bylo.
0: Tak je nějaká vzpomínka, když jste ho teď slyšela, kromě tedy toho dneska to tam bylo, co vám ještě přišlo na mysl, když se řekne Karel Gott?
1: Pozval si mě jako hosta do Lucerny a já jsem byla po bouračce, měla jsem berlu. Ale zlatou, večerní. To mě dali kamarádi. A zpívali jsme spolu duet z Fantoma opery. Párkrát mlčel, jenže já vím o čem, ty já. A nastoupím, já nastupuju, on mě ohlásil a předehra a Karel zpívá, přicházíš jak vánek. A teď jsem přišla já s tou berlí, že jo. Ulítla střecha prostě a lidi se začali chechtat. No, takže to byl takovej můj triumfální nástup.
0: Byli jste přátelé, opravdu dobří přátelé?
1: To si netroufám říct, ale měli jsme se rádi. A on měl hrozně rád lidi, kteří opravdu tam měli nějaký hlas. A vím, že když jsme spolu zpívali, tak mě tak jako pozoroval, když jsem brala nějaký vysoký tón a tohle a povedlo se to, tak měl takovej rozkušnický výraz, jakože dobrý, povedlo se, má to tam holka.
0: Kdy jste se vlastně vůbec setkali, vybavíte si to ještě při jaký příležitosti?
1: To už se asi nepamatuju, to byl nějaký velký televizní program, ale pro mě to byla dobrá sudička, protože když jsem soutěžila v roce 72 právě na Mladé písni Jihlava, což byla tenkrát superstar, tak on a Eva Pilarová seděli v porotě. A já jsem, jako dramaturgicky, když se vezmete, že to byl nástup normalizace, že? A já jsem si velmi chytře vybrala písničku od Aretha Franklin a Creedence Clearwater Revival, což vlastně byli nepřátelé socialismu, ale opravdu tvrdě, že? Takže jsem nemohla vyhrát. Ale oni se zasadili o to, abych dostala aspoň stříbrný řetěz. Že ta holka musí něco dostat.
0: Jste byla provokatérka.
1: Já jsem si to neuvědomila, mně se ta muzika prostě líbila, teď jsem byla ze Sekerkový klouček, že?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala trojnásobná zlatá slavice, která je na hudebních scénách už 55 let. Příští rok to bude 55 let. Petra Janů. My jsme v tom minulém vstupu tím, že zaspíval Karel Gott, tak jsme zůstali u něho, ale pojďme se vrátit k tomu vašemu seznamu vašich cílů, které jste si kdysi dávno pod tíhou a nátlakem svého manžela napsala.
1: To vlastně, pardon, to bylo vlastně tak, že to už jsme spolu žili a já jsem otravovala, že prostě chci zpívat, chci mít písničky, chci, aby mě lidi znali a chci a chci a chci. A Zelenka prostě řekl, dobře, tak si napíšeme seznam, z čeho chceme dosáhnout. Takže pro koho budeme zpívat, co budeme zpívat, jak to bude vypadat, pro jaký publikum, jaký složení, témata, s kým a tak dál a tak dál. Zlatá lira, Slavík, nevím co ještě, festivaly prostě.
0: Desky,
1: singly a tak dál. Byl to strašně dlouhé. Mrzí mě, že jsem si to neschovala někde, možná ve sklepě to někde mám, ale... No, myslím, že ne, při tom stěhování se to asi ztratilo. Ale ono se mi všechno splnilo.
0: A to jste si psala tady někdy v těch 70. letech, kdy ještě to Petru Janů nikdo moc neznal.
1: To mě bylo, no...
0: Už to byla 25. Vlastně Petra Janů?
1: No, to už jsem byla Petra Janů. To mě obrátil pan Suchý hned, jak jsem nastoupila do toho semaforu. Jako, ne, že by to byla nějaká výhra, protože do dneška mě spousta lidí nemůže přijít na jméno, jak to vlastně je, že jo. A tak mě říká, když jsem se vdávala, jestli teda si nevemu manželovo jméno, že jo, no, tak Jitka Zelenková by mě nejspíš asi umlátila, no, takže to taky by nebyla žádná výhra, no nic, Petra Janů, nedá se nic dělat, teďka už ani tetička, která mě říkala, obráceně už není, takže jsem Petra prostě a tím to končí.
0: A v občance máte co?
1: To mám obráceně.
0: Takže tam jste pořád Jana Petru.
1: Jo.
0: Nikdy jste to nechtěla změnit i úředně.
1: Já jsem to měla napsaný v občance a oni mi to už nepřepsali. Ta formulace byla úžasná. Držitelka OP používá v uměleckém životě příjmení Petra Janů.
0: Používá v uměleckém životě
1: příjmení Petra Janů, ano. Takhle jsem to měla napsané.
0: A teď tam máte tedy Jana.
1: Teď tam nemám nic, teď brýle nutné, nebo co to tam.
0: A nezlobilo se na vás okolí, myslím, tehdy rodina, blízcí, že jste si to jméno pod tedy důležitými událostmi semaforu nechala změnit?
1: Tak oni neměli šanci se nějak rozčilovat nebo tak, protože já jakmile jsem mohla, tak jsem zdrhla z rodiny a starala jsem se sama o sebe a stála jsem na vlastních nohách, takže jestli se zlobili, tak to byla jejich věc.
0: Tak 72. rok se psal, když jste nastoupila do semaforu, pak tedy přišly ty vaše cíle, které jste si stanovila a přeci jenom když začínající, tak ještě neznámá zpěvačka si píše jako tak Slavíka a toto, tak přišla jste si trochu, jako že to děláte z legrace, nebo skutečně jste říkala, já toho dosáhnu?
1: Já jsem měla to štěstí, že jsem potkala vždycky, když jsem mělo něco v mém životě změnit, takže jsem potkala sudičky, které mě nasměrovaly. Takže když už jsem remcala, že teda chci být slavná a ať se něco děje doma, tak Zelenka potkala s Dendu Rytíře, který s Otou Petřinou vymysleli projekt jako rokový holky a že teda bych jim do toho pasovala. Já jsem o tom věděla kulový, že jo, protože co tak jako v těch sekrekových loučkách jsme měli 12 na houpačce a tím to končilo, že jo. Takže jsem musela naposlouchat všechny Nazarety, Deep Purple, Suzy Quattro a tak dál. Ono mě to čaplo, ale musela jsem se všecko naučit.
0: No a když jste potom dosáhla té slávy, všichni vás znali, poslouchali vaše písničky, nezačalo vám to v nějaké době lézt krkem? Ta
1: víte,
0: sláva
1: že tohleto,
0: nebyla
1: tohleto
0: na obtíž
1: mě,
0: nikdy?
1: Ne. Tohle mě nikdy nenapadlo. Když se člověk pachtí za něčím, po čem touží a tak, tak by neměl hřešit potom, že mu to vadí, když se to povede. Protože tohleto mě přijde legrační, že občas čtu, jako, že ta ztráta soukromí mě vadí. Jo. A přitom se dere ten obličej, aby ho všichni znali. No tak co to je za hloupost?
0: Petra Janů je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla stále ještě novinka, píseň nebo duet Světla reflektorů, který Petra Janů, náš dnešní host, naspívala s láskou, ale s láskou s velkým L, s písničkářem Láskou. Jak jste se vydovala, dali dokupy?
1: On si mě dal dokupy sám.
0: Přišel za vámi?
1: Mhm.
0: Rovnou s duetem?
1: Rovnou s duetem a mně se ta písnička za prvé líbila, za druhý on je strašně milej kluk a za třetí je to téma, který jako, to si o tom všeho budeme nalhávat, je aktuální, no, že budeme žít ze vzpomínek jednou.
0: Tak hlavně, že ty vzpomínky máme a vy jich máte.
1: No, tak já si je ještě pamatuju. Doufám, že to ještě chvíli vydrží.
0: Tak a teď s vámi písničkář Láska bude muset jezdit na koncert, jenom předpokládám, že
1: jezdil,
0: tento duet...
1: Jezdil.
0: A jezdit bude?
1: On teďka jezdí sám, ale až se to zase podaří, tak klidně si ho zase vemu jako hosta, protože já jsem právě... On má takovou samohrajku a kytaru a tak a zahajoval ty koncerty. Já se říkám, no chlapče, tak ukáž, jako to teda opravdu není žádná legrace dostat ten sál na svoji stranu, když jsem tam sám. A on to dal, opravdu to dal. Ty lidi s ním zpívali, tleskali a tak. Je šikovnej.
0: Nepotřeboval kapelu.
1: To tak on jí měl v těch,
0: ano,
1: v těch krabičkách. Ale stejně, to, ať se tam někdo postaví. Oni jsou všichni chytrý, ale když si potom stoupnou na jeviště sami, tak...
0: A teď ti diváci a posluchači, tak se předveď.
1: Přesně, no, přesně.
0: Tak, ale tahle píseň, vlastně po ní je pojmenované takové mini-album, protože má tuším 5 písní, které jste vydala na jaře. Mm-hmm. Nicméně, vy se vracíte ke starým písním.
1: To jsou právě písničky o ty Petřiny,
0: tak,
1: který jsem měla, protože vždycky, když se vydávalo album, tak se to opíralo prostě o 2, o 3, který se protlačili a tak a mluvilo se o nich a nejvíc se zpívali a nejvíc se hráli a tak dál. A ten zbytek, většinou jich bývalo 12, tak jako neprávem chudinky se na ně zapomnělo. A já jsem si právě vybrala některé věci, o kterých jsem přesvědčená, že mají co říct i posluchačům dneska. A mám je ráda. A ráda jsem je znova naspívala, protože přeci jenom, když jsem je naspívávala, tak jsem neměla za sebou ten život, který mám. Takže o těch textech přemýšlí člověk úplně jinak zase.
0: Jako kdybyste je zpívala třeba poprvé téměř?
1: Některé věci jo. Některé věci si musíte odžít, abyste potom si je s láskou zaspívala.
0: Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, to byly vaši...
1: Velmistři.
0: Ano, velmistři slova. To, co vám napsali, jste zaspívala nebo jste někdy třeba protestovala nebo jim říkala, tomuhle já nerozumím, to zpívat nebudu?
1: Velký protest jsem měla k Edovi Krečmarovi, protože Karel Svoboda napsal melodii a Eda Krečmar k tomu, já se napiju, protože tady na vás budu chrčet. Eda Krečmar k tomu napsal takovou písničku, jako jak běžím po louce a motýly a takováhle romantická blbost, která ke mně vůbec nešla. A já říkám, Edo, ale tohle ne, prosím tě, napiš tam něco, nějaký sdělení, jako aby to mělo váhu nějakou, tadyhle to není pro mě, viděl jsi mě někdy v květovaných šatičkách. No. A on přišel druhý den a přines písničku S láskou má svět naději. Takže tenhle protest se mi vyplatil.
0: A to má nějaké sdělení. A je to možná vysoce aktuální.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že i tuhle písničku uslyšíme a možná právě teď. Petra Janů je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Díky písni S láskou má svět naději si Petra Janů mohla odškrtnout další svůj cíl ze seznamu, protože jste díky této písni, nebo s touto písní vyhrála Bratislavskou liru.
1: Ano, to byl další cíl a další vrcholek zdolán. A jsem ráda, že jsem mohla tuhle tu radost udělat Karlovi Svobodovi, protože on do té doby tam nevyhrál nikdy nic. A do dneška ho vidím odpoledne, když byla zkouška, tak jsme se zastavili u nich na pokoji na hotelu. A Karel ležel na posteli a Šiška, jeho žena, mu dávala obklad, až já nikam nejdu, zase nedostanu nic, oni se na mě zase vykašlou a tak dál a takový tam. No, večer tam přeci jenom šel a tu liru jsem mu odevzdala a on byl šťastný jak malý dítě, takže to jsem hrozně ráda, že jsem mu tuhle tu přání splnil.
0: A je to právě jedna z těch písní, kterou když zpíváte dnes, tak pro vás má právě s tím, že už máte něco odžito, prostě ten text, že to cítíte jinak, když ji zpíváte? Možná určitě, hlouběji?
1: Určitě, protože ono, když se kouknete kolem sebe, tak ta písnička je čím dál tím víc aktuální, takže já jsem přesvědčená o tom, že S láskou má svět naději prostě.
0: Jak jednoduché, ale zároveň
1: tak těžké.
0: Tak. Tak, kromě koncertů, které vás čekají a setkávání s fanoušky a oslav vlastně, které započnou možná úderem nového roku, nebo když si tak řeknete, tak teď.
1: Já zas nejsem takový slavící typ. Já spíš bych měla oslavovat, že jsem se dožila, protože tohleto. Takhle já si to slavím celý rok. Já si slavím to, že mám kamarády, já si slavím to, že mě jakž tak slouží zdraví a že mám pejska, že bydlím v lese, že prostě je mi dobře a tak.
0: No máte pejska, ale teď ho nemáte. A kde je?
1: Já mám kamarádku v Českých Budějovicích, která má jeho bratra. Takže jsme příbuzní přes kluky, přes maltézáčky, takže teďka je u tetky.
0: Je u tety a u bráchy. A nechybí vám tak trochu?
1: Vždycky mi chybí. On je mazel a kdo zná maltézáky, tak ví, že jsou to takový pusinky.
0: A je závislý na vás? Je to těžké, když ho dáváte
1: na Je to závislák, no. Je to závislák, ale ví, že vždycky přijdu, takže už přeci jenom ho mám 6 let, takže ví, že se mu vždycky vrátím, ale je to drama, on je taky velká herečka.
0: Velká herečka, když zpíváte, ale hlavně ne?
1: Ježíš, ale to jste mě připomněla. To jsem si opravdu vybrala toho správného psa, protože jakmile začnu zpívat, tak on začne vít. Ze začátku jsem si to brala osobně. Jsem si říkala, no počkej, tak špatný to zase není. Ale on to prostě nějak slyší jinak, no. Už si to neberu osobně. Vím, že se rozespívávat můžu jenom v Praze, nebo když tam není. Nebo můžu jít do lesa, ale to on zase ví je doma. Takže je to těžký, no. A taky má úrazy na třeba, já nevím, na nějaký tóny v televizi, nebo když je slyší. Takže taky. Třeba Jessica Fletcherová. Znělka toho seriálu. No, a můj pes si sedne na zadek, udělá trubičku z hubičky a začne ale opravdu srdcerivně vít. No.
0: On tak, má absolutní tak, sluch.
1: Já nevím, co má, ale v každém případě je to takovej truhlík. No, můj pes, který nesnáší, když zpívám, no tak to, beru tak si to
0: třeba vás
1: osobně
0: doprovází.
1: Kdyby aspoň ladil, to by nebylo špatný, kdyby jsme to trošku upravili, aby jsme mohli vystupovat. No.
0: Takže opravdu, když jste na chalupě, tak nespíváte? Jsou dny, kdy si vůbec třeba
1: no jasně.
0: Z vás nevýjde tón?
1: Ne. A vůbec mi to nevadí, musím říct.
0: Ne.
1: Samozřejmě před koncertem, nebo když mám nějaký vystoupení, jak se rozespívám a tak, protože jsou to svaly. Nakonec vy jako gymnastka víte, že se musíte zahřát, že?
0: Ano, ano.
1: Takže ty hlasivky taky musím zahřát, ale jinak nespívám, mě to nějak neschází. Jako.
0: Teda, že najdeme nějakou spojitost mezi sportovní gymnastikou a zpěvem, to bych nečekala, ale vy jste to zvládla.
1: Svaly jsou jako svaly, jako svaly.
0: Je to tak, Petra Janů je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá! Já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s Petrou Janů, mimo jiné i o její chalupě. Vy jste mi tady teďka během písničky říkala, že máte uprostřed lesa.
1: Mm-hmm.
0: Nebojíte se?
1: Ne.
0: Nikdy jste se nebála?
1: Na začátku jo, protože jsem neznala to prostředí a tak. A skončila jsem, aniž jsme se moc jako znali u sousedů s Duknou, když Zelenka odjel do Prahy. Takže jsem tam zazvonila s peřinou pod paží a že jsem tady sousedka a že se tam bojím a ať mě nechají vyspat. No. Naštěstí nechali. A dneska už se nebojím.
0: Dneska už se nebojíte, máte pro strach uděláno. A chodíte do lesů? Což je teda takhle, musíte chodit do lesu, když máte chalupu prostřed lesa, ale chodíte ráda? Chodíte na houby?
1: Chodím moc ráda do lesa. Na houby chodím taky ráda, ale to je složitější, protože já je nevidím prostě.
0: A oni nic neříkají?
1: Oni mě vidí a nic neřeknou. No. Takže kdo jde za mnou, tak si nazbírá košík a já jsem rozčílená. A další problém je s orientací, protože když jde se mnou někdo na houby, tak nenajde nic, protože hledá mě, že jo. Takže je to složitý. Potom, když teda ty houby mám, tak to je velký úspěch.
0: Ale tak buďte ráda, že vás někdo hledá, rozumíte?
1: A to je pravda.
0: Tak a teď ještě k vaší kariéře, jak jsme zmiňovali, příští rok 55 let na hudebním nebi. Stalo se vám někdy, nebo bylo období, kdy jste měla takové to, víte, kdo já jsem? Víte, jak to myslím?
1: Ježiš, no měla.
0: Jako, že jste byla prostě jako, že někdo.
1: Jo, jako měla. A naštěstí jsem měla i Zelenku, který vždycky včas se mnou zatřás a uklidně se, mamušo, prosím tě, tohle je to směšný.
0: Jo, a nechala jste se zase...
1: Jo, tak já se si člověk si uvědomí, že se chová jako idiot. Aspoň ten, jako, když má rozum, no.
0: No, jak to vypadalo, když jste se chovala jako idiot, teda?
1: A protože jsem měla pocit, že prostě se ze mě všichni zbláznějí. Že kam vlezu, tak si všichni sednou na zadek, to je prostě takový pocit.
0: A nebylo to tak vlastně?
1: To nevím, ale přeháněla jsem to. No, ale dlouho to netrvalo, zaplať pánbu Zelenka, ten byl velmi silná osobnost, nakonec kopec trkavej, že jo, takže ten mě vždycky sklidnil.
0: Co vaši fanoušci, omlazují se, myslím tím, když díváte se do toho publika, tak je to napříč generacemi?
1: Je to víc generační, ale mám takovou stálou základnu věrných fanoušků, který za mnou jezdějí, pokud teda jim to dovolí čas, tak za mnou jezdějí na všechny koncerty a tak, vědí, že mám ráda Lilie, tak mě vozejí Lilie a tak, jako mám takovou věrnou svitu.
0: Jednou svítu a stala se někdy z faninky, z fanouška vaše přítelkyně, přítel, opravdu, že jste zkrátka dnes kamarádi?
1: Jo, to jsou oni.
0: To jsou vaši přátelé.
1: Ano, jsou to moji kamarádi.
0: Tak a stalo se vám někdy, že vás nějaký fanoušek pronásledoval?
1: No, nebo vám házel kamínky na okno? To nebylo pro následování, ale roztomilý vzpomínání Aleš Cibulka.
0: Opravdu, zdravíme ho.
1: No, zdravíme Alešku, já tě prásknu. Tak on se prásknul sám, že za mnou chodil, když jsem v Dejvicích venčila psa a tak. A no, tak jako žil na koleji tam někde a hlídal si, kdy chodím se psem a tak.
0: A vy jste
1: jako
0: dělala, že ho nevidíte.
1: Já jsem vůbec nevěděla, že tam za mnou chodí.
0: Takže
1: on byl nenápadnej fanoušek.
0: Aha, až po letech. To mě potom,
1: no, on mě to potom vyprávěl, dokonce někde v Tobuganu to vyprávěl.
0: Takže no, vás neoslovil.
1: No, to byl zapálený fanoušek. A já ho mám strašně ráda do dneška. I Michala, to jsou takový dva.
0: Biláčci.
1: Dvě sluníčka.
0: Ano. Na co se těšíte?
1: Já se těším na všechno. Já se těším na podzim, teďka bude hezký, na listopad se moc netěším, potom se začnu těšit na Vánoce, protože budou... Tak já se ke stáru těším na Vánoce, já jsem je většinou neměla ráda. Ale teďka už se na ně těším. Já už
0: prostě
1: já se měním strašně, jsem sama ze sebe vyděšená. No, takže hele, každý den něco přináší. Já se těším prostě na všechno.
0: Úžasný, já jsem moc ráda a těšila jsem se dnes na vás. Petra Janů tu byla.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky a milí posluchači, mám vás ráda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas. Zprávy.
4: Nemocenská v prvních třech dnech zřejmě zůstane, dohodla se tak koalice. Českobudějovické letiště slouží při výcviku Ample Strike čáslavským stíhačům se stroji L-159. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přehánkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. Karenční dobu odmítala část hnutí ANO i hnutí SPD, říká jeho předseda Tomio Okamura.
5: My trváme na tom, aby se propláceli první tři nemocenské, aby občané nepřecházeli nemoci, aby se mohli doléčit. Takže i tento bod k naší spokojenosti. Takže dneska SPD jsme úplně spokojeni, prosadili jsme přesně to, co jsme chtěli.
4: Českobudějovické letiště v Plané se poprvé ve větší míře zapojilo do vojenského cvičení Ample Strike. Záložní dráhu momentálně využívají stíhači a technici 212. letky ze středočeské Čáslavy. Na místě se starají o čtveřici letounů české výroby L-159 s přezdívkou Alka. Pokračuje velitel letky Michal Veleba.
6: Není to úplně běžná věc, konkrétně pro nás je to vlastně v tomhle rozsahu poprvé, kdy jsme až takhle umístění v Českých Budějovicích nebo na záložním letišti v těchto podmínkách. Je to mezinárodní cvičení, takže ti, co cvičí, tak jsou z různých zemí. Jsou to přecenutí návočí, ale co se týká logistikou a vybavení, tak jsme se dostali zase někam jinam.
4: Výcvik se na jihu Čech, kromě Českých Budějovic, odehrává i v Bechyni na Táborsku nebo ve vojenském újezdu Boletice. Nová střední škola pro téměř 500 studentů má v příštích letech vzniknout na pražském Barrandově. Pátá městská část pro ní získala pozemek ve Štěpařské ulici. V budově bude 16 kmenových tříd a odborné učebny. Součástí projektu má být i sportovní hala a venkovní hřiště. Cenu a časový harmonogram radnice zjistí z odborné studie, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Městská část získala pozemek a nyní nechá zpracovat studii, která bude řešit další podrobnosti. Barrandov se svými téměř 30 tisíci obyvateli každopádně střední školu potřebuje.
4: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Dnes to napsal na své sociální síti True Social. Zároveň ocenil snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno, na Moravě ojediněle mlhy. Teploty klesnou k 7, v údolích až k 5 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později na severozápadě a západě přehánky, které pak ustanou. Teploty od 18 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Dálnice D1 z Prahy do Brna je už průjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru schořelo osobní auto. S velkou opatrností a pomalu se projíždí levým pruhem. Kolona je dlouhá, začíná u sjezdu na Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekají

0: Karma, průtokový plynový ohřívač a také tradiční český výrobce širokého sortimentu kuchyňských spotřebičů, plynového vytápění, klimatizací a ohřevu vody.
1: Troufnete se říct, co vyrábí firma Karma?
2: Něco odtopení snad, ne? Vavky takový.
3: Plynové spotřebiče na ohřev vody.
1: Myslíte si, že to je česká firma, nebo že to je zahraniční?
3: Ano, myslím, že je.
2: Karma, já bych řekl, že je.
4: Mám pocit, že to bývala česká, jestli je to dneska ještě česká, to nevím, protože dneska je to všechno prodaný.
1: Co si myslíte, že Karma vyrábí teď v současnosti?
3: Do domácnosti něco? Sporáky.
2: No, já si myslím, že pořád ty vavky od plynu všechno možná.
0: Zásobníkovému ohřívači vody se říká boiler, z anglického slova boil, tedy vřít, vařit se. Jeho podstata spočívá v akumulaci ohřáté vody. Naproti tomu Karma je ohřívač průtokový. Ohřeje se jen tolik vody,

0: kolik se spotřebuje. Víte ale, jak tohle podivné slovo vzniklo? Po staletí se pro vodu chodilo ke studnám. Ženy se čbány na rameni okouzlovaly ladností chůze, vynucenou snahou udržet hladinu ve čbánu klidnou a nevylít si vodu za krk. S vahadly a těžkými čbery už to taková paráda nebyla, přece jen bylo nutno zvládnout nepoměrně těžší náklad. Ale stále to bylo pohodlnější, než tahat v rukou dva plné kbelíky. Tohle však byla jen první část lopoty. Voda, kterou jste pracně dovlekli domů, byla studená. Tu nastupovala druhá, neméně nepříjemná fáze. Bylo třeba zatopit v kamnech a to bylo pracné, zdlouhavé, nepříjemné a méně šikovným či začátečníkům přitom hrozila různá nebezpečí. Ovšem úžasné 19. století přineslo řadu báječných změn. Vodovod, elektřinu, plyn. Na začátku 20. století jeden bystrý a podnikavý mladý muž pochopil, jakou budoucnost mají v domácnostech plynové spotřebiče a začal je vyrábět. Nejslavnějším z jeho výrobků je právě plochý průtokový ohřívač vody, obecně známý jako Karma. Myslím, že nastal čas prozradit vám jméno toho šikovného mladého muže. Značku pro výrobky, které vyráběl, stvořil z prvních slabik svého křestního jména a příjmení. Uhodnete alespoň jedno z nich? Karma? Už vás nebudu napínat. Ten podnikatel se jmenoval Karel Macháček. Po historii i současnosti Karmy pojďme pátrat s inženýrem Zdeňkem Bartákem.
1: Karma teď sídlí přímo v místech, kde kráčela historie Karmy?
2: Ano, my zrovna teď natáčíme rozhovor v místě, kde pan Macháček bydlel.
3: Redaktorce Světlaně Lavičkové vypráví inženýr Zdeněk Barták, technický náměstek Karmy v Českém Brodě.
2: Karma je v podstatě synonymum plynu pro české spotřebitele.
1: Když se tady takhle rozhlédnu, tak když hodně zapátrám v paměti, tak řeknu, je, ale tahle ta kamna, ta byla ještě ve starých domech někdy v 60. v 50. letech.
2: I v 70. a možná, že i v 80. Samozřejmě my se snažíme stará kamna od zákazníků vykoupit nebo jim je vyměnit za nová kamna a renovovat si je tady v naší takové předváděcí místnosti.
1: Tady je plynový radiátor.
2: Je to litina, vyráběla se přímo tady v Českém Brodě a v podstatě dali se z těch článků nastavit na 4, 8 a 12 článků podle velikosti místnosti.
1: Ty články vypadají trochu jako od toho klasického ústředního topení, ale jak už bylo řečeno, je to litina a když se člověk pořádně podíval, když ta kamna se rozhořela, tak slyšel ten oheň hořet a částečně i viděl plamínky.
2: Určitě jo, byl tam ten věčný plamínek. Zákazník si ho mohl zapálit sirkou, což samozřejmě dnes již nejde, ale tenkrát byla taková doba, splňovalo to všechny požadavky, která ta doba chtěla.
1: Tahle ta topidla, ta se vyráběla od kdy do kdy?
2: Přibližně to bylo v 60. v 70. letech 20. století.
1: Tady už je také jeden z prvních sporáků plynových, i s plynovou troubou, ale řeknu vám, jak teď je taková ta móda retro, to by vůbec nebylo špatné si to postavit do stylově zařízené kuchyně.
2: Nebylo by to špatné, nicméně nejsem si jistý, že bychom to dokázali vyrobit za peníze, za které by to zákazník koupil.
1: Byl by to jeden z nejdražších kusů, které do té kuchyně postavím.
2: Ano, ale samozřejmě retro je retro a já jsem spíš zastánce nové moderní technologie a snažím se na to i Karmu obrátit.
1: Tak se teď na ty nové technologie půjdeme podívat.
0: O soukromém životě průmyslníka Karla Macháčka, úzce spjatého s historií plynárenství, topenářství a energetiky u nás, se toho dá zjistit až neuvěřitelně málo. Narodil se 27. ledna 1874 v podhůří Orlických hor v malé obci Bědovice u Rychnova nad Kněžnou. Odmala vynikal v technických oborech, proto odešel studovat na prestižní průmyslovou školu v německých Drážďanech. Potom pracoval pro berlínský Siemens a taky v Budapešti, kde získal teoretické i praktické znalosti z výroby plynových zařízení. A tím výčet osobních údajů pomalu končí. Víme, že se osobně zúčastňoval sjezdů plynárenského a vodárenského sdružení a všech výstav a veletrhů, které souvisely s plynárenstvím. A také to, že bydlel ve vile v Klánovicích a nezanechal potomky. Jediná z privátnějších informací, které lze dohledat, a Bůh ví, nakolik relevantní, je, že dotyčný Macháček měl prý rád zapečené a šťouchané brambory. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí za příběhem jedné z nejúspěšnějších a nejznámějších českých společností. Historie českého plynárenství nijak nekulhá za světem. První veřejné plynové osvětlení se objevilo v Anglii v roce 1807 na známé Pall Mall Street v Londýně. V českých zemích patří k průkopníkům majitel letkárny ve Znojmě, Zacharius Andreas Winzler, který už v roce 1802 použil k osvětlení svého domu svítiplyn získaný odplynováním uhlí. V Praze to byl továrník Kablík, který již v roce 1917 osvětloval uhelným svítiplynem tovární laboratoře a svůj byt. První plynárna pro veřejné účely v českých zemích vůbec byla uvedena do provozu 15. září 1847 v Karlíně, který byl tehdy předměstím Prahy. Ještě týžden bylo v pražských ulicích rozžehnuto na 200 plynových lamp a další se objevily v některých obchodech a veřejných budovách. Plynárny se pak stavěly poměrně rychlým tempem. O 10 let později se další objevila na Smíchově, pak na Žižkově a vznikaly také v jiných větších i menších českých a moravských městech. V poslední čtvrtině 19. století začala svítiplyn vytlačovat elektřina.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Víte, že například Národní divadlo mělo mít původně plynové lampy, ale po požáru tvůrci názor změnili? Svícení plynem bylo odzvoněno, ale v průmyslu i v domácnostech měl stále své místo. Pomineme-li svítilny veřejného osvětlení i domácí lampy, na plyn fungovaly vařiče a sporáky, ohřívače vody, motory, kamínka a topidla, kotle ústředního topení. Co pak o to, tyhle spotřebiče nás nepřekvapí, ale dovedete si dnes představit plynový mandl, žehličku, ledničku a dokonce i automatickou pračku s plynovým ohřevem vody? Co do spotřeby energie byla sice úspornější než čistě elektrická, ale kvůli komplikovanému připojení nakonec žádnou velkou díru do světa neudělala.
2: Z poměrně chladné chodby jsme vešli do nádherného tepla. Hučí tu oheň v krbových kamnech, ale tam vám nehoří pravá polena.
3: Nehoří pravá polena, nicméně myslím si, že rozeznat od pravých se je poměrně těžko. My je nakupujeme v Holandsku a zakládáme si na to, že ten plamen je skutečně reálný a pro laika v podstatě nepozná rozdíl mezi dřevem.
2: Tady v té místnosti ta krbová plynová kamna zkoušíte?
3: Ano, všechna plynová kamna zkoušíme tady a následně na certifikační proces jdou kamna do státního zkušebního ústavu v Brno.
2: Kamna se vyrobí, přijdou sem a vy s nimi tady děláte co?
3: Ještě než se vyrobí, tak my je tady vyvineme, protože my máme svůj vlastní vývoj. Při tom vývoji se ta kamna všechna zkouší na spalování, výhřevnost, musí splňovat všechny evropské normy, které jsou k plynu vázány.
2: Teď je takový velký boom různých krbových kamen, ale člověk by řekl, to chce pravé dřevo i s tím praskáním a vy tady na nás s plynem.
3: My jsme plynaři, tak na vás vždycky půjdeme s plynem, ale skutečně jsme schopni nasimulovat plamen, takže nepoznáte od dřeva rozdíl.
2: Ale ta vůně, ta tu není.
3: Vůně to není, ale dokážeme nasimulovat i praskání.
2: To znamená, že když tady zase projdu dál v té zkušebně, tak tady hoří krásný plamen, tak teď by dokázala ta polena i praskat?
3: U určitých typů kamen určitě dokážeme nasimulovat praskání. U těchto, kde je v podstatě prosklená spalovací komora, je to trošku obtížný, ale dokázali bychom si s tím poradit.
2: Tohle jsou krbová kamna, která jsou prosklená ze tří stran. To je ten nejmodnější trend?
3: Dokážeme prosklit ze tří stran, z dvou stran. V podstatě záleží na přání zákazníka.
2: Když jsme sem přicházeli, tak jsem viděla krbová kamna, prosklená, ale nezlobte se na mě, mně to spíš připadalo jako akvárium nebo terárium, protože dole byly nádherné bílé kameny.
3: Je to zase na požadavek zákazníka, speciálně Belgie a Holandsko je zaměřena na lávové bílé kameny a my se jim snažíme víc stříc.
2: Na těch krbových kamnech na té římse běží větráček.
3: Je to ventilátor, který dokáže roztočit v podstatě teplý vzduch do místnosti. Nicméně my jsme schopni tyto kamna nastavit ve výkonu od 20% až do 100%, to znamená, zákazník si dokáže regulovat teplotu místnosti úplně v pohodě a bez problému. Ten ventilátor je dodatečný a to si může každý dokoupit, to máme tady ve zkušebně, ale běžně se prodávají tyto typy ventilátorů.
2: Přece jenom od těch sálajících kamen popojdeme trochu dál. Ten plamen je jako opravdový. Jak to děláte?
3: To naše know-how, my si zakládáme skutečně na tom, že jsme výrobní firma s vlastním vývojem a ten vývoj se skutečně snažíme dělat poctivě a pořádně.
2: To jste řekl pěkně diplomaticky, vy mi to prostě neřeknete.
3: Neřeknu.
2: Takhle jsem přerovnala trochu ta polena, ale řekněte mi, vy tam máte i popel.
3: Máme tam i popel, je to drcený vermikulit, který při zahřátí skutečně světelkuje a vydává takový reálný popelavý nádech a je to moc pěkný.
1: Na začátku 20. století u nás nebyl žádný tuzemský výrobce plynových spotřebičů pro domácnost. Dodávali je k nám zahraniční firmy, především Siemens a Junkers. A přitom se Praha začala rozrůstat, Stavěly se nové ulice, bytové domy vyrůstaly na obou březích Vltavy, dříve předměstské části pomalu splývaly s hlavním městem. Ve všech těchto bytech bude potřeba topit, ohřívat vodu, používat další plynové spotřebiče. A každý spotřebič se jednou porouchá, bude potřeba ho opravit anebo dokonce koupit nový. Půlmilionová Praha nemůže bez výrobny a opravny plynových spotřebičů dlouho existovat. Možná právě takto uvažoval mladý podnikavý muž jménem Karel Macháček. V tuhle chvíli se projevil jako nadaný vizionář. Proto nelenil a v roce 1910 založil ve Vysočanech továrnu a začal tento sortiment vyrábět. Nejprve z továrních pásů sjížděly plynová kamna, trouby a ohřívače vody. Časem se výroba rozšířila na veškeré plynové spotřebiče, které tehdejší domácnosti potřebovaly. Z dnešního pohledu jsou to poněkud raritní kousky. Považte ožehovače chlupů a peří, opékače oplatek nebo pražiče kávy, ale také rozžehovače koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, plynové rožně, udírenské rošty, cukrářské pece a hlavně nástěné ploché průtokové ohřívače, které i v dnešní podobě lidé nazývají karmou.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnikatel, který dal karmě své jméno, měl na svou dobu velmi dobré teoretické znalosti z oblasti konstrukce plynových spotřebičů. Díky tomu jeho výrobky zdatně konkurovaly těm zahraničním. Brzy ovládl český trh, firma rostla a přestávala stačit. Už po 5 letech se proto přesunul do Libně. Pod nově zaregistrovanou značkou Karma zde vznikla celá řada plynových spotřebičů, často podle Macháčkových vlastních plánů. O dalších 10 let později, po vzoru amerických automobilek, vybudoval moderní závod v Českém Brodu. Poptávka odběratelů plynu po nových spotřebičích totiž byla čím dál větší a výrobní prostory už zase přestaly stačit. Aby se vyhnul tlaku subdodavatelů, založil si i vlastní moderní slévárnu. Macháček přenesl do Českého Brodu výrobu plynových vařidel, žehliček a sporáků s modelovnou formovacími stroji, pískovým tryskačem a bubnem a také vlastní smaltovnu. Továrna v Libni dál sloužila pouze pro výrobu a opravy přístrojů na ohřev vody. Závod měl vlastní zkušebnu, chromovnu, niklovnu a lakovnu s moderním stříkacím zařízením. Aby nekopíroval jen cizí vzory, sám přihlásil a realizoval celou řadu patentů. Pravděpodobně nejvýznamnější z nich je řešení automatického otevírání přívodu plynu do hořáku průtokového ohřívače po otevření výtokového vodního uzávěru. Tento bezpečnostní princip, který si Macháček nechal patentovat v roce 1929, se u plynových ohřívačů používá dodnes.
2: Půjdeme do výroby. Ta je zase v původních prostorách původní továrny?
3: V původních prostorách původní továrny. A provozy máme rozdělený na smaltovnu, lisovnu, lakovnu a montáže.
2: A my jdeme?
3: Teď jdeme do smaltovny.
2: Tady skoro nikdo nechodí. Tady vidím jednoho pracovníka, projde volným krokem a projíždí tady jenom jakýsi vozík na kolejnicích nad úrovní podlahy.
3: To automatická smaltovna, kde dochází k vytvoření žáruvzdorné vrstvy na spalovacích komorách o obou strané smaltování.
2: Tady se smaltují jednotlivé díly čeho? Kotlu?
3: Jednotlivé spalovací komory plynových topidel. Ta smaltovací linka založena na tom, že se musí založit spalovací komory a projdou odmaštěním, oplachem, pasivací, vysušením a namočení do vlastní smaltovací suspenze a vysušením.
2: Teď jsme přišli k jedné kádi, ve které je jakoby šedavý olej.
3: A je to smaltovací suspenze, do které se smaltovací komory namočí a obou straně se vlastně nanese na plech, který je potom ve finále vysušen a vypálen v peci.
2: Ze smaltovny jsme teď přešli do lisovny.
3: Máme hydraulické lisy o tonáži 100, 350 až 400 tun a pak máme excentrické klikové lisy od 25 do 250 tun.
2: Tady vznikají ty komory, které jsme viděli před chvilkou, jak jste je smaltovali?
3: Tady kompletně vznikají, všechno si děláme sami, od toho vylisování, přesvaření a následného smaltování spalovacích komor i všech dílů, které jsou potřeba povrchově upravit.
2: Z jakého materiálu se ty díly pro ta kamna, třeba dejme tomu krbová kamna, vyrábějí?
3: Je to ocelový plech o tlouce 1, 1,2, 1,5 mm. Musí být hlubokotažný, pakliže jsou na něj provedeny hluboký tahy a jsou v podstatě zkoušeny podle všech norem.
2: Tady už to není plně automatizované, tady už je vyšší procento té lidské práce.
3: Tady je vyšší procento lidské práce, ale je potřeba skutečně dodržovat bezpečnost práce.
1: Ani během druhé světové války výroba neustala. Závody v Libni a Českém Brodě zaměstnávaly na začátku 40. let 140 kovodělníků a 22 úředníků. Macháček celý podnik nadále úspěšně řídil ze své vily v poklidných Klánovicích kousek za Prahou. Pro své kvalitní zpracování a vysokou technickou úroveň si výrobky Karma zajistili velkou oblibu u odběratelů plynu, ke které přispěl i kvalitní záruční a pozáruční servis a také ochota a vystupování pracovníků firmy vůči zákazníkům.
4: Z libeňských závodů. Dva závody v Praze 8 se rozhodly v těchto dnech zavést i šestidenní týden. Je to firma Karma, kde se osazenstvo závodu dále usneslo odpracovat 2 hodiny pro stávkující ve Francii a firma Jakub Kadlec pod Národní správou. Rudé právo, 31. října 1948.
1: Nad populární značkou se začaly stahovat temné mraky až po komunistickém převratu. Série znárodnění se nevyhnula ani Karmě a v roce 1952 přešla společnost pod správu státu. Toho už se Karel Macháček nedožil. Po roce 1948 se stáhl do ústraní a nedlouho poté sám a v zapomnění v Klánovicích zemřel. Na základě nařízení zhora přešla zaběhnutá výroba do továrny Kaloria v Příbrami, jenže kvalita výrobků klesla natolik, že po několika letech se musela výroba plynových spotřebičů přestěhovat zpět do Českého Brodu. Původní továrna Karma už ale nesla jméno Okresní podnik místního průmyslu.

0: Vy ta kamna vyrábíte vlastně od samého prvopočátku? Vy pouze nakupujete ten základní materiál?
1: Ten základní materiál nakoupíme a samozřejmě nakoupíme spojovací materiál, těsnění, ale v podstatě ty hlavní části to jsou hořák, spalovací komora a výdechová část, ty si všechny děláme sami.
0: Na každém tom stroji tady vzniká nějaká jiná součást těch kamen nebo toho topidla?
1: Na každý stroj se může upnout nástroj podle velikosti a na tom se potom pracuje. Tady jsme u automatického vysekávacího stroje, kde pracovník v konstrukci vytvoří program a pak na základě toho programu ten stroj vyseká přesně, co potřebujeme.
0: A teď konkrétně tam vysekává co? Tam je takový plát plechu.
1: Teď se vysekává díl, který je určený ke krytu jednoho typu spotřebiče a se následně musí ohnout a přivařit na krytu.
0: Na takových háčcích tady visí jednotlivé součásti, kamen nebo topidel. Mají pořád tu šedavou barvu. To se teď změní?
1: Teď se to změní. Nacházíme se v prostorách automatické lakovny, kde máme práškovou lakovnu i mokrou a jsme schopni podle typu kamen měnit v podstatě povrch, jak si přeje zákazník.
0: Takže tady se zavěsí ty jednotlivé díly, pak se rozjede ta linka.
1: Rozjede se linka do předúprav, to znamená se odmaštění a oplachy, následně vysušení a pak v podstatě podle technologické postupu buď prášková nebo mokrá lakovna a vypálení.
0: A pak už se bude jenom montovat.
1: Pak už se bude kontrolovat a potom montovat.
0: Tady se to tak trochu dává dohromady?
1: Trochu se to dává dohromady. Jsme na pracovišti svařovny, kde je zase potřeba veškeré díly bodově a švově svařit a vyzkoušet na přípravcích, které jsou k tomu určeny.
0: Ale my se vlastně pořád motáme jakoby v jedné hale, v jednom místě. To znamená, že vy tady celou výrobu máte jako na dlani v podstatě na jednom místě?
1: Dá se říct. Samozřejmě jsme limitováni i vlastní zástavou, která tady je, protože skutečně, jak jsme řekli na začátku, nacházíme se v prostorách, který dal dohromady kdysi pan Macháček a prostě vycházíme z toho a snažíme se co nejlíp optimalizovat celou výrobu.
0: Když to přeženu, tak duch pana Macháčka tady na vás pořád dohlíží.
1: Já ho tady furt někde vidím.
2: Znovu zrození Karmy přišlo se změnou poměrů v roce 1989. Zakladatel Karel Macháček zemřel bez potomků a tak továrna zamířila do privatizace, která dopadla úspěšně. Oblíbená značka se po letech zapomnění vrátila na český i světový trh.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Policie kvůli nahlášené bombě evakuovala nemocnici v Hořovicích. Výbušninu nakonec nenašla. Zítra bude polojasno až oblačno, později s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoci by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice veto prezidenta přehlasuje.
2: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
0: Nemocnici v Hořovicích na Berounsku dnes evakuovali kvůli anonymní výhrušce bombou. Policisté ale žádnou výbušninu nakonec nenašli. Zařízení museli během rána opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Případ budou policisté vyšetřovat zřejmě pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka otevřela nově opravené centrum komplexní geriatrické péče. Oprava budovy zhruba za 700 milionů korun trvala 4 roky a dělníci pracovali za plného provozu. Centrum se zaměřuje na léčbu a následnou péči o seniory. Nově upravené prostory nabízejí třeba akutní a lůžkovou péči nebo rehabilitaci, říká ředitel nemocnice Petr Polouček.
3: Všechno je to nové, moderní, prostornější, je to prosvětlené a to zázemí je daleko modernější, než bylo před těmi, řekněme, 5-7 lety. Vidíme tady novou lůžkovou stanici intenzivní péče, nové ambulance, zázemí pro lékaře, pro sestřičky. Sport.
0: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale zítra v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Menšík by svému soupeři rád vrátil nedávnou porážku z US Open.
4: Protože začínám. Myslím, že to je fajn, že můžu kluky dobře nakopnout. Doufejme. Samozřejmě situace trošku jiná, než byla před pár dnama, kde vlastně s Lernem jsem hrál v Americe. On měl tu podporu těch fanoušků, takže teďka troufám si říct, že ta výhoda bude na moji, na naší straně, takže na utkání se moc těším a budu dělat maximum, co ne. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, později oblačno. Na Moravě ojediněle mlhy, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme polojasno až oblačno, později se na severozápadě a západě objeví přehánky, které pak ustanou. Naměříme 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru na Brno u exitu Chrlice je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli pracím na silnici. A na dálnici D11 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Hradec Králové probíhají také práce na silnici. Levý jízdní pruh je uzavřený. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejvíce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci a ať vám chutná.
5: Jedna lžička.

0: kočka.
1: Druhá za ní.
0: Jedna sem.
1: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
0: Sláva, nazdar, mňam, mňam, mňam.
2: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
1: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
2: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
3: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
4: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
5: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
6: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
1: Proč jsi ráda?
6: Tak.
3: Vítejte, vítejte, však je to letos naposled.
6: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: S Janinkou se znáte.
4: Jak pak ne?
6: Ráda vás vidím.
3: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
6: A ty jsi hezký brouček. Kdy pak už poletíš?
1: Brzy.
6: Už umíš?
1: Umím.
6: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš? První let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
1: Pozvu.
3: Stydí se.
1: Nestydím.
3: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
5: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
1: Já vím co, kmotříčku. Med.
5: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
1: Kmotříčku.
5: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
1: A k čemu je to dobré?
5: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni sečbánkem pro kapku rosy.
6: Ano, tatínku.
5: Tak, a my teď, broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
1: Ano.
5: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
1: Dobré a sladké.
5: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
6: Tam je ta rosa, tatínku.
5: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
3: Tak na zdraví, sousedi.
5: A na šťastné shledání.
3: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
4: Na zdraví.
3: Na zdraví.
1: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
6: Co pa?
1: Ta Janinka, kdo pak to je?
6: Kdo by to byl, sousedka?
1: Ona se na mě pořád tak dívá.
6: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
1: A či pak ona je?
6: Ničí je sama.
1: To nemá ani tatínka a maminku?
6: Nemá.
1: A proč?
6: Tak to já nevím.
3: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
1: My se máme.
6: Brouček má pusu od ouška k oušku.
5: Jako rosnička, jako žluna.
3: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
5: Já nechtěl.
1: A co je to žluna?
3: Ani to radši nevyslovuj.
6: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
1: Žluna je přece pták. Pták? Fuh, co je toho?
5: Žluna je náš největší nepřítel, broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
1: A vy jste ji už potkal?
5: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela aaa, aaa.
6: Ne, tatínku!
5: Naštěstí, vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem, tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
3: Radši nevzpomínat.
6: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
0: Přišlo mi tatínka líto.
3: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
0: Ale mohlo.
1: A já bych se žluny nebál. Já bych jí... A nebo...
4: Tiše, broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
3: A nechlup se, nemáš čím.
4: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
1: Co to je město?
0: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
1: Když já nevím, co je to lidi.
6: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
4: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
6: Amen. To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
4: My vás doprovodíme, Janinko.
3: Letos bude zima zlá,
0: ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
2: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
1: Apčí!
3: Dobrý trobroučku, jak pak ses vyspal?
1: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
4: Sluníčko, broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
1: Proč musíme?
4: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna.
1: Yeah!
4: Tamhle to zelené, to je pšenice.
3: A to bílé, to jsou kopretiny.
1: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
3: To jsou chudobky, broučku.
4: To tam v zimě umřeli tři broučci.
1: Jak? Umřeli.
4: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
1: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotříčka. Oni se zachumelili.
4: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
1: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
3: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
2: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A bylo teplo. Vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitroceli. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
4: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
1: Budu.
5: No tak, tedy s Pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
6: Hodně štěstí, Broučku. A pamatuj si, že u Broučku je na prvním místě poslouchat.
1: A nespadni.
0: Neboj.
8: Zdař Bůh.
0: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má Brouček krásné světilko.
6: Žluté.
1: Spíš to růžová.
6: A pěkně jasné.
7: Celý, tatí.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusí.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Peruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří? Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko a velryba a kocour.
2: Jaký?
3: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
6: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak zdrhni. Jsem tady všude pán, král mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je. Kluci, už musíme do školy.
5: Ještě máme čas.
0: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
6: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
7: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
6: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
7: Prs, úvrs.
0: A je to.
6: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
6: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
6: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
5: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
5: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
6: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki.
8: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
9: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
8: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
9: No ale...
8: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
9: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
8: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
9: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
10: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty
4: a nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
6: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
6: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
6: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, ne, ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Mariáne, že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lahala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubá.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je čtvrtek, před námi jsou dvě společné noční hodiny a já vás zdravím ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jestli nás právě teď posloucháte z postele a říkáte si, no tak dneska zase nic nezaberu, pak jste tady opravdu správně, protože právě o spánku, hlavně o chvílích, kdy se mu k nám vůbec nechce, si budeme povídat. Někdo usne, sotva položí hlavu na polštář. Jiný se převaluje, počítá ovečky, přemýšlí nad tím, co všechno musí zítra udělat a s každou další hodinou je nervóznější, protože ráno se neúprosně blíží. Možná jste také zjistili, že se váš spánek během života mění. Dřív jste prospali celou noc a dnes se pravidelně budíte ve 2, ve 3 nebo ve 4 ráno. A pak už spánek možná ani nepřijde. Co v takovou chvíli děláte? Zůstáváte v posteli, čtete, uvaříte si čaj, pustíte si rozhlas, třeba právě noční linku? A zajímají mě dnes i vaše noční příhody. Mluvíte ze spaní? Nebo jste dokonce náměsíční a ráno se dozvídáte, co jste v noci prováděli? Nebo máte někoho, kdo je náměsíční a měli byste nám o čem vyprávět? Jestli ano, volejte 731 800 900, to je náš telefon, anebo pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Kolik hodin potřebujete, abyste byli ráno opravdu odpočatí? Zažili jste někdy období nespavosti a co vám pomohlo? A máte nějakou veselou, zvláštní nebo možná i trochu strašidelnou noční příhodu? Volejte Jarku Barboříkovou, těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. To je dnešní téma čtvrteční noční linky Českého rozhlasu. Usnete okamžitě, jak ulehnete, anebo se dlouhé hodiny převalujete a spánek nepřichází. Kolik hodin potřebujete, abyste se ráno cítili opravdu dobře? A změnilo se to u vás s věkem? O tom všem nám můžete vyprávět. A začne paní Ludmila, která volá z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.

0: Hrvatski rituál je, že když si vezmu časopis, tak to usnu za chvilku. Ale když si vezmu knížku, tak já dokážu číst do 4 hodin do rána a potom si říkám, pane bože, to budu nepoužitelná, ale nechodím do práce, samozřejmě jsem v důchodě, takže mě to tak nevadí. Ale když jsem byla mladá, tak jsem hrozně ráda spávala. To teda jsem potřebovala hodně hodin spát, ale teď teda, jak jsou starší, tak už ani ty hodiny nepotřebuji tolik.
1: Takže knížka je pro vás vlastně nebezpečná, protože vás místo uspávání vtáhne do děje, ano?
0: Ano, vtáhne mě do děje a já musím číst a musím a musím. Já čtu ságy, rodinné ságy. A to jsem vždycky, jsem napnutá, jak to bude dál. A to mám vždycky 6 dílů tlustý to je. A já to všechno, a děcka mi to kupujou. A já to vždycky počtu. A oni mi říkají, mami, ale měla bys to prodávat. Poslední době se tady množí. Já říkám, ne, ne, ne, knížka je knížka. Oni obě dvě mají ty audio, že poslouchají. Pana Borka, moja dcera, ta nejmladší, tak ta poslala Borka, ten ju uspí, on ju uspí, že ona si tu knížku potom musí koupit, aby vůbec to dokázala přečíst.
1: Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že ty hodiny vlastně nějak nepotřebujete? To je sen? Možná mnohých lidí. No, nebýt tak závislý na těch hodinkách, na tom čase, pořád nikam nespěchat a nestresovat se jim. To zní
0: to
1: hezky.
0: Pravda, asi, ale víte co, ale až vám bude tolik to mě, tak asi 74, takže to si myslím, že to každý tak dospěje. Víte?
1: Takže...
0: Nevím, ale jako nemůžu říct, ale můžu vám říct, že ráno stanu, ne, že bych vyspávala. Ráno stanu v 9 hodin, nejpozdějiš, ale jinak tak v 8, udělám si kávu, sednu si k počítači a přečtu si, co je nového, jako seznamku a Facebook a internet a děcka mě tam posílají a až to všechno přeštu, tak je 10:30, pak si buď to, že nemám muže, takže nemusím jet, mě nikdo nehodí, jo, uklízený mám pořád, protože mě nikdo nic neudělá a takže, a to se mě u toho počítače, tak o té 10:30 se mě chce spát. Já říkám, no přece já nebudu spát, tak vstanu a něco tady pohodím. Takže takhle to je s tím mojím spaním. Takže já si nemůžu stěžovat. A jsem teda asi v noční sova, že jako můžu být i do 4. No ale co, tak já vám třeba ve 2 hodiny teda usnu. Ale zbudím se třeba za 1.5 hodiny, zase pustím rádio, nebo si rožnu a zase čtu. A to zase 1.5 hodiny, takže já to moc ne, tak potom spím ve dne. A děcka mi říkají, u nás, když byla jsem měla malou vnoučku, jsem hlídala a byla malinká a ona mě říká, máma Pikač, táta Pikač. A já jsem furt říkala, jako si, co ona to říká. A pak jsem na to přišla, že jsem jí řekla, ona plakala, já jí říkám, neboj se, maminka i tatínek přijde, oni byli jde na svatbě a oni budou s tebou spínkat, babička tady jenom tě hlídá, víš? A ona to řekla a dneska teďka, když mě volají, nebudou se mě dovolat, tak mi říkají, Marko, ty jsi určitě Pikačovala.
1: Tak Ludmilko, moc děkuju, že jste nám zavolala, podělila se s námi o svůj večerní rituál. Přeji vám, ať dnes časopis se splní svůj účel a spánek přijde přesně včas, hlavně žádnou knížku, protože to byste šla spát až v 7 ráno a musíte být fit na zítřejší poslouchání noční linky. Musíte umět s tím spánkem hospodařit a rozložit.
0: Děkuji, zdravím vás, mám moc ráda všechny.
1: Ať se vám daří.
0: Jo, děkuji.
1: Loučíme se s paní Ludmilkou, no ale těšíme se na dalšího návštěvníka. Spánek bereme jako samozřejmost, dokud jednoho večera nepřijde. A právě o těch nocích, kdy se spí krásně i kdy se nespí vůbec, si dnes budeme v noční lince.

0: se povídat až do 1 hodiny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi, máme 14 minut po 23. hodině a vítám.
1: A vítám.
0: Halo, halo. Teda já se tam ozývám.
2: Petro Sklodná, dobře.
0: Ano, paní Petru. Paní Petro, téma znáte, je o spánku. Když spánek nepřichází a neb, co všechno zažíváme v noci. Povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak já poslední měsíc strašně špatně usínám. Nevím, proč se to stalo. A usnu třeba až o 4 ráno.
0: To je hodně pozdě. No. Vzpomenete si, jestli se před tím měsícem něco změnilo? Nějaké starosti, událost, změna režimu?
2: Ne, právě že nic.
0: A jak to probíhá u vás vždycky ta noc do těch 4 hodin ráno? To trpělivě čekáte, až usnete a zaberete, jak se říká, nebo vás to stresuje, chodíte podobně, zkoušíte všechno možné?
2: No to ne, čekám, až usnu, no.
0: No a jak teda potom fungujete ráno? Do kolika hodin spíte? Cítíte se přes den unavená, nebo to ku podivu zvládáte dobře?
2: No, jako někdy se mi stane, že neusnu vůbec teda. A pak přes den bych spala. A já teda nechodím do práce, takže jako mi to zase tak nevadí, ale prostě je to divný, no.
0: No, zvláštní to je. Zkoušela jste nějaké rituály, které se doporučují právě lidem, kteří nemohou spát?
2: Ne, ne, ne. Neskoušela jsem nic, no.
0: Tak právě od toho je dnešní téma, aby posluchači, kteří měli třeba podobnou zkušenost, poradili. Ono se říká, že ten spánek by se neměl příliš honit, tak se tomu říká třeba u psychologů, abyste nebyla vlastně vystresovaná tím, že nemůžete usnout, ale možná to bylo tak, jak paní před vámi, která říkala, že se probudí, pak si začne číst, pak se probudí, jde se projít. Večer by si každý měl vždycky dopřát nějaký klidnější režim, žádný telefon, žádná televize, vynechat pozdní kávu a chodit spát přibližně ve stejnou dobu. Děláte to?
2: No, tak kávu nepiju vůbec, takže jako tam to nehrozí a dívám se na televizi tak do těch maximálně 10, no.
0: A máte přes den hodně fyzické aktivity?
2: Nemám.
0: No, tak zkuste přidat. Ono se říká, že to hodně pomůže k dobrému spánku, pročistí to hlavu, unaví se tělo, pak se usíná lépe. No a kdyby vám to přetrvávalo, tak byste možná mohla zajít k praktickému lékaři, že by vám něco poradil, abyste se cítila líp. A nebo poslouchejte dnešní noční linku a bude po problému. Uvidíme. Paní Petro, tak děkuju za telefon, držte se. Pojďme poslouchat rady ostatních.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdo si před spaním přečte 2 stránky knihy a oči se mu zavírají. Jiný otevře knížku a ve 3 ráno zjistí, že pořád čte. Co uspává právě vás? Na to se ptáme dnes v noční lince.

0: Máme 21 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a také pan Olda, který volá z Rosic. Vítejte, krásnou noc přejeme.
1: Zdravím vás všechny. Já jsem zrovnou rádio, takže...
0: Před spaním každý potřebujeme něco jiného. Někdo naprosté ticho. Jiný puštěný rozhlas, další otevřené okno. Bez čeho se před spaním neobejdete vy? Povídejte, no, Oldo.
1: Já bych řekl, abych mluvil za sebe, to je gen, paní. Já vždycky říkám každému, kdo mě říká, já třeba usnu po obědě 2 hodiny, jo, a kamoč mě říká, já bych už nespal. No ale já třeba léta letoucí poslouchám váš pořad, protože jsou sova. Jo, to je od 11 do 1, pak od 1 do 2 a potom, protože jsem diabetik a potřebuju něco sněst, něco pojím, v lednice mám v Plzeň scházeno v dusní normálně tady posteli, tady mám bojtáček, naliju si, vypiju na 3 doby, lehnu a spím a probudím se v 9 hodin ráno, no. A tak to mám leta, no.
0: Vy jste teda ideální posluchač noční linky i rozhlasu, pokračujete až do 2. Odpoledne si 2 hodinky schrupnete a přes den máte energii až do večera, kdy jste opět s námi. Jak dlouho no, už pak... takový režim máte?
1: No, představte si, že jsou 28 roku na inzulinu a tak to provozu a mě to vyhovuje, no.
0: A ráno tedy vypadá jak?
1: No, ráno se probudím tak v 9 hodin, jo. Jdu se opláchnout trochu do koupelny, dám si snídaní, posnídám, no a sednu si tady, protože já ještě ke všemu špatně chodím a mám obě sínice poškozený, čili vidím tak na 20% a poslouchám leta váš program, no.
0: Řekněte mi, Oldo, dokážete usnout kdekoliv, třeba v autě nebo i v minulosti, když jste sedl do vlaku, zabral jste tam, jak se říká, nebo potřebujete svoji pohodlnou postýlku?
1: Já nebudu opakovat. Já se spánkem jsem v životě neměl potíže a taky ten metabolismus mám, budu mít 82 roku, mám půstane, no.
0: Takže usnete kdekoliv, když jste unavený a potřebujete si odpočinout, nemáte problém.
1: Jo.
0: Tak knížka, časopis, teplý čaj, otevřené okno, vlastně vy k tomu nic nepotřebujete. Vy jste si to po léta letoucí nastavil tak nějak po svém.
1: No, ještě dobře, že mě chutná trochu jest a trochu vypršu. Diabetik, já jim tak 5x zobu, ne, že bych se naspal zbavu, udržu a takže tak jako 28 roku, když někomu řeknu, že 28 roku jsou na inzulinu, tak se na mě dívá, jak vyvará míš.
0: Oldo, a mluvíte ze spaní?
1: Ne.
0: A znáte někoho, kdo je náměsíčný?
1: No, to neznám.
0: A víte, že já taky ne. A tak jsem si říkala, že by mohl zavolat někdo a nějakou milou historku nám k tomu říct, protože co občas slyším, že se lidem stává, tak nad tím zůstává rozum stát. Je to pro mě opravdu velmi zajímavý jev, tak třeba nám k tomu někdo řekne víc. Oldo, moc děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete a zavolal jste. Přejeme krásný
1: mějte
0: noční
1: se
0: čas.
1: Hezký, nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Máme přesně 11:30. Možná nás právě posloucháte proto, že se vám dnes jednoduše nechce spát. Tak toho využijte a zavolejte nám, protože dnes si právě o spánku povídáme. Také o nespavosti a o všem, co v noci zažíváme. Je s námi Jura, jste říkal?
1: Jura, ano, povídám.
0: Odkud voláte?
1: No, odkud? Z Chropině.
0: Z Chropině, takže kousek od
1: Zlína.
0: Ano, povídejte, no. Co máte k tématu.
1: No, k tomu je spaní. Řekněme, když mě bylo 15, 16, 17 roku, tak to jsme tady sedávali s dětskama u rybníka, máme tady 24-hektarový rybník, tam jsme sedávali, hráli jsme na kytary celou noc. Řekněte mě, když jsem spal, já jsem od 7. třídy dělal na státním statku tady v Chropině. Od začátku celých 2 měsíce prázdnin jsem tam prostě strávil. Časem to rozpělo tak daleko, že jsem jezdil i na traktoru a když jsem přijel prostě večer v 10, v 11 zpátky do statku, státního statku tenkrát, tehdy, no to byly časy, tak jsem jenom mrknul, hoří oheň, hoří šubdom, namazat chleba sádlem, a už jsem běžel k oheni, kytary a už jsme drncali celou noc. Ráno v 5 hodin, v 6 už jsem zdrhal znova na traktor a jezdil jsem celý den. Řekněte mě, když jsem spal celý ty 2 měsíce přes prázdniny. To je sranda. No a dneska, když už jsou starší, tak s tím asi tím stylem, že prostě když v 8:30 zapadnu do postele, no dělám už dneska něco jiného, nedělám na statku, dělám úplně jiné věci. Zapadnu v 8:30 večer do postele, no probudím se tak nějak kolem té 1:30, 1:30, no a pak zase zalezu, usnu a ráno v 6 jsou čilej a můžu dělat. Makám. Je mě 74, dělám furt, na nějakou televizu nemám čas vůbec, to jsou pro mě pindy a blbosti. Prostě teďka spím, dospím se, když můžu a jinak prostě furt makám, furt dělám. Zeptejte se mě, kdy spím. Jo, a s tou duchařinou, ty takový to náměsíčnictví a tak. Měl jsem dceru, ano, ta už je dávno z baráku pryč, ta byla náměsíčná, ano, ta chodila po noci po bytě a no, nechodila s těma rukama dopředu takhle, ale prostě
0: to
1: chodila.
0: Strašidelné.
1: No, to jsem si užil, to bylo taky hezký. No, jinak nemám s tím problémy. Spaní, večer lehnu, dám si většinou večer takhle 1-2 frťany, řekněte, že jsem alkoholik, že jsem závislý, ale spí se potom dobře, až do rána. No a dobře. Jinak
0: Juro,
1: úplně spokojený.
0: Ono to zní krásně, sedět u táboráku, hrát, zpívat, ano. Já s vámi souhlasím, no. Že v mládí jsme spánek nepotřebovali, člověk vydržel vzhůru celou noc a ráno fungoval. Dneska bychom za takovou noc možná zaplatili několika denní únavou. Prostě to mládí mělo úžasnou vlastnost, že noc byla příliš krátká na to, abychom jí prospali. To by prostě byla škoda. Ale já bych se moc chtěla zastavit u té náměsíčnosti, protože já opravdu neznám nikoho, kdo je náměsíčný. Tak můžete nám jakoby vysvětlit, jak vám to bylo vysvětleno, jak to vzniká, co s tím a jak to probíhalo? To se opravdu ráno nic nepamatovala, dcera?
1: Ne, nepamatovala si nic, prostě to bylo takový, no prostě nevěděla. Opravdu, jako chodila po bytě, jsem tam a to bylo ještě jako dobrý. Moje žena to má trošičku horší, ta jako v noci mívá špatný sny a bojuje s někým, kdo ji pronásleduje. No, už jsem byl taky na operaci s levým okem 24 laserových dělových ran, aby mě znova přivařili tu rohovku. Tu jsem měl od jedné její levačky pěkně. No, byla odloučená. No.
0: To vám teda ty holky doma dávaly zabrat. A ta dcera reagovala na vás, když jste na ní promluvili v noci?
1: Vůbec to nebylo za zlý, to je život prostě. Furt vidím dobře, furt jezdím, je to dobrý, nemám žádný problém s tím.
0: Dobře, můžu, Juro, teda k té dceři. Tak jak dlouho to období trvalo? A přešlo to potom samo s věkem, nebo to má dodnes?
1: No, já bych řekl, že to trvalo tak od těch 12, 13 roků až do 25.
0: A je nějaká příhoda, která vás opravdu vyděsila? Opustila někdy třeba dům?
1: Hele, víte co, já jsem hanák. Mě, aby něco vyděsilo, tak to by muselo být. Jako, že by odpustila dům, to nebylo, to jako nebyla žádná hrůza, ale jako chodila po bytě a vykládala něco, povídala a ráno o tom nevěděla vůbec nic. Jako, že by opustila dům a chodila po střeše, to je blbost, to teda opravdu ne. To bylo takový fajn, no, chodila v noci, no, bloudila. A jinak žádný problém s tím nebyl.
0: No, tak to s tou manželkou je taky milé. Vy jdete v klidu spát a máte takové dobrodružné spaní, protože se stanete nedobrovolným účastníkem snu vaší manželky.
1: To bylo jednou. No.
0: Dobře, Juro, moc děkuju za váš telefonát. Bylo to přímo k věci, to my máme rádi. Poslouchejte dál a volejte dál.
1: Na ty konce a na ten rybník, kde jsme se dávali u ohně a vlastně jsme celý prázdniny nespali. Řekněte mě, jak je to bylo možné.
0: Taky by mě to zajímalo. Myslím, že to máme všichni
1: stejně. Ale tady sedím, no a myslím, tak za hodinku zalezu a bude to dobrý.
0: To už budeme končit, to už vám
1: tak
0: to dovolíme.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Když nemůžete spát, snažíte se za každou cenu zabrat, nebo jste se naučili s takovou nocí nebojovat. Povězte mi, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá k lepšímu spánku. Dnešní téma zní, když spánek nepřichází, aneb co všechno zažíváme v noci. Je s námi paní Michaela z Moravskoslezského kraje. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Ráda bych se podělila. Vzhledem k tomu, že kolikrát taky to nebývá jednoduché spát úplně hned, tak někdy použiju žehličku a dívám se přitom na film, ale i to někdy nebývá dost užitečné. Ale podle mé maminky bylo vždy výborné a doporučuji všem, kteří mají špatný spánek, tak aby si udělali obyčejný, jednoduchý, klidný medunkový čaj, zalili si ho trošku mléka a věřím, že to uklidní duši a pomůže to.
0: Medunkový čaj. Je pravda, že ten nejenom dobře chutná, taky krásně voní, takže tomu věřím. Neměla byste nějakou další radu ještě?
1: No tak pokud je organismus celkově unavený, tak lépe se usíná, ale někdy i klid pomáhá a hlavně i psychický klid. Takže ono někdy, když se člověk zadívá na hezký film, anebo na film, který má člověk rád, tak se unaví. V těžkých případech bývá, že se stane i v některých, což můžu povykládat, že nedávno teď se stalo, že nás navštívil takový nevzvaný host a dokázal se vloupat do domu, a což nás jako docela rychle probudilo. A taky to mělo docela jinačí komplikace, ale naštěstí všechno dopadlo dobře, takže i přesto, že člověk se snaží být sebe víc klidnější, tak někdy ty aspekty celkově životní nebo okolnosti, nebo spíš hvězdy tomu asi nepřejí, bych řekla.
0: No paní Michálo, to je teda zážitek. Co jste v tu chvíli dělala, když k vám přišel nezvaný host? Byla jste teda doma, předpokládám, s mužem nebo s někým dalším? Volali jste policii? Odnesl, utekl?
1: No hned. Ne. Volali, všechno se objasnilo, pachatelé dostihli velice krátce. Velice všechno dopadlo dobře, ale šok byl obrovský. Jo, člověk, když si v klidu už chce udělat tu pohodu, že to tak, ale někdy by, a i když si člověk myslí, že všechno může být super klid, tak vždycky může přijít i znenadání něco.
0: Ano, většinou je to jako blesk z čistého nebe. Viděla jste ty zloděje?
1: Prosím?
0: Jestli jste je viděla, ty zloděje?
1: Toho pána, ano, přesně, ano. A dokonce i jsem měla tu čest ho vidět ještě opovzdálí, protože oni nějak dohledávali ještě další okolnosti toho dne vlastně, teda té noci, takže oni si ho museli vzít sebou, takže ještě jsem ho viděla, no neuvěřitelné. Šokující, ale ale všecko lepší zaspat a vidíte. Ráda vás slyším a máte výbornou hudbu, která fakt opravdu uklidní mozek, což jsem velmi ráda.
0: Ano, od toho jsme tady. Toho děkujeme teda, že jste se nám svěřila s takovým zážitkem. Já jsem si říkala, jestli by bylo vhodné někdy realizovat toto téma do noční linky, nějaké nezvané návštěvy, a trošku jsem se toho bála, aby jsme potom usli všichni.
1: Ne, ale všechno v dobrém, všechno výborné, všechno dobře dopadlo. Opravdu žádný problém se nestal, jo, akorát byl to šok, jo, člověk, ale byl to človíček, který hledal nějaký ukryt před deštěm, tak tam se to může stát kdekoliv, jo, tam bych to tak jako úplně neviděla ve zlém.
0: Takže to nebyl ale zloděj?
1: No, asi původně to tak nemyslel, jo, ale ten pocit z toho mého dojmu, jo, byl mnohem větší. Jo. A tak když to asi ten vpád do toho domu byl agresivnější, než by měl být. No.
0: Mm-hmm. No, tak...
1: Takže ten klid před tím spánkem už potom nebyl. No, takže ten spánek vlastně nastal až ve 4, místo ve 2, když jsem už si to naplánovala po té svojí detektivce teda.
0: Tak já vám přeji, ať jsou všechny vaše další noci klidné, bezpečné, meduňkový čaj, ať vám krásně voní a spánek přichází bez podobných překvapení. Mějte se hezky.
1: Výborně, a... vám taky.
0: Dobrou noc.

0: Paní Iveta je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u našeho vysílání. Těším se, co nám budete vyprávět k dnešnímu tématu, které nám radí, jak na kvalitní spánek.
1: Už mohu mluvit?
0: Ivetko, ano, jsme ve vysílání.
1: Tak, děkuji. Takže krásnou noc. Já jsem se i zasmála, jak poslouchám ty příběhy těch lidí. Tak jsem se i zasmála. Takže napřed k tématu a potom chci říct něco, jak říkala ta paní o té příhodě nebo co. Takže já jsem vždycky výborně spala. A když jsem lehla, tak jsem hned usnula. Všude, v letadle, já nevím, ve vlaku, všude. V autobuse, malem se minule zajela, jsem jela v autobuse dom. Jo, jsem zavřela oči, že si zřímnu jako tak, meditačně. Já jsem malem zajela do Lošova. Jo, já bydlím kousek za Olomoucí. No a chci říct, když jsme byli mladí, my jsme s manželem chodili každý pátek tančit do vinárny, každý pátek. Dali jsme si výbornou večeři, byla tam výborná hudba, jo, vínečko. A teď jsme přišli jednoho dne, kolem druhé ráno domů a manžel říká, já mám takovej hlad a já jsem ve dvě ráno začala pít kačenu. Já jsem mu upekla kačenu, udělala jsem zelí knedlík, takže jak jsem to udělala, já nevím, za hodinu nebo já nevím, tak se nadspal a šel spad, jo. Takže a potom třeba v pět ráno jsem vstávala do práce, jo. Takže jsem toho nenaspala, jo. A ještě jsem ráno vařila a pekla kačenu. No a postupem času chci říct, se to měnilo, že člověk jak stárne, tak potřebuje víc spát, ale teď přes den třeba kolikrát si lehnu, to chci říct, a normálně zavřu oči jenom tak, že si odpočinu a já hned spím, hned. Bez léku, jo, lidi berou prášky na spánek, jak ta paní, že nemůže usnout, tak jí chci poradit. Meduňkový čaj, křižálkový čaj, mléko s medem a ještě se kupuje, někdy si to taky koupím, to se jmenuje, to je už nachystaný čaj v lékárně nebo i v Lidlu, to se žene. Spánek a nervy se to jmenuje. Jo, ať si každý den ta paní uvaří večer ten pytliček čaje, spánek a nervy do malého šálku, zalije to horkou vodou, vypije to, jo. Tam jsou ty bylinky už namíchaný a to jí pomůže. Tak to chci říct, jako do té noční linky.
0: Ano, a no, ještě Ivetko, tam jste šťastná to žena, no, která nemá žádné problémy s usínáním. To je fajn.
1: Nemám, no.
0: To jste tak měla celý život?
1: Ano, ano. Já jsem lehla a hned jsem zabrala. A ještě mě říkal přítel teda, že mluvím ze spaní tedy.
0: Aha.
1: To nevím,
0: a co
1: mě
0: říkáte?
1: Říkal,
0: co povídáte?
1: Že mluvím ze spaní a že někdy chrápu tedy. Že někdy chrápu, no.
0: No a říkal tak vám, co přesně říkáte?
1: Ne, že tomu nerozuměl, že to tak nějak mumlám, jo, že to neslyšel, jako co říkám, ale že prostě něco jsem mumlala. No a ještě jsem chtěla co si říct, počkejte. Jo, poslední dobou, když je úplněk, to chci říct, když je úplněk, já se normálně zbudím, třeba v jednu, ve dvě, teď to svítí, ten měsíc, mě to tady svítí do oken, u toho lesa to září, já se zbudím, to je taková síla magická, a já pak nemůžu zabrat, já ležím tedy, nic nedělám, mám tmu a teď ten měsíc září jak blázen, jo. A já normálně nemůžu pak už spat. Jo, já se zbudím a ležím. Normálně ležím. Ležím, snažím se, zavřu oči, ležím ve tmě, nesvítím, zavřu oči a snažím se spát, ale to už nejde. Tak já třeba do 6 do rána jenom ležím. Když je úplněk. To je taková magická síla, to je neuvěřitelné.
0: Bývá to, stává se to. A v životě
1: no, mně se to ale nestávalo, no, až
0: to,
1: teď.
0: To jsem teď chtěla říct, v životě jsem to nezažila. A no, poslední rok si uvědomuju, že to na mě taky působí.
1: No, To je taková magická síla, ten úplněk, to je něco fakt neuvěřitelného.
0: No, tak budeme využívat vaše rady, meduňkový čaj, to už to slyšíme po několikáté, tak na tom asi něco bude. To je dobře, že o tom mluvíme.
1: Nějak jsem to nepociťovala až teď.
0: Ivetko, děkujeme za ano, telefon, za zájem, za rady. Mějte se krásně, přejeme příjemnou noc. Ať nevybočujete ze svých zvyklostí, ať lehnete, usnete. A pokud to bude až po konci noční linky, budeme rádi.
1: A pozdravuju strašně tu Aničku z té Miroslavy, nebo kde to je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc v Noční lince. Půlnoc je za námi, začíná druhá hodina našeho nočního vysílání a já jsem ráda, že ji trávíte spolu se mnou. Povídáme si o spánku, o tom, jak snadno nebo naopak nesnadno k nám přichází, o našich večerních rituálech, nočních probuzeních, živých snech, náměsíčnosti, ale také o tom, co všechno se může stát, zatímco ostatní spí. Už jsme zjistili, jak rozdílné ty naše noci jsou. Někdo potřebuje před spaním časopis, protože u knížky by se začetl a vydržel vzhůru, kdo ví jak dlouho. Jinému pomáhá meduňkový čaj. Někdo si odpoledne 2 hodiny zdřímne a přesto s námi jako správná noční sova vydrží až do konce noční linky. A zavzpomínali jsme i na mládí, kdy jsme snad vůbec spánek nepotřebovali. Stačila kytara a dobrá společnost. Možná právě teď ležíte v posteli, nemůžete usnout, možná posloucháte pravidelně, protože noc je váš oblíbený čas, a nebo jste se právě probudili a víte, že další hodinu už budete koukat do stropu. Tak mi zavolejte, zajímá mě, jak spíte vy, co vám pomáhá usnout, co vás v noci budí a jaký nejzvláštnější noční zážitek máte za sebou. Druhá hodina noční linky začíná právě teď. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na vaše příběhy. 738 900 no 731 800 900, pardon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 7 minut po půlnoci, je s vámi noční linka Českého rozhlasu a ptáme se vás na to, jak kvalitní spánek máte a co vám pomáhá usnout. Usínáte vždycky dobře nebo se váš spánek s věkem mění? Budíte se někdy během noci a dokážete potom znovu rychle usnout? Co vás dokáže ze spánku nejspolehlivěji vyrušit? Hluk, světlo, starosti nebo třeba počasí? I o tom si můžeme povídat. Je s námi Míša z Prahy. Je to tak?
1: Ano, já vás všechny zdravím. Já jsem byl odmlčený, protože jsem byl 3 měsíce bezvědomý. Pak mě nějak vyměnili baterky a znova jsem ožil. Vrátila se mi paměť, všechno, takže jedu na plný pecky a v podstatě s tím spánkem je to asi tak, jak říkal pan Filipovský. Já říkám, jak to děláte, jako vysoký věk, vínečko, prostě cigaretku. On říká všeho s mírou, prostě tělo si o všechno řekne a řekne si i o ten spánek. Tak ho nenuďte to tělo, prostě. Já když nemůžu spát, tak jdu někam na diskotéku, tam se vyskotačím prostě, no a pak buď přijde spánek, anebo ten den nespím, no.
0: No. Míšo, tak vy jste dobrý, vy jste barec, začal jste teda velmi zajímavě. Tak to byl dobrý spánek, jestli teda se z nás neutahujete, to byl dlouhý spánek.
1: No, to byl dlouhý spánek, no mám naspáno, no. A jak říkám, když se mi nechce spát, tak v té bedně dřevěný se ještě naspíme, že jo. No,
0: no a co se týče... I to je pohled, ano.
1: Jo, a co se týče té druhé otázky, tak to už jsme spolu probírali, je to rok nebo dva, to náměsíční, jo, co... Byl jsem náměsíčnej prostě od 10 asi do 15 let, pak to přestalo. Ale já věřím to, že jako nevěřím v Boha, ale věřím, že existuje mimozemská civilizace, protože mě opravdu životem vede moje kroky prostě tak, abych prostě si někde nenabil ústa.
0: Počkejte, tak vy si spojujete tu náměsíčnost s tím, co je mezi nebem a zemí?
1: Určitě, určitě.
0: No, tak nám to zkuste popsat. Vy jste říkal, že teda jste to zažil asi 5 let. Jak to vypadalo? Co vám o tom říkali vaši blízcí?
1: Jo, rodiče mi říkali, že jsem prostě si odevřel na balkon ve 3. patře, vzal jsem si polštář, peřinu a oni měli strach, abych neskočil z toho 3. patra, ale nikdy jsem neskočil prostě v pohodě, jo. A kdykoliv jdu na nějaký jako vyšší místo, třeba tady v Praze na Vyšehrad, tak prostě já cítím, že mi někdo něco dává. Jo. No.
0: Teď nad tím přemýšlím. No. Zkuste to nějak rozvést.
1: Helejte se, no, máme třeba i vykopávky, že jo, jako, nebo máme kresby v jeskyní, že prostě jako je namalovaný kosmonaut. Není to samo sebou, není.
0: No. No, teda, vy jste volající, začal jste komatem, skončíme někde ve vesmíru. Dobře, no tak asi teda vám možná tu lehkost mnozí budou závidět, můžete jít spát, když spíte v pořádku, když nespíte, je to pro vás taky v pořádku. No ale co ten člověk, který musí?

0: jí ráno vstávat do práce?
1: No tak jako já jsem kdykoliv, prostě já měl takový zaměstnání, že jsem musel brzo ráno, pozdě v noci, jo, prostě jako jsem měl nepravidelnou pracovní dobu a musel jsem to přežít a kolikrát jsem třeba jel, já nevím, do zahraničí a musel jsem být 3 dny prostě beze spánku.
0: Tak ano, když jsou takové situace a ta situace si to žádá, tak to prostě zvládneme. No, tak dobře. Chcete něco říct závěrem? Nějakou
1: závěrem
0: další perličku?
1: Perliček mám mnoho za svůj život, ale závěrem bych chtěl říct prostě, že opravdu se naspíme ještě dost. Užívejte si života, hlavně ty dobrý lidi, který tady znám, jako mám je odposlouchaný, že jo, pár lidí se mi zažilo osobně, tak prostě užívejte si, protože nevíme, kdy ta zubatá potvora přijde. No,
0: no tak to jsme skončili hezky, dobře.
1: No, jedu na plnej plyn.
0: Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, mějte se dobře.
1: Taky hezký večer všem přeju. No.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ty si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Moc hezky mu to hrálo a zpívalo teď. Karel Zich, jak jdem tím zdejším světem. Máme 21 minut po půlnoci, možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne, dnes už jste vzhůru ještě před budíkem, možná to máte jinak. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem, i o tom nám můžete povídat. Kdo přichází na návštěvu? Halo, halo.
1: Halo, halo, slyšíme se?
0: Pan Tomáš je tam?
1: Ano, ano, prosím.
0: Jsem ráda, že jste vydržel do vysílání. Povídejte,
1: jo,
0: co máte
1: to víte,
0: k tématu.
1: Jo, slávy vždycky. Ach, jo. No tak jako víte co, já vám poradím, nebo někomu poradím, moje babička na Slovensku, Československu ještě tedy, tak si dali vždycky štamprlíka, domácí slivky, jak se říká, slivovice, a zaspali, ráno se zbudili a dali si též. A šli do roboty, šli, no prostě do práce, no. A vydrželi hodně dlouho, do 90 let.
0: No a vy praktikujete to?
1: No tak jako dám si po ránu, teď jsem teda v noci, teda teď na stanici někde, úplně jinde, ale dám si to taky a jako prospívá to i zdraví. Vypálit bacile, jak se říká lidově.
0: Mm-hmm. Jak vy jste tady na tom se spánkem?
1: Je velice dobře. Když si dám toho štamprlíka, tak spím velice dobře.
0: A bez něj?
1: Prosím?
0: No, když si nedáte, tak?
1: Tak když jste unavená z práce, momentálně nezaměstnaný, ale jako když jsem chodil z práce, tak jsem si taky dal.
0: Dobře. No, tak i za tento recept vám můžeme poděkovat. Je to originální. Myslím,
1: ne,
0: si,
1: já
0: že toto zaznělo
1: jako
0: nějak asi před hodinkou.
1: Alkohol škodí zdraví, ale jako i někdy pomáhá, dá se říct.
0: Dobře, tak děkujeme za váš recept a radu, Tomáš, jeď se vám daří, přejeme klidnou noc a posíláme Lucí Bílou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pojďte nám zavolat, co je vaše nejpodivnější noční příhoda. Náměsíčnost, mluvení ze spaní nebo sen, který vypadal úplně jako skutečnost. I takové příběhy dnes v noční lince ráda uslyším. Připomenu téma, když spánek nepřichází a neb, co všechno v noci zažíváme.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobrý kafe v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je 12:30. Já tady vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo.
1: Ano, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak my už jsme zjistili, že noci našich posluchačů jsou velmi rozdílné. Někdo potřebuje před spaním chvilku pro sebe meduňkový čaj, někdo časopis, jiný knihu, někdo otevřené okno a někomu nezabírá nic, aby usl. Jak to máte vy?
2: No,
1: pan Otto.
2: Takže teď jsem obědval o půlnoci a dávám si kávu. Já mám přehozený biorytmus. A já spím přes den a nespím v noci.
1: No a počkejte, tak nám to vysvětlete, jak dlouho to tak máte a proč?
2: To už mám tak dobrých 20 roků.
1: Pracoval jste v noci a to vám to přehodilo? Chodil jste na noční?
2: Ne, já jsem chodil do práce na ranní. Ale jak jsem se dostal do důchodu, tak se všechno přetočilo.
1: Takže v důchodu to začalo, no.
2: No.
1: A vyhovuje vám to? Jste tak spokojený?
2: Mně to nedělá žádný problém. Já když potřebuji vysávat, tak já si vysaju v noci. Já nikoho neruším. Já si udělám různé práce. Hlavně poslouchám všude Rádio Zlín.
1: Ano, Český rozhlas Zlín. To je dobře, to samozřejmě rádi slyšíme. No, takže to chápeme, takže vy se s tou nocí vůbec nepřetahujete, vy se s ní zkrátka kamarádíte, našel jste si i v tomto obráceném režimu svůj rytmus.
2: Klidně, já si klidně otevřu knížku, nebo pustím nějaký film, nebo něco dělám, něco spravuju. Cokoliv.
1: No a co teda v těch...
2: Není to dělat venku, protože to máme všechno spravené, tak...
1: A bydlíte s někým?
2: Já bydlím se sestrou a bydlíme tak trochu podál od domu, takže říkám, já klidně si zapnu vysávač v noci, povysávám si, přeměním si duchnu.
1: No, dobře. V kolik tedy usnete? V kolik hodin jdete spát? V kolik usnete a v kolik potom vstáváte teda večer?
2: No, půjdu spát asi tak 9 ráno a ty 3-4 hodiny budu vyspaný, tak těch 6-7 hodin a to se načte na pár dní. A potom budu spát třeba 14 nebo 16 hodin v kuse.
1: Aha. Takže vy už to máte takto vysledované.
2: No, tak to jde pořád dokola. Neudělám s tím vůbec nic. Já mám prášky na spaní a na uklidnění a na všechno. A to je zbytečné brát. To nepomůže.
1: No, tak co s tím? Takže s lékařem jste to asi probíral, když máte nějakou medikaci.
2: No.
1: Tak uvidíte. Ono se to může zase lusknutím prstu někdy otočit. Kdybyste potom dokázal někdy spát přes noc, tak pak byste byl přes den vzhůru. Už by se vám to otočilo, tak nechte se překvapit, no, jaký to bude mít vývoj.
2: To se taky stane, ono se to po hodině a tak dál přetáčí. Jenomže já jak jednu noc budu spát, tak se to okamžitě přetočí a zase nebudu spát v noci.
1: Mm.
2: A zase budu celou noc hodně. Zhůru.
1: No, je to zajímavé, asi nikoho takového neznám, kdo by to měl až tak úplně otočené. No. Tak důležité je, že víte, že s tím jde pracovat, že ten režim jde nějak posunout, kdybyste opravdu potřeboval. A to otázkou, jestli to budete někdy potřebovat řešit.
2: No takhle, když půjdu k lékaři třeba na 10 hodin dopoledne, tak to vydržím.
1: Mm.
2: Ještě zapřu se a vydržím to. A půjdu spát ve 2 odpoledne.
1: Dobře, Otto, tak moc vám děkuju za zavolání a příjemné noční povídání. A když váš den končí až v 9 ráno, tak vám vlastně ještě dobrou noc přát asi nebudu. Užijte si zbytek své noci, až přijde váš čas, tak ať se vám krásně a klidně spí. Mějte se hezky.
2: Na shledanou, děkuju, na shledanou.

0: Možná máte za sebou dobu, kdy jste mohli prospat půl dne a dnes jste vzhůru ještě před budíkem. Jak se váš vztah ke spánku měnil s věkem? I o tom si můžeme povídat při dnešním tématu noční linky, které zní spánek. Naše noční dobrodružství, co nám pomáhá dobře usnout. Jarka vítá pana... kdo volá?
1: Jirka.
0: Pan Jirka, ano, pan Jiří z Trutnova, pamatuju si to dobře. Tak povídejte, co máte k tématu?
1: No, tak já jsem dělal skoro 20 let v pekárně. Já jsem mýval tak těch 300 až 350 hodin a dělal jsem většinou samý noční. No a teďko taky nemůžu spát. Teďko dělám na nádraží, je mi třeba přes 70. Dělám na záchodkách a dělám od rána od 4 do 11:30 do noci. No. A tím pádem, já jsem furt vzhůru, no. Já nemůžu usnout nic, no.
0: No tak to je pochopitelné, to má vlastně ty kořeny v práci. Když člověk roky pracuje v době, kdy ostatní spí, tělo si navykne na úplně jiný rytmus, nejdřív pekárna, teď nádraží, takže vás ta noc vlastně provází životem pořád. V té pekárně tam jste musel být někdy ve 2 v práci, že? Nebo v kolik vám začínala směna?
1: No, já jsem chodil tak ve 4, aha, ve 3, ve 4 hodiny odpoledne a končil jsem až ráno, no.
0: No.
1: A někdy jsem chodil taky, že ráno v 6 a končil jsem třeba o půlnoci, no.
0: No, peklo se celou noc, aby bylo ráno čerstvé pečivo, vidíte, no. Tak vonělo vám ještě po těch letech to pečivo, nebo už jste to nemohlo ani cítit?
1: Není to ono, jak dřív to bylo, no.
0: Protože a teď mi řekněte, no, když jste potom přišel domů po noční, dokázal jste hned usnout?
1: Ne. Já jsem si udělal.
0: To bývá kámen úrazu.
1: Kafe jsem si udělal, nasnídal jsem se a pak jsem se lenul a to trvalo třeba 2 hodiny, než jsem usnul.
0: No tak když si dáte kafe, tak asi neusnete.
1: No, já jsem si vypil 15 kafí. No.
0: Teda, vy jste dobrý. No ano, to bývá častým problémem u lidí, kteří pracují na směny, no, přijdou domů a nemůžou usnout, protože ten mozek je zkrátka nastavený tak, jako by byl den, když se pracovalo a lusknutím prstu to prostě nejde.
1: No teďko vypiju jedno kafe, když vstávám a dost. No a stejně neusnu.
0: No a co teda děláte v noci, když nemůžete usnout?
1: Poslouchám rádio.
0: Posloucháte rozhlas, odpočíváte, no. Čtete, baví vás to?
1: No moc, já se snažím se usnout, ale nejde to moc.
0: A kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítil dobře druhý den? Kolik hodin spánku?
1: No já třeba přijdu z toho nádraží, z těch záchodků, o půlnoci tak nějak, nasnídám se, no a pak ráno teda ve 3 hodiny už vstávám, no a tak hodinu spím.
0: Hodinu spíte?
1: Jo.
0: Uh-huh. A dál?
1: No, ve 3 vstávám a nasnídám se zase a zavolám si taxika, no a on mě odveze na nádraží, protože nic nejezdí a já mám špatný nohy a no.
0: No, máte to teda náročné, ale tak no, je teď dobře, že jste aktivní, kdybyste to nechtěl dělat, tak to asi neděláte, takže jak jste byl celý život zvyklý pracovat, tak pracujete i teď.
1: No, teď jsem si koupil kolo, že budu jezdit na kole.
0: No. To je dobrý
1: nápad. Aby se mi ty nohy rozejbaly.
0: Ano, no tak přejeme vám, ať se vám dobře pracuje, dobře poslouchá Český rozhlas a hlavně, až přijde spánek, ať opravdu stojí za to, ať je relaxační. Mějte se hezky, zdravíme vás.
1: No já jsem dřív jsem Kamila.
0: To už si dopovídáme mimo éter. Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně,
2: jenže nesmíš to tak brát.

0: Někdy stačí položit hlavu na polštář a svět přestane existovat. Patříte mezi tyto šťastlivce, nebo se spánek musí každý večer na chviličku počkat, než vás přemůže? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako...
1: Olin z Kopřivnice.
0: Pan Olin z Kopřivnice, vítejte a povídejte, je to vaše?
1: Je to moje. No, já to mám spíš obráceně, protože já kde sednu, kde se postavím, tam usínám.
0: Mhm.
1: Ne, ale jako takhle. Já chodím spávat kolem 1, 2 hodiny, vstávám kolem 6, to si pustím rádi, poslouchám zprávy, poslouchám písničky, případně si něco čtu, nějaký SMSky, jestli tam mám něco takového. Potom se obleču do monterek a aktivita a potom večer padám, jak si říká, únavou. No to je, jako to není únava, ale prostě usínám krásně. Takže té paní bych doporučil, která nemůže usnout, něco prostě dělat, pořád něco dělat. Manželka s tím měla problémy taky, že nemohla se usínat, ale jsem řekl, no jo, podívej se na sebe. Ty si se ráno nasnídáš, sedneš si k televizi, sice háčkuje pro dceru dělat jako prospěšnou záležitost, protože jí pomáhá v jedné věci, ale usne si přitom, nebo se dívá na televizi, na taky divku, a pak se mi zeptá, jak to dopadlo, protože usne v polovině, takže přes ten den byla taková neaktivní a potom večer nemohla spát. Já jsem přišel do postele, lehl jsem a okamžitě jsem usnul. A teď poslední době trošičku, neříkám, že zabrala, nebo, ale snaží se to vydržet přes ten den, nějakou to aktivitou na zahrádce a podobně a usíná krásně. Takže já zaporučuji samozřejmě takový to mléčko s medem, tak to je takový vynikající, že to spoustě lidí pomáhá opravdu, takže ta paní by to mohla taky zkusit, ale hlavně ta aktivita, prostě něco pořád dělat.
0: Tak máme další recept na klidnější usínání, teplé mléko s medem, k tomu přes den trochu pohybu, aby večer bylo tělo příjemně unavené,
1: přesně,
0: i hlava tak. A dobře se spalo. Takže vy to přesně máte vyzkoušené, tak. Jak o tom sám mluvíte, nemáte problém se spánkem. Jaký pohyb vám pomůže, abyste večer usnul?
1: Já pořád něco dělám, jak kutím. Jako třeba já stojím sem v dílně nebo se včelama dělám něco kolem baráku, ze dřevem prací, pod pergolou, obkládám stěny a prostě pořád něco dělám. Já třeba, když to přežijem, vím, že někde má povolený šroubek, tak vezmu šroubovák a jdu tím směrem, ale tam uvidím to, něco třeba nahnutý a tak tam vyrovnám, tam jdu a když se dostanu k tomu šroubku, tak udělám 10 takových menších věcí, které třeba jsem vůbec s tím třeba nepočítal. Nejdůležitější je, když se mi do něčeho nechce. Já chodem toho chodím, já dělám spoustu jiných věcí, ale potom do toho litnu a už to letí a je to vyřešené. Já si vzpomínám třeba, jak jsem byl na vojně na základně vojenské službě ještě tenkrát na 2 roky, neboli 730 dní, když to jsme otevřeli krem na boty a tam bylo byly ty 730. Jezdíval jsem s elektrocentrálou, to bylo, zajišťovali jsme velitelské stanoviště, tak jsme museli být, když byl poplach nebo něco, tak jsme museli být dlouho předem na místě. Jezdívalo se v létě, v zimě pořád. A když jsme se střídali u těch jističů, aby prostě všechno klapalo, tak když ta doba spánku, když byla zima, tak jsem si vylezl na tu centrálu. Hlavu jsem měl vedle výfuku, opravdu, a já jsem v momentě usnul a spal jsem. A třeba když jsem byl u těch jističů, tak jsem třeba zdřímal taky a ty kecvakli jističí, a mě to probudilo, spravil jsem to a bylo to vyřešené. Takže aktivita, opravdu ta aktivita, to je nejlepší se uspávadlo. Žádné prášky, žádné nic takového. A nebo teď před chvilkou přiznávám se, mám tam ještě od včerejška červený borčáček, tak jsem si dal poháreček na takový uklidnění. Jo a dneska navíc to mám trošku překopané, protože dopoledne jsem byl na obstřiku nervů kořenových mezi obratlema, protože mě držela bederní páteř. Paní doktorka odjela skvělou práci, opravdu skvělou, protože to bylo dělané pod tím...
0: No, k tématu.
1: Ano, a to téma je takové, že jsem potom, jak jsem přijel domů, dal jsem si oběd a byl jsem z toho takový, nevím, co tam do toho říkali, ale usnul jsem ve 3 hodiny odpoledne a zbudil jsem se v 6. No a tím pádem jsem nějak něco udělal a teď mám oči jak tenisáky. Teď jsem, ještě večer jsem, nesměl jsem dělat nic jako těžkého, tak jsem stáčel poslední zásoby medu do skleniček. To byla taková lehká práce. No a teď hovořím s váma, no a ještě uvažuju, že možná vezmu pejska a půjdu se trošku projít, protože ten mi taky dělá takovou
0: aktivitu. Ano, jsme aktivity zpátky.
1: No, třeba chození po té kopřivnici v noci, nikde, je zajímavé, že v noci už lidi spí, někteří teda, kromě mě.
0: Vám to přijde zajímavé, no, Oline. Moc vám děkuju za zavolání, za vaše osvědčené tipy, takže si od vás odnášíme teplé mléko s medem, trochu pohybu a hlavně klidnou hlavu, tak vám přeji, ať se vám po dnešní noční lince spí opravdu dobře, i po návštěvě lékaře. Ať se vám daří.
1: Ano, mějte se moc krásně, děkuji za prostor a
2: těším se. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byla kapela Krištof, Atentát a za okamžik Madonna bude zpívat krásnou píseň Like a Player. Za 8 minut je 1 hodina, pojďme se podívat na vaše textové příspěvky. Marie Zolomoucka píše, já jsem celý život usínala bez problémů, ale po 60 se to změnilo. Když nemůžu spát, už se netrápím. Vstanu, udělám si slabý bylinkový čaj, chvíli si sednu do křesla a pustím si potichu rozhlas. Jakmile začnu klimbat, vrátím se do postele. Nejhorší pro mě bylo dívat se pořád na hodiny a počítat, kolik času mi ještě zbývá do rána. To už nedělám. Petr z Vysočiny, moje žena ze spaní mluvila a občas se mnou vede rozhovory, celé rozhovory dodnes. Ze začátku jsem jí normálně odpovídal, než jsem zjistil, že vůbec netuší, že se mnou mluví. Jednou mi uprostřed noci velmi vážně oznámila, že musíme okamžitě koupit 3 kozy. Ráno samozřejmě o ničem nevěděla. Kozy jsme naštěstí nekoupili. No a tím se dostáváme ke konci dnešní noční linky. Zjistili jsme, že každému z nás přichází spánek trošku jinak, trošku jindy. Někdo potřebuje časopis, někdo čaj, někdo pohyb. Povídali jsme si o nočních sovách, o lidech, kteří si svůj životní rytmus přizpůsobili noci, o nočních směnách, živých snech, náměsíčnosti i o zážitcích, které bychom raději zažili za bílého dne. Moc vám děkuju za vaše telefonátky, příběhy, vzpomínky a těším se příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže v Hradci Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďko, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si může dělat po večerech. Proč já tu maminku tenkrát neposlech? A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak jezdím tím vlakem, mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mě zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl myslím, že Janík Císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autora her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jazdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil,

jednoho komika, Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo ne nutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli. Jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnový neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková. Protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku, Vášou, paní Baldou, Šaňflugou, Jiřinku, Šejbalou, Vlastu, Fabiánu a pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tamhle ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 19, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche. Tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten, do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a krže a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysýpaný takovým bílými oblásky, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakie a tam je ten pilotní odznak a tam spod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je

mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport České 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká, ta Monza, na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkala, teď já jsem tam jel Munzer a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju Pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil. Dnes se to vždycky podaří. Musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách v takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičení od někoho zamindrákuje a dočtete, že jste tohle a tamhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to JZ a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se dozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa, a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal, a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hrajou československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z našich největších básníků. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecky ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas, prosím vás, já bych na vás měla prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne. Hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, v skutku ne.
1: A
0: ještě pro takového mladého herce, jako jsem byl já. Že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále. Tak tam rád pojedu. No a vyšel jsem před to divadlo. Všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli a já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakýho jogra, někdo si ze mě udělal srandu a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se ozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na Můstek, na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladej, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všecko je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady učinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hulka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin Vilsery trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladička paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl, a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národního, no to nic, co to bude, teď jsem takhle připažil normálně, je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky. Já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčin hlas. A ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel. A mě tady z levého podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levého podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak, a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá: no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl: pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzar, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Ten se nadech a říkám, ano. Pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zřítil, tam lidi furt plácali pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prostě, panu zá, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, a pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pan, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužný za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se províz a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takovej úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptease, nebo co, já nevím, co je napad. A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano. Navíksovat si trošku krémem a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano. Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano, to víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já... Za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu se dají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam, omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti teďka, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kde je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od kolotoče, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzený a celý svět se promění. A poprvé najednou v dlaní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro a je to, to víš, já teď začal, a taky o smrti to bude a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napiš to, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok uměňoval autora nejlepší prozy a nejfétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší a František přišel úplně strašně skromně, říkal, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pamatuju, já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pamatuju, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku. Pak si tam seděl takhle a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malý, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy, hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to všechno probíralo. Mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Teď je, říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, nebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl a dal jsem mu pusu. On se lekal, byl blondýnek, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohle, s tím jsem já měl potíže, tohle to jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud možno, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst. Známá věc. On si srpnové k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
3: A v srpnovu neděli jste točili v Chlumu taky na konci léta?
2: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolali Munzer na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic vytáh a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takovou, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo...
3: Čapkové povídky.
2: No, tak...
3: Agent Pištora.
2: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajdu, marmelády a že zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak ne takhle zuby, velikánský. A tam blbneme u ty vody, najednou František se tak otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to hrubý uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. To je to. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal drahoty ženy, až tak on zep, jo. Tak Hrubin si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já pak zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali a on se nechal, podívil ty zuby a on se dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja, když on má svázané ruce, se utopí a po mne tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby! Myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty spouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
3: On vám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
2: A při jednom takovým, jednou já, jak seš na tom zítra s časem, já pám dobrý, tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam vzkaz, Luďku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to do garáže. A on říká, já pám, tak jsem zajedno, víš, ono jarmila si tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. A pám, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. Ne, no ale pojedem tvoji oktávku. No tak, tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se jeli do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tak tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v jiném tričku, opálený holohlavý a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která u Romance je babi, jo. Tak ta nás to všecky učila. Mě Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam pod večer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. A paní Hrubinová povídala, Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. A opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Já, mě něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Rubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. Doma měl takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo tři nějaké sušenky. Pánové si povídali. Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když vidíte, že Hlita zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal a tohle. Ona na starý kolena tady, paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básníkem. Paní Rubínová, Tonku chtěla vidět.
3: No,
2: jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To
3: oni to ty ženský poznají,
2: ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
4: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak... A kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel pamětnou slávu říkával,
5: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
4: Tančit neumím, mějte se.
6: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičec knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím nazpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné. Kdo pak ví, jak sámi zamotá severák na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.